0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají naše pravidelná folková pohlazení. Ta naše folková sezóna se s Černem rozjíždí naplno. Takřka o každém víkendu se někde konají nějaké venkovní festivaly, potlachy či akce, kde můžete tuhle naši muziku slyšet a nutno říci, kolikrát to zní lépe než v nějakém Nobel koncertním sále, co si budeme povídat. Pozveme se dnes třeba na Modřanský festák, na Orlické ozvěny, na Muzafest, na Broumovsko, na Folkaliště u Humpolce, na Isaru, třeba v Pardubicích a tak dále a tak dále. Uvidíme, co se nám všechno vejde. Na úvod však vybírám písničku od pana doktora Ivo Jahelky. Jeho vystoupení ve středu 3. června v Crosscafé Pražská v Liberci uzavře tříletý seriál koncertu na tomto místě v rámci písničkářů v kavárně. Další akce se totiž budou konat v experimentálním studiu, tedy v libereckých Lidových sadech.

že tahle slovíčka nejsou planá. Chtěl bych, abys byla krásně nespoutaná. A když pustí

na ten čas. Táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no

jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden, přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím, jak jsem se změnil já, tak změnil.

A s dovolením, alespoň maličký pohled do kalendária folkových osobností v tomto týdnu, to musíme, protože 7. června 1953 se narodil, a tedy narozeniny slaví démon české folkové scény Jaromír Nohavica, milovaný i zatracovaný. I když ne každému je srozumitelné jeho lidské počínání, jeho písním, troufnu si říci, v určitém věku či době může podlehnout každý dodnes. A bezesporu jde o nejnavštěvovanějšího, tedy z určitého úhlu pohledu, nejúspěšnějšího písničkáře a zpívajícího básníka naší historie. Svědčí o tom i vyprodanost jeho koncertu, a to hodně, hodně dopředu. Ostatně pokud posloucháte náš pořad v premiéře na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v úterý večer, patrně nejste fyzicky na jeho koncertě ve Skutči. Taková perlička, tamní kulturák, kdo znáte, krásný, ale velikost města dost velký sál. Zhruba 420 míst k sezení. Málo který interpret dokáže tamní hlediště zcela zaplnit, protože to je Skuteč, tvrdohlavá žula, co se kultury týče. Místní si nic nezadají z pověstí obyvatelů Bruntálu. Díval jsem se, jestli se nedají sehnat lístky na Nohavicu, a bylo jich včera volných 6, což je úžasné číslo, kterého v dohledné době v tamním programu dosahuje jen talk show Miroslava Donutila a samozřejmě travesty show. A pozor, rok dopředu. Ale to je jev, který potvrzují pracovníci mnoha kulturních domů. Často říkají, že u nás lidi chodí jen na travesty show. My jsme divný národ. No aspoň, že veselej. Díky bohu pak za Nohavicu, který to bezesporu umí krásou slova trumfnout, nebo alespoň dorovnat. Tak všechno nejlepší k narozeninám, mistře.

A takhle hraje úžasná mladoboleslavská skupina Isara, která se věnuje keltské muzice a v současné době více mateřským povinnostem. Je trošku vzácnější na Isaru teď narazit na festivalech, tak doporučuji třeba v pátek 5. června výlet na mezinárodní folklorní festival Perštínská noc do Pardubic. Bývá tam báječná atmosféra, paří se na ulicích v duchu folkloru a přidružených žánrů, tedy world ethno, do kterých samozřejmě Isara se svými famózně přeloženými keltskými baladami báječně zapadá. Od 22 hodin vystoupí na krásném příhrádku před zámkem. Samozřejmě slyšet budou třeba i v sobotu na Folkališti. Na ten festival si ještě pozveme v samostatné pozvánce za chvilku. Ale dovolím si teď přiložit ještě osobní radost z toho, že spolu s Marien a Isarou budeme v září gratulanti na velkém narozeninovém koncertě keltské legendy, tedy skupiny Azonance, která slaví 50 let existence. Bude to 12. září v amfiteátru u zámku Konopiště u Benešova. Byl už spuštěn předprodej, tak vás srdečně zveme. Tady ještě jednou Isara a pro úplnost za chvilku i jubilující Azonance.

Dnes je to rok, co před knězem jsem tohle sliboval. Dnes poprvé můj malý syn spatří nový den a já jim nesu domů.

čtyři pence jen mi daj, čtyři pence jen, a já jim nesu domů ty čtyři pence jen. Náš novej pán Lord Williams nám

Brožovi a jejich devítka. Už jsem v souvislosti s Isarou zmínil, že tento víkend, tedy 5. a 6. června, to je termín konání už tradičního festivalu Folkaliště v krásném prostředí kolem chalupy na Bělici u obce Kaliště nedaleko Humpolce. Pokud jste festival v minulosti navštívili, pak mi jistě dáte za pravdu, že je to moc povedená a skvěle organizačně zajištěná akce, vstřícná nejen k milovníkům muziky, ale nabízí fajn zázemí pro celé rodiny a naopak možnost útěku do nádherných okolních divokých lesů pro drsnější trampíky. Ten festival vznikl původně jako akce fanklubu Žalmanova spolu, ale myslím, že už bezmála 15 ročníků, a teď nevím přesně, covid ty počty trošku zašmodrchal, vytvořilo se za tu dobu dostatečně početné publikum pro fajnovou atmosféru a noční sejšny. Když se podíváme na letošní program, věřím, že to bude letos opět super. Na hlavní scéně v pátek vystoupí třeba Strandě Band, Hluboké nedorozumění, Žamboši, Spirituál Quartet, Fopa, Fonet, Malina Brothers, sobotu pak Jen tak tak, Pavlína Jišová s Bohadlem, Isara, Pasáž, Devítka, Nezmaří, Jirka Vondráčku se svým spolem, Míša Leicht a Forehand, a k tomu je dopoledne připravena ještě druhá scéna Totem, tam zahrají Taky tak, Martin Čepelík, Andrea Mineva, Hřích, Mňau Mňau Band, Pražec, Meziměsto. Od nich bychom si teď mohli pustit písničku, ale předtím ještě řeknu, že je připraven i program pro děti, divadlo Free Zone a hřiště a tak dál. Tedy Folkaliště tento víkend 5. a 6. června v Kališti u Humpolce. A teď to Meziměsto.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Pokud vám vrtá hlavou, co bylo tohle za písničku a zpěvačku, pak vězte, že jde o východočeskou písničkářku, která si říká Klára Sára. Píseň se jmenovala Touha. Minulý týden mi volala, jestli bych nedostal do pořadu ještě pozvánku na festival Muza Fest, který spolu pořádá. No jasně, s radostí. Muza Fest se koná 5. a 6. června v malebném areálu kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku a profiluje se jako originální multižánrový festival autorské tvorby, stojící mimo hlavní komerční proud. Ono to celé vlastně funguje jako jedinečná komunitní platforma v České republice, kde se cíleně propojují samotní muzikanti mezi sebou a zároveň se zde setkávají umělci s organizátory kulturních akcí a eventuálně manažery. Místo masové honby za ekonomickou úspěšností akce nabízí komorní a přátelskou atmosféru, kde návštěvníci s interprety mohou společně jamovat do brzkých ranních hodin nebo si jen tak popovídat u táborového ohně. Celý uvolněný koncept potrhuje romantické prostředí zámeckého parku s rybníkem, které je součástí kempu, ve kterém je možné se na festival ubytovat a užít si taky celý a v neděli si třeba dopřát výlet po malebném okolí Adržpašských skal a Broumovska. Moc sympatická myšlenka, ostatně dost souznící s naším žánrem, tedy není překvapením, že v programu najdeme mnoho vyloženě folkových osobností. V pátek 5. června zahrají třeba písničkářka Blondýna, Michal Vilí Sedláček nebo Saša Niklíčková, Mirit, Ježíšek a Apoštolové, Jožo a Sirka. V sobotu v programu vidím třeba své milované a vzácné přátelé Duoťuk ze Žamberka, Hine Kočí z Plzně, Jirka Škrdla, Milan a Bosorky, Vlasta Procházka, Letíto, Flinking Duo Jasa, Michal Krásný kvartet, Chráněná dílna. Já teda nevím, jestli ty interprety znáte, ale o to vlastně jde, poznat něco nového. Tedy Muza Fest v kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku tento víkend 5. a 6. června. Srdečně zve písničkářka Klára Sára a dlouho jsme si nepouštěli Duoťuka Michala Sedláčka. Tak i písničky od nich prosím berte jako pozvánku.

mluvili jsme o folkališti a Muzafestu. Rád by se těch fajn akcí účastnil osobně, ale jsme letos s Mariany objednání na jinou akci. O tomto víkendu se totiž konají také tradiční orlické ozvěny na koupališti v Bystrém v Orlických horách v sobotu 6. června. Hrají tam třeba i Malina Brothers, Jdou na boso, Živelná mandala, o který jsme teď slyšeli písničku Kolik týdnů sčítám. Dále hrají třeba Martin and Gibson, Dobrý struny, N.O.T. Avízo. Festival Orlické ozvěny startuje tuto sobotu 6. června ve 14 hodin na koupališti v Bystrém. Ještě předtím ale s Mariany jedeme do Prahy. V Modřanech se koná už třetí ročník festivalu Modřanský festák v areálu u Viničního domku. V programu vidím také hodně blízkých kamarádů, třeba jeho českou epidemii, Žambochy, Roberta Křesťana s druhou trávou, Jimmy Bosmana a Lazy Pigs, Zavěšený kafe. Festival startuje ve 12 hodin Vojta Nedvěd, tedy Modřanský festák 6. června v Praze u Viničního domku v Modřanech. Neseďte doma, doražte téhle muzice, prostě open air.

0: Na závěr snad jen upozornění, že zbývá opravdu posledních pár lístků na letošní ročník našeho festivalu Folkové chvojení, který se uskuteční 19. a 20. června ve Vysokém chvojeně u Holic. Program je tradičně nabitý, koukněte na webovky chvojení.cz, ale zároveň musím s lítostí oznámit smutnou zprávu, že náčelník kultovní kapely Kamelot Roman Horký je bohužel ze zdravotních důvodů mimo provoz. Moc mu držíme palce, ať se co nejdříve uzdraví. Kamelot vyhlásil nocenou pauzu na celý červen s hlubokou omluvou svým fanouškům na sociálních sítích. Mrzí nás to, samozřejmě to chápeme, posíláme srdečné pozdravy a věříme, že se nám podaří díru v programu důstojně doplnit ke spokojenosti posluchačů. Dáme si dnes alespoň historickou nahrávku Kamelotu na rozloučenou a myslíme na Romana z největšího z hitmakerů, kterého na poli současné novodobé trimské písně máme. Pro dnešek z folkových pohlazení tedy vše. Loučí se a naslyšenou se za týden bude těšit váš průvodce folkovým světem Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, dobře vyladěný tež.
5: I dnes nás čeká soutěžení, nad větší zábavu prostě není, skromně řečeno, pojďme do toho.
0: Humoriáda.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Skupina Krištof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informace o soutěžení, které tu dnes máme, ve stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka. Nebo...
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako
1: to by
0: knihu.
1: To bylo několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady? Ne,
1: ale on něco takového zmínil Patrik a já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch Ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak to by stačilo
1: a
0: pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju. A já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit humorest Ustonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano?
3: Fotografii. Ano? No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu, jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, no. Že? Ne, to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že?
3: No.
2: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě, takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt. Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
3: Jo.
2: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiál. Jaký ukrýváte vy, madam?
3: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu?
2: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit, že se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Zajíc v pytli? To mám být já?
2: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: No, jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě. No já jsem totiž...
0: Cenzurovat potom, že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaš.
1: No to nemůžu přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl, od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: že
1: mi to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona tudíž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic. Ona se tebou zabývá. Ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád. Takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo. Ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a tam je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatelny, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování na telefonu. V tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Standa Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáčník vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: Mm-hmm, a tak je to focení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, no. Naschledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, dobrou mít, hlasuju pro Ačko.
2: Ačko,
3: no, děkujeme.
2: Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, halo, halo. Ano, vy nás.
6: Tady Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.

0: povídejte.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka, přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera a byla bych pro pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
0: Za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Hodně zdraví.
0: Kdo je dál s námi?
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
1: Taky zdravím, dobrý den.
3: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
1: Taky se mějte krásně.
0: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečtenou, přičtenou, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
4: Myslíte tak, že, madam, co si račte přát?
5: No chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
4: No na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
5: Tak vy s tím nepřestanete.
4: No.
5: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
4: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
5: Jo. Řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, bíčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
4: Na hřbitově? To vy, madam?
5: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
4: Na hřbitově leží.
5: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
4: Paní, já mám slabé nervy.
5: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
4: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
5: A těmu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. A oni se mi postavili do cesty.
4: Ty taky? Ale paní, prosím, dítěk mrtvejk je jako hub po dešti.
5: Nebo ten... Hele...
4: Ano?
5: Vy ale máte pěkný krče.
4: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
5: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
4: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom, paní, já mám žaludeční vředy.
5: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Psi vyli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev.
4: Ano.
5: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
4: Mějte smilování, paní.
5: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
4: No to je, kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
5: Jo. No, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
4: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
5: Jo, a hezky mě obejmout.
4: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
5: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
4: Ne, já to nechci vědět.
5: No,
4: já to
5: kde?
4: Nechci vědět.
5: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
4: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
5: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
4: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
5: Jo.
4: Já vás radši obejmu.
5: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
4: Ano.
5: Je to naše svatební fotografie.
4: Ano.
5: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
4: Ano, ale co pak to děti? Vždyť já se třesu jako ratlík.
5: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
4: Ano?
5: Můj první se položil už u těch tří Arabů.
6: Humoriáda.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola, jestli
0: to pana Krampola byste chtěl, když to vidět. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Já bych si byl ten
0: Zlín. Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál. Určitě.
1: Jo, díky.
0: Naschledanou, anebo ve sportce, nebo v jiné hře, kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20 let si vydržel?
2: Ano.
0: To už se dneska nenosí úplně u mladé generace?
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána, skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla jako legrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
2: Mobilní telefony, ano. Takže se tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo, protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo, aby tam připravila, takže ty děvčátka, který s námi byli v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byli každý
0: kolínské
2: rok,
0: zastavení mnoha
2: tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyně, která také slaví, už jsme zmínili Ivu Janžurovou s narozeninami a přáním hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
2: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova.
0: Dobře.
2: A uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2 500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rosák začal nadávat. My jsme se začali divit. Vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsah řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si smlsne, co? Pak jsme se tomu všichni zasmáli, rozsah mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek. Kolem v ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane Rosák. No, takže prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku, na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď seš na řadě ty. A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera. Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte? Že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mě to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám, říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst, já jsem se spal. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody, nebyli to ptákovi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy restaurace?
2: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
0: Myslím, že spokojenost je v tom, že to zaplatíš.
2: No to samozřejmě snad. To,
0: ten základ.
2: To bych dopadl nějak špatně, jak šel v pautu.
0: To krace, samozřejmě.
2: No, ne, dobrý, takže tohle to je jenom jako taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkové kategorii, kdy jako to musím.
0: Máš
2: to mi nic jiného nezbývá.
0: Svůj polštář, takový, ale zobecníme.
2: Co, jestli mám polštář?
0: Finanční. Polštář asi máš,
2: mám,
0: jinak by tě bolo za
2: krkě. Já jsem si ušetřil na polštář.
0: Ty postel k tomu má. Je to bohatý muž. Však je to herec.
2: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
0: Ano, když určitě. Něco porouchá, tak opustíme to. Já, ty jsi to vzal moc vážně. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo. Nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete. Bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900. Co bude humor podle vašeho gusta? Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Špatně slyšíme, zkuste ještě. Haló.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku, tak.
3: Hlasujem za Pečko a prajem vám pohodový šok a dovidenia.
1: Děkujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré. Až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika, zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, divačata, divačačata.
4: Já si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu. Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžnosti. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Merlows Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jelena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
2: Naslyšenou.
5: Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova, anebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam, takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel, ty na mě koukali jak na zjevení. Co jsem to přines na kontrolu? Jo, nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád a byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjeveny z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hraje dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo. Opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Vymyslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. ze mě byli úplně skoprnělí. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když cíba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou za placený daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. Mně už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si ji dal k hubě. Ty byli úplně na mrtvici. A já jel. A teď jsem říkal, tak. A kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není. A ta bude tady. To je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali. Ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečený rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda. Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorology v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, že kolem 30.
1: No, ale to bylo i v květnu, ale no, to jo. Neoficiálně, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Ne, neumíme.
1: Ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těším se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přeji pěkný den.
2: Naschledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: O stipendia pro budoucí učitele začíná být v Aši zájem. Chodov na Sokolovsku začal kontrolovat projekty přihlášené do participativního rozpočtu. Počet pacientů s pooperační sepsí by se mohl snížit, plánuje to ministr zdravotnictví. A dnes čekejte zataženo odpoledne protrhávání oblačnosti teploty do 19 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Zastupitelé v Aši schválili žádosti o stipendia budoucím učitelům. Program pro studenty pedagogických fakult nabízí město od začátku letošního roku. Učitelé ve městě stárnou a nemá je kdo nahradit. Podpora by tak mohla problém vyřešit. Určená je prozatím pro zájemce z Aše, říká starosta Vítězslav Kokoř z hnutí ANO.
2: Každý student, který se zaváže k tomu, že bude 5 let učit v Aši, tak dostane ročně 96 000 stipendium a pokud skončí studium a bude teda využívat těch výhod, tak mu poskytneme byt na rok zdarma a v dalších letech poloviční nájemné a další benefity.
0: V Chodově na Sokolovsku skončilo přihlašování nápadů do participativního rozpočtu. Než bude o vítězných projektech hlasovat veřejnost, musí návrhy zkontrolovat odborná komise. Jde hlavně o to, aby splňovaly podmínky rozpočtu. Pokud bude nějaký projekt vyřazený třeba kvůli ceně, město s ním může pracovat dál, říká starosta Patrik Pizinger z hnutí místní.
3: Rada města bere všechny návrhy v úvahu a pokud ten projekt třeba opravdu je zajímavý, protože mnohdy se stane, že se o projekty opakují, tak takový projekt už se vyřazuje s konečnou platností, ale nápady, které třeba jsou dražší nebo vyžadují větší přípravu, tak rada města je potom zařazuje normálně do běžné agendy a pokud dávají smysl, tak se je snažíme realizovat v rámci normálního rozpočtu.
0: Stát chce o polovinu snížit počet případů po operační sepse, tedy závažné infekce spojené s otravou krve. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Podle něj nemocnice v Česku evidují zhruba 5000 takových případů ročně. Česko tak v tomto ohledu ve srovnání s ostatními vyspělými státy zaostává. Správnou péčí jde přitom podle Vojtěcha po operačním sepsím zabránit. Do budoucna chce proto Vojtěch platby od zdravotních pojišťoven nastavit tak, aby takové komplikace nemocnice neměly zaplacené.
4: Pacienti jsou i poměrně dlouze zbytečně hospitalizováni, někdy řadu týdnů, někdy skončí i na jednotce intenzivní péče, takže to nejsou jenom samozřejmě dopady na toho konkrétního pacienta, ale jsou to i dopady finančního rázu.
0: Je v El Niño letos v létě vznikne na 80%, předpovídá to Světová meteorologická služba. Většina modelů podle ní predikuje, že El Niño může mít letos mírný, ale i silný dopad. Jev je způsobený periodickým oteplováním mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, vyvolává vysoké teploty vzduchu, velká sucha nebo silné přívalové deště. Sport. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář. Třetí skončil Vítězslav Hornik.
1: Počasí.
0: Ráno čekejte zataženo a doznívající slabý déšť. Kolem poledne protrhávání oblačnosti a s menší pravděpodobností se objeví lokální přehánky. Večer budou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně nemáme v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké dobré ráno a hlavně bezproblémový start nového dne přejeme vám, kteří nás tak časně ráno ladíte. Je středa 3. června a od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková s písničkami od Babiho Daňka a Ivone Přenosilové. Dnes otevřeme naše ranní vysílání a nebo dobré ráno. No a to vám nabídne za chviličku taky anketu s dětmi Ahoj rádio. A první ranní příspěvek a o čem bude? Slovensko, Německo, ale taky Spojené státy nebo Mauritánie. České vojáky letos čekají cvičení v zahraničí a kromě toho budou také hostit zahraniční jednotky doma v Česku. A my o tom budeme hovořit už za čtvrt hodinky v dobrém ránu, které právě teď začíná. Je 5:05. Tak hezký poslech.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kdo je to kamelot?
1: Nějaký zvíře?
2: Člověk?
3: Zlej člověk.
4: Že třeba něco natáčí nebo kameruje.
5: Má zelenou košili.
6: Říká, kolik je hodin.
3: Nějaký člověk, který třeba jezdí na bruslích nějak tak, rasovlus, rasovlus, no, to takový, jo.

0: počasí.
1: Dobré jitro přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je čtvrtek na 6:01, venku máme zataženo, deštivo a teploty se nám pohybují mezi 12 až 14 stupni Celsia. Ráno čekejme zataženo a hlavně ve východní polovině kraje bude ještě doznívat slabý déšť. Kolem poledne už se oblačnost začne protrhávat a s menší pravděpodobností se objeví lokální přehánky. Večer budou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 15 stupni. Vane mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Hned na začátek dobrého rána nás potěšila svým zpěvem a svou písničkou zpěvačka Anna K. A za 9 minut bude 17:30. Co potřebují američtí vojáci pro hladký průjezd Českem, anebo jak se postarat o letadla aliančních partnerů, tak to i další věci bude česká armáda letos trénovat společně se spojenci z NATO. Pozve si je sem na 60. cvičení. Celkem naši vojáci absolvují v roce 2026 více než 200 cvičení doma i v zahraničí.
1: Letos, stejně jako v roce 2025, čeká armádu cvičení s názvem Federated Cloud. Jde o pravidelnou akci spojařů, kde testují mimo jiné, jak navázat komunikaci v krizi. Loni poprvé přizvali taky radioamatéry a protože se to osvědčilo, chystají se to udělat znovu. Každý rok se opakuje taky průjezd amerických jednotek přes Česko. Pokračuje mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňa-Košvancová.
2: Na jaře se opět budou přes Česko přesouvat jednotky americké armády na cvičení Defender 2026 na území pobaltských států. Česká armáda si tak procvičí poskytování takzvané podpory hostitelské země.
1: Tedy zajištění noclehu, stravy, dočerpání pohonných hmot anebo opravy techniky Američanů. Čeští vojáci letos vyrazí taky na 250 různých cvičení do zahraničí. Nejčastěji zamíří na Slovensko nebo do Německa, ale nechybí ani cvičení ve Spojených státech anebo dokonce v Africe. Tam vyrazí v první polovině roku vojáci speciálních sil, říká Sobarňa-Košvancová.
2: Jedná se o cvičení, které se zaměřuje na společné plánování a vedení protiteroristických operací napříč Afrikou. Speciální síly armády České republiky budou mentorovat partnerské jednotky z Mauritánie, kde je současně vedena operace na podporu budování roty speciálních sil. Cvičení, které bude primárně probíhat na území pobřeží Slonoviny, se zúčastní 82 příslušníků speciálních, informačních a kybernetických sil České armády.
1: Vojáci díky cvičení testují, jestli jsou schopni fungovat společně se spojenci a předávat si bezpečně informace. Každý stát má totiž jinou techniku nebo komunikační zařízení. Kromě toho společná alianční cvičení mají za úkol taky odstrašit potenciálního nepřítele od útoku. Pokračuje první zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč.
3: Každý takové to cvičení, které provádíme s našimi koaličními partnery, tak v relativně krátkém čase navyšuje schopnosti zejména velitelů a štábu.
1: Celkově vyjdou ministerstvo obrany všechna letošní cvičení na 205 milionů korun. Kateřina Gruntová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Upozorňujeme posluchače, že dnes v době od 10 do 15 hodin bude mimo provoz vysílač na Klínovci. Výluka se dotkne i vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary na frekvenci 103,4 MHz. Další informace najdete na našem webu vary.rozhlas.cz, včetně odkazu, jak jinak nás naladit a přehledu dalších vysílačů. Poslouchat nás můžete také v digitálním vysílání na internetu nebo ze satelitu přes družici Astra. Zastupitelé FAŠI schválili žádosti o stipendia budoucím učitelům. Program pro studenty pedagogických fakult nabízí město od začátku letošního roku. Učitelé ve městě stárnou a nemá je kdo nahradit. Podpora by tak mohla problém vyřešit. Určená je prozatím pro zájemce z AŠE. V Bečově nad Teplou začala veřejnosti sloužit další část obnoveného parku. Prostor v blízkosti barokního zámku má připomínat období, kdy historický objekt obývali původní vlastníci. Síť pískových cest a květinových záhonů se bude v areálu objektu dál rozšiřovat. Rodičovský příspěvek by se mohlo od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc. První případ neoprávněné činnosti pro cizí moc jde k soudu. Státní zástupce obžaloval příslušníka čínské zpravodajské služby, který v Praze působil pod novinářským krytím. Muže policisti zadrželi letos v lednu. V případě prokázání viny mu hrozí až 5 let vězení. Kateřina Siňaková postoupila na tenisovém Roland Garros do semifinále deblu. S americkou parťačkou Townsendovou porazili ve dvou setech belgicko-slovenský pár Kempenová-Klepačová 6-1 a 6-3. A dnes čekejte zataženo odpoledne protrhávání oblačnosti, teploty do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/20 je v úseku mezi Bečovem nad Teplou a Krásným údolím v části Nové domky zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Provádějí se tam stavební práce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Středa 3. června, to je dnešní datum v kalendáři a my jsme rádi, že i tento den načínáte v naší společnosti. Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a v něm na vás čekají písničky Jež nestárnou od Petra Muka a taky Heleny Vondráčkové s Václavem Neckářem. Po nich se pak dozvíte, jaké události dnes očekáváme a přidáme i nabídku dnešních tipů, kam za kulturou, tak buďte s námi. Je 5:30.

0: Tam, kde se do dnešního rána právě teď probouzíte, přejeme krásné a pohodové ráno. S vámi je Český rozhlas Karlovy Vary. Dnes je 3. června a co se očekává? Tak sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční piráti, podle kterých jsou už přetížené a s bytovou politikou nemají zkušenosti. Kauze údajně nenávistných předvolebních plakátů SPD se dnes bude věnovat obvodní soud pro Prahu 1. Například první z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti, který drží skrvavený nůž a text Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí se podle obžaloby dopustilo podněcování k nenávisti. Předseda SPD Tomio Okamura ale tvrdí, že obžaloba je nezákonná. Konference o médiích, reklamě a digitalizaci se dnes bude zabývat umělou inteligencí v médiích nebo budoucností televize a streamovacích služeb. Pozvaní hosté budou podle programového ředitele konference Digimedia Jana Potůčka diskutovat i o financování veřejnoprávních médií. Chtějí reagovat na stažení návrhu zákona, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. A od příštího roku možná budou podnikatelé znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v Poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově také řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Podle opozice je to krok zpět. Za 5 minut bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do středečního rána a to má dnes zataženou oblohu a teploty se nám pohybují kolem 13 stupňů Celsia. No a dnes nás čeká velká oblačnost s odpoledními přeháňkami. Ráno bude ještě převážně zatažené, kolem poledne už se oblačnost začne protrhávat a s menší pravděpodobností se objeví lokální přeháňky. Večer budou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia. Na horách naměříme 12 až 15 stupňů. Fouká mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná. 5:45 na hodinách je 6:45. Krásné ráno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Nicole Kouklová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Hezké dobré ráno, časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary ukazuje 5.49. No a pokud nemáte na dnešek ještě žádné plány, tak přijměte jednu z našich dnešních pozvánek. Komentovaná prohlídka výstavy fotografa Petra Hechta v Chebské galerii 4 začíná v 15 hodin. Expozice s názvem 70-50-30 připomíná 70 let autorova života, 50 let jeho fotografické tvorby a 30 let spolupráce s divadlem Járy Cimrmana. V Karlovarské galerii Duhová paleta začíná od 17 hodin výstava příznačně nazvaná Absolventi, na které se představí absolventi a žáci výtvarného oboru Základní školy a Základní umělecké školy Karlovy Vary. Vernisáž doprovodí vystoupení žáků hudebního oboru. Na Karlovarskou hvězdárnu můžete přijít od 18.18 na besedu s hvězdářem. Dnes má premiéru přednáška o měsících planet. Přiblíží fascinující pestré světy, které možná ukrývají život. Akci Týden ptačího zpěvu připravili v Chebské knihovně. Dnes začíná soutěžní kvíz Poznej ptačí svět. Herní listy si zájemci mohou vyzvednout během dne v oddělení pro děti anebo ve studovně. Výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. A básničky pro radost, zamyšlení a potichu duše si mohou zájemci přečíst na neobvyklé výstavě v Karlovarské krajské knihovně. Autorem veršů je Petr Pavelka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Urgentní příjem v karlovarské nemocnici bude větší a modernější. Karlovarský filmový festival uvede v hlavní soutěži dva filmy s českou koprodukcí. Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. A dnes čekejte zataženo odpoledne protrhávání oblačnosti teploty do 19 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. V karlovarské nemocnici začala modernizace a rozšíření urgentního příjmu za 550 milionů korun. Úprava se týká jak prostor současného emergency, tak přístavby nového objektu za hlavní budovou A. Do ní se například přesunou specializovaná pracoviště, říká provozně technický náměstek krajské nemocnice Martin Čvančara.
5: Zároveň tam bude i nová endoskopie, endoskopická ambulance, která je momentálně umístěna v budově C. Také tam bude celé patro ambulanci pro kardiologii, opět, která je umístěna v budově C, což nám potom do budoucna za ty dva roky umožní, když přesuneme zase uvolnit tady prostory pro další využití nemocničního provozu, což jsme prostě nuceni rozšiřovat.
3: Práce skončí v polovině roku 2028. Filmový festival v Karlových Varech uvede v hlavní soutěži dva filmy s českou koprodukcí. Ve snímku Čika Čeka stvárnila hlavní roli ovdovělé pošťačky herečka Pavla Tomicová.
6: Pani Janáková, akorát za váma jdu.
7: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
8: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec ne.
7: Druhým snímkem hlavní soutěži, který má českou stopu, je slovenský film Pramen. Ten natočil Ivan Ostrochovský. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
9: Pramen je psychologické drama odehrávající se v 80. letech v hlavní roli s Aňou Geislerovou.
7: Premiéru bude mít na začátku července na Karlovarském festivalu také dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou sledovala 50 let režisérka Helena Třeštíková. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do 1 milionu korun. Nejmenší podnikatelé by naopak mohli vstoupit do systému EET OFF, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
10: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na daní z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET OFF.
3: Znovu zavedení EET by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Ruská protivzdušná obrana v Leningradské oblasti sestřelila 30 dronů. Na sociální síti Telegram to napsal guvernér oblasti Alexander Drozděnko. Dnes přitom v Petrohradu, který v oblasti leží, začíná Mezinárodní ekonomické fórum. Promluví na něm i ruský prezident Vladimir Putin. Útoky hlásí taky město Mičurinsk v centrální části evropského Ruska. Vzdušný úder podle tamních úřadů zasáhl mimo jiné průmyslový areál, bytový dům a knihovnu.
11: Sport.
3: Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 dvěma výhrami. Ve Varšavě zvítězili 17-14 nad Mongolskem a porazili i favorizované Američany. Základní skupině B jsou tak Češi jako jediní bez porážky a ještě se utkají s Lotyši a Poláky.
1: Počasí.
3: Ráno čekejte převážně zataženo, kolem poledne se začne oblačnost protrhávat a s menší pravděpodobností se objeví lokální přehánky. Večer budou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 20 je u obce Třebouně nedaleko Toužimi na Karlovarsku z důvodu prací na silnici zavedený střídavý jednosměrný provoz.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Gastronomie, cestovní ruch, obchody a nebo třeba i zemědělství. Tak ve všech těchto odvětvích schánějí podnikatelé a firmy letní brigádníky a nabídky jsou k dispozici i necelý měsíc před začátkem prázdnin. A kolik si letos brigádníci vydělají, tak i o tom vám řekneme víc už za pár minut v našem ranním vysílání, které okoření také pěkná muzika, sice písničky od Pavla Bobka a taky hudební skupiny Lucie. A ani dnes nevynecháme meteorology a dnešního Slavence, tak ať se máte s námi hezky, máme 5 minut po 6. hodině. Dobré jitro.

Písničkou od Pavla Bobka jsme se v čase dostali k 6. hodině a 13. minutě a v tomto čase zdravíme vás, kteří ladíte právě teď Český rozhlas Karlovy Vary. Dnes je 3. června a je-li to vaše narozeninové datum, tak přejeme jen to nejlepší a komu ještě popřejeme. Kulaté 80. narozeniny oslaví český zpěvák, písničkář, textař a kytarista Radek Tomášek. Ke kulatým 60. narozeninám popřejeme českému divadelnímu, filmovému a televiznímu herci Jiřímu Langmajerovi. Dalším oslavencem je bývalý hokejový brankář Pavel Francouz, který slaví 630. 670 let je americké zpěvačce a baskytaristce Suzy Quatro a kulaté 40. narozeniny oslaví španělský profesionální tenista přezdívaný Antukový král Rafael Nadal. Také připomeňme, že v tento den roku 1930 se narodil český filmový režisér a scénárista Václav Vodlíček, který se dožil 88 let. V roce 1935 se narodil český hudebník, trumpetista a dirigent Václav Hybš, který zemřel ve věku 90 let. A v roce 1961 se narodila česká jaderná fyzička Dana Drábová, která se dožila

0: Ranní pohodu a příjemný poslech přejeme vám všem, kteří jste si hned po probuzení zapli rádio a naladili si naše ranní vysílání. Jeho součástí je i předpověď počasí, no a to nám teď přináší meteorologové.
1: Počasí.
0: 6:19 na hodinách a ve vysílání vítáme meteoroložku Petru Polívkovou. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak do jakého rána se probouzí posluchači Karlovarského kraje?
2: Tak v tuto chvíli máme zataženo, nebo skoro zataženo, už je to beze srážek a teploty se nám pohybují od 11 do 14 stupňů Celsia.
0: A dnes se sluníčka asi nedočkáme, viďte?
2: Ale v těch odpoledních hodinách se ta oblačnost začne protrhávat, takže i nějaké to sluníčko vysvětne. Co se týče srážek, to hlavní už máme za sebou, i když ty úhrny během noci nebyly příliš vysoké, většinou napršelo do 2 mm a odpoledne už se vyskytnou jen lokální přeháňky, ale zpočátku bude ještě hodně oblačnosti a pak, jak jsem se zmiňovala, kolem poledne se začne oblačnost protrhávat, bude nějaké většinou oblačno a s menší pravděpodobností se odpoledne mohou objevit lokální přeháňky. Počasí se bude postupně ale vylepšovat během toho dne a večer už budou srážky ustávat a postupně se nám také přechodně vyjasní, takže v těch večerních hodinách to sluníčko uvidíme určitě. Během těch odpoledních si myslím, že také bude prosvítat občas. A nejvyšší den teploty ale nebudou příliš vysoké, měly by vystoupat mezi 16 až 19 stupňů na horách, tam by mělo být kolem 13 stupňů, ale bude nám poměrně foukat a to mírný západní až severozápadní vítr o rychlostech 3 až 7 metrů za vteřinu, takže ta pocitová teplota bude ještě o trošičku nižší.
0: Dnešní předpověď počasí.

0: nám nabídla meteoroložka Petra Pulívková. Moc vám děkuji, přeji hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do 3. červnového rána a letní prázdniny začnou už za necelý měsíc. A to znamená pro řadu studentů možnost přivydělat si na brigádě. Tradičně je o ně zájem v gastronomii, cestovním ruchu anebo třeba v zemědělství. Už teď jsou na pracovních portálech tisíce nabídek denně. Firmy poptávají hlavně brigádníky, kteří jsou ochotni o prázdninách pracovat delší dobu než třeba jen 2 týdny.
1: Já jsem teďka začala pracovat v kavárně, je to jako celoroční brigáda a ještě jsem byla teďka na pohovoru na letní brigádu za bar, ale tam jsem ještě jakoby nebyla na normální směně.
2: 19-letá Julie studuje v Praze na univerzitě. Brigádu hledala aktivně na pracovních portálech, ale nakonec narazila na obě nabídky přes sociální sítě. Právě v gastronomii vzrostl o brigádníky před letní sezónou zájem, potvrzuje předseda sekce gastronomie v Hospodářské komoře Luboš Kastner.
3: Myslím, že ta poptávka bude zejména těch sezónních provozů, kde se vlastně očekává velmi dobrá sezóna, protože očekává se, že lidé budou méně cestovat do zahraničí a budou více preferovat tu zemský cestovní ruch.
2: Pomocnou sílu na léto hledají taky třeba obchodní řetězce anebo firmy v oblasti logistiky. Místa jsou taky mezi manuálními profesemi a v administrativě. Nabídek bude ještě v červnu a v červenci přibývat. Už teď ale třeba společnost Alma Career, která provozuje například web jobs.cz, nabízí přes 5000 pozic. Jejich počet se ale liší podle regionů, říká analytik pracovní trhu Alma Career Tomáš Ervín Dombrovský.
4: S velkým odstupem na těch velkých pracovních portálech vede Praha, tvoří víceméně třetinu celé poptávky po brigádnicích. Následují Jihomoravský kraj se 14%, Středočeský kraj s 12% nebo Moravskoslezský kraj se 7%. Zbylé regiony mají 5 a méně procent z celé poptávky.
2: Rychleji podle Dombrovského ubývají pozice ve větších městech a taky ty lépe placené. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslavy Rezlerové, ale nejnižší nabídky začínají na 160 až 180 korunách.
5: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafika, hostesky, recepce, kde potřebujete trochu úroveň vystupování a tak, tak musíte zaplatit minimálně 220, 250 korun.
2: Brigádníci pracující na dohodu mají navíc od roku 2024 nárok na dovolenou, pokud mají smlouvu aspoň na 28 dní a odpracují minimálně 80 hodin. Letos se taky zvýšila částka, kterou není nutné při práci na dohodu danit, a to na 12 000 korun. Brigádníci by si měli taky kvůli odvodům pojistného dát pozor na to, jestli jim v létě platí status studenta. To se nemusí týkat třeba těch, kteří po střední nebo vyšší odborné škole nepokračují ve studiu. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Lidé, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka, budou mít v Karlových Varech nové místo pro pravidelná setkávání a vzájemnou podporu. Svépomocná skupina se bude scházet vždy ve čtvrtek od 17 hodin v dobrovolnickém centru Instant v Moskevské ulici. Rada Karlovarského kraje schválila spuštění čtvrtého ročníku projektu Medikem na Gimplu. Program pomáhá studentům v přípravě na přijímací zkoušky na lékařské fakulty. Každý ročník je koncipován jako tříletý vzdělávací program, do kterého studenti nastupují ve druhém ročníku gymnázia a přípravou procházejí až do maturity. Karlovarský filmový festival uvede v hlavní soutěži český snímek s názvem Čika Čeka. Pořadatelé 60. ročníku uvedou v premiéře také dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou sledovala desítky let režisérka Helena Třeštíková. Přidání omamné látky do pití by mělo být nově trestné, shodla se na tom koalice. Norma počítá s odstupňováním trestů, při těžké újmě na zdraví by mohl být trest až 10 let vězení. Přesné statistiky k takzvanému drink spikingu neexistují, podle odhadů jen v Praze jsou takových incidentů ročně stovky. V Česku přibývá zaměstnanců a zaměstnankyň z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval přes 14 900. To je o 42% víc než loni a zároveň více než dvojnásobek oproti roku 2024. Česko by chtělo z Filipín získat pracovníky do průmyslu, zdravotnictví a sociálních služeb. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítingu bronzové kategorie kontinentální tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. A dnes čekejte zataženo odpoledne protrhávání oblačnosti, teploty do 19 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu v ulici Osvobození jsou z důvodu prací na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Všude tam, kde jste si nás naladili, přejeme dobré jitro. Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary. A po krátkých zprávách se vrátíme zpátky k muzice. Vrátka dalším písničkám nám teď otevře zpěvák Jan Kalousek. Připojíme pozvánku k poslechu odpoledního vysílání i pravidelné kalendárium. Tak zůstaňte i nadále s námi. Je 6:30. Hezké dobré ráno.

0: dvě a půl minuty jsme věnovali vzpomínce na hudební dvojici Naďu Urbánkovou a Karla Černocha v písni Vzácný nápoj mládí a snad se vám i dnes hezky poslouchá. Naše ranní vysílání je už v plném proudu a po další písničce pak nahlédneme do předpovědi počasí. Ovšem nejprve vás pozvu k poslechu našeho odpoledního vysílání. V němž vás pozveme na slavnostní otevření kulturního a kreativního centra Varieté v Karlových Varech. Svou pozvánku připojí a podrobnosti přidá náš host Dobrého odpoledne, kterým bude Radka Murasová, která stojí za tímto projektem a s níž si budeme povídat po 15. hodině. Za 5 minut bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Letos se na podzim oslaví své 75. a v dobrém ránu se nám právě teď připomněl s jednou ze svých parádních skladeb. Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, britský zpěvák a hudebník Sting. No a já to mám teď pro vás upozornění. Dnes v době od 10 do 15 hodin bude mimo provoz vysílač Klínovec. Výluka se dotkne i vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary na frekvenci 103,4 MHz. Informaci najdete také na našem webu vary.rozhlas.cz, včetně odkazu, jak nás můžete naladit a také přehledu dalších vysílačů. Poslouchat nás můžete rovněž v digitálním vysílání na internetu anebo ze satelitu přes družici Astra.
1: Počasí.
0: V našem regionu je zataženo nebo skoro zataženo a teploty se pohybují aktuálně mezi 11 až 14 stupni Celsia. A čeká nás velká oblačnost s odpoledními přehánkami. Ráno bude ještě převážně zatažené, kolem poledne už se oblačnost začne protrhávat a s menší pravděpodobností se objeví lokální přehánky. Večer pak budou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 12 stupňů. Fouká mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď hlásí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž. Na hodinách 6.45 je 6:45.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Bob Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Středa, 3. června. Svátek má Tamara. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes máme světový den jízdního kola. Tak aspoň řetěz namazat a tradá. Celonárodní zemský sněm začal v Čáslavi v roce 1421, to je 605 let. Za účasti panstva, měst, zemanstva, dvou zástupců krále Zikmunda a také části moravské šlechty. Někdy bývá označován jako první evropský parlament. Zoologická zahrada na olomouckém svatém kopečku byla slavnostně otevřena před 70 lety v roce 1956. Dneska je tam víc jak 350 druhů zvířat z celého světa. Vidět můžete i žraloka na korálovém útesu. Další země na mapě Evropy přibyla přesně před 20 lety. V roce 2006 ve 20 hodin a 34 minut vyhlásil černohorský parlament samostatnou republiku Černá Hora. Legendární americký boxer Muhammad Ali zemřel před 10 lety. Kolem soupeřů létal jako motýl a bodal jako včela. Narodil se jako Cassius Clay. Dožil se 74. Skladatel naší hymny František Škroub se narodil v roce 1801 v Osicích u Hradce Králové. 65. narozeniny by dneska měla atomová lady Dana Drábová.
6: Co ty seš za sněhuláka?
5: Kulatou 60. slaví jeden z nejobsazovanějších českých herců, Jiří Langmajer.
6: Tebe staví až na jaře, ne?
5: 40. má bývalá španělská tenisová hvězda Rafael Nadal a také náš krasobruslař Tomáš Werner. Já přeju hezký den.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Firma Havelka uhelná sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Novém Sedle na Sokolovsku dokončují rekonstrukci silnice v Hornické kolonii. Na Dny vietnamské kultury má do Karlových Varů přijet 2,5 tisíce návštěvníků. Na 45 školách letos skončí vyučování kvůli plánovaným opravám dřív. A dnes čekejte zataženo odpoledne protrhávání oblačnosti teploty do 19 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Nové Sedlo na Sokolovsku dokončuje opravu silnice v Hornické kolonii. Stavbaři dokončili práce na vozovce i chodnících. Podle nezávislého starosty Roberta Zelenky městské služby ještě upraví okolní zeleň a dokončí instalaci stanovišť pro tříděný odpad.
2: To, co se tam teď děje, tak to už je v naší režii přímo. To, co bylo vysoutěžené, už je dokončené. A my tam děláme navíc sběrné místa na odpady, na tříděné odpady a výsadba keřů, travin. Já tomu říkám zličtění, no.
0: V Karlových Varech v pátek začíná dvoudenní festival vietnamské kultury a gastronomie. Do lázeňského města má přijet 2,5 tisíce hostů, především z evropských zemí. Program začne v Zajerově ulici nedaleko autobusového nádraží městské hromadné dopravy, říká primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO.
3: Vietnamský festival gastronomie a kultury začíná v Karlových Varech tento pátek, trvat bude celý víkend a oficiálně zahajujeme v pátek v 10 hodin a to v Zajerově ulici u hotelu Ambassador. Předpokládáme, že ten hlavní večer se bude konat v sobotu od 18 hodin.
0: Festivalový program obsahuje přehlídku tradiční vietnamské kuchyně, slavnostní průvod městem nebo módní přehlídku. Žáci a studenti 45 základních a středních škol po celém Česku budou letos mít delší prázdniny. Ředitelé požádali ministerstvo školství o zkrácení školního roku kvůli plánovaným větším opravám budov. Rezort všem žadatelům podle svého mluvčího Ondřeje Macury vyhoví.
4: O zkrácení školního roku požádalo 12 středních a 33 základních škol. Nejčastěji jde o zařízení ve Středočeském kraji a Praze. Nejčastějšími důvody jsou rekonstrukce zázemí a stěhování.
0: Spojené státy a Írán provedly několik útoků v oblasti Perského zálivu. O íránských vzdušných úderech informoval Kuvajt. Letecký poplach se spustil taky v Bahrajnu. Americká armáda na sociální síti X uvedla, že íránské údery odrazila a Teheránu se nepovedlo zasáhnout žádné cíle. Informovala taky o svých útocích, které měly zasáhnout radarové stanice na íránském ostrově Kešm. Teherán i Washington své údery označili za odvetné nebo sebeobranné útoky. Děje se to i přesto, že v oblasti nadále oficiálně trvá klid zbraní. Příměří bylo uzavřené na začátku dubna. Na komplexní mírové smlouvě se Spojené státy a Írán ale ještě nedohodly.
1: Sport.
0: Česká ženská volejbalová reprezentace se připravuje na vstup do Ligy národů. Na úvod turnaje v Číně ji odpoledne čeká domácí výběr. Ve městě Nanking budou Češky hrát ještě proti Polsku, Belgii a Thajsku.
1: Počasí.
0: Ráno čekejte převážně zataženo, kolem poledne se začne oblačnost protrhávat a s menší pravděpodobností se objeví i lokální přehánky. Večer budou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dálnici D6 mezi Sokolovem a Jenišovem na Karlovarsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 7 hodině a dobré ráno ve znamení písniček, informací a ranní pohody pokračuje dál. Ani nejlepší scénář se nedokáže vyrovnat příběhům, které napíše sám život. A právě toho už mnoho let využívá dokumentaristka Helena Třeštíková. Ta teď na Karlovarském festivalu uvede svůj nový časozběrný snímek o zpěvačce Báře Basikové. No a my si o programu řekneme víc v následujících minutách dobrého rána, které vyplníme rovněž anketou s dětmi Ahoj rádio, dnes na téma peníze. No a snad vás potěšíme dalším hudebním proudem, který otevřeme s písničkou od skupiny Olympic. Přeji pěkný poslech a hezkou středu.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Jak se podle vás dají snadno vydělat peníze?
1: Že budeme pracovat v práci.
2: Za brigádu.
3: Věci, které nepotřebujeme prodat.
4: A koupit pozemek a potom ho prodat.
5: Půjčit si peníze.
6: Vyklidit myčku.
7: Vyčistit záchod.

0: 12 hodin bude mimo provoz vysílač Jáchymov Klínovec. Výluka se dotkne i vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary na frekvenci 103,4 MHz. Informaci najdete rovněž na našem webu vary.rozhlas.cz, včetně odkazu, jak nás můžete naladit a přehledu dalších vysílačů. A poslouchat nás můžete také v digitálním vysílání na internetu anebo ze satelitu přes družici Astra.
1: Počasí.
0: Je 7:45, dnešní ranní obloha je zatažená nebo skoro zatažená a teploty se pohybují mezi 11 až 14 stupni Celsia. Čeká nás velká oblačnost s odpoledními přeháňkami. Čekejme tedy zataženo, kolem poledne už se oblačnost začne protrhávat, pouze ojediněle se objeví lokální přeháňky a večer pak budou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Denní maxima dosáhnou na 16 až 19 stupňů Celsia. Na horách se teploty budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni. Fouká mírný západní až severozápadní vítr do 7 metrů za sekundu, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž ta je dnes mírná na stupni číslo 1.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: asi to sama.
1: S vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary a za 9 minut bude 7:30. Tak zatímco většina filmařů počítá každý natáčecí den, tak u Heleny Třeštíkové by se plán dal počítat na roky. Dlouhá léta sledovala zpěvačku Báru Basikovou, o které natočila časozběrný dokument. A ten bude mít premiéru na Karlovarském festivalu.
2: Od rokových začátků 70. let přes výrazné muzikálové role až po úspěchy v hitparádách. Celkem 50 let sledovala režisérka Helena Třeštíková zpěvačku Báru Basikovou.
3: Všechny ty manželství jsou jak přes kopíra.
2: Do hlavní soutěže Karlovarského festivalu pak vybrali pořadatelé dva snímky s českou koprodukcí. Jedním z nich je Čika Čeka.
4: Pani Janáková, akorát za váma jdu.
2: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
5: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec.
2: O hlavní cenu v podobě křišťálového globu bude usilovat také slovenský snímek Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ten obsadil do hlavní role ambiciózní lékařky, která musí nuceně sterilizovat romské ženy, Aňu Geislerovou. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
6: Napříč hlavním programem máme 37 snímků, z nichž hned 15 jsou první filmy, tedy filmy debutantů. To nám činí samozřejmě velkou radost, protože rozmyslet si, kde daný filmař či daná filmařka od premiéry svůj první film, je úkol velmi závažný, je to rozhodnutí velmi těžké. My samozřejmě v této souvislosti velmi rádi, že zmiňujeme dnes už slavného norského filmaře Joachima Triera, držitele Oscara za světovou hodnotu, který se rozhodl před 20 lety, že svůj debut repríza dá právě Karlovarskému festivalu a nelitoval toho.
2: Sestra Ani Geislerové Ester uvede na karlovarské přehlídce svůj nový dokument Dvě deci tuše o jejich otci Petru Geislerovi. Jubilejní 60. ročník naší největší filmové přehlídky začne 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Upozorňujeme posluchače, že dnes v době od 10 do 15 hodin bude mimo provoz vysílač na Klínovci. Výluka se dotkne i vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary na frekvenci 103,4 MHz. Další informace najdete na našem webu vary.rozhlas.cz, včetně odkazu, jak jinak nás naladit a přehledu dalších vysílačů. Poslouchat nás můžete také v digitálním vysílání, na internetu nebo ze satelitu přes družici Astra. Zastupitelé v Aši schválili žádosti o stipendia budoucím učitelům. Program pro studenty pedagogických fakult nabízí město od začátku letošního roku. Učitelé ve městě stárnou a nemá je kdo nahradit. Podpora by tak mohla problém vyřešit, určená je prozatím pro zájemce z Aše. V Bečově nad Teplou začala veřejnosti sloužit další část obnoveného parku. Prostor v blízkosti barokního zámku má připomínat období, kdy historický objekt obývali původní vlastníci. Síť pískových cest a květinových záhonů se bude v areálu objektu dál rozšiřovat. Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc. První případ neoprávněné činnosti pro cizí moc jde k soudu. Státní zástupce obžaloval příslušníka čínské zpravodajské služby, který v Praze působil pod novinářským krytím. Muže policisti zadrželi letos v lednu. V případě prokázání viny mu hrozí až 5 let vězení. Kateřina Siňaková postoupila na tenisovém Roland Garros do semifinále deblu. S americkou parťačkou Townsendovou porazili ve dvou setech belgicko-slovenský pár Kempenová Klapačová 6-1 a 6-3. A dnes čekejte zataženo odpoledne protrhávání oblačnosti, teploty do 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 1/64 se mezi Aší a Horními Lomany pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do 3. červnového rána a dnes slavíme Světový den jízdního kola, který byl valným shromážděním OSN vyhlášen na 3. června v roce 2018. Cílem tohoto dne je podpořit využívání jízdních kol jako způsobu dopravy i zábavy, ale také upozornit na přínos, který jízda na kole přináší, a sice zlepšení fyzického i duševního zdraví a vliv na klima z pohledu neznečišťování ovzduší. Je 7:30, no a my si po písničkách, co nestárnou, od Věry Martinové a také slovenské skupiny Elán otevřeme k dnešní ranní kávě noviny a ty regionální prolistujeme dnes spolu s Danou Jelinkovou. Já vám přeji všem hezké dobré ráno.

0: dnešní noviny.
1: 7.40 ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 5 minut tedy bude 7:45. Jsme v polovině pracovního týdne a před námi přehled tisku. Témata ze středečních regionálních novin pro vás vybrala editorka vysílání Dana Jelínková, kterou vítám. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak o čem píše regionální deník?
2: Karlovarský kraj dokončil rozsáhlý projekt k digitální technické mapy. Ten má v budoucnu usnadnit stavební řízení, plánování oprav silnic, chodníků i správu inženýrských sítí. Výsledky několikaletého projektu představili zástupci kraje během akce Open Days, která se uskutečnila v Karlovarské krajské knihovně. Projekt patří mezi největší digitalizační projekty, které kraj v posledních letech realizoval. Celkové náklady dosáhly přibližně 190 milionů korun, většinu z nich pokryla evropská dotace. Dočtete se také, že do prvního kola přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni dorazilo více než 17 tisíc přihlášek. To znamená meziroční nárůst o 7%. Vzrostl zájem o umění a učitelství. Podrobnosti najdete na titulní straně.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: List připomíná, že ústavní soud odmítl stížnost města Božídar na Karlovarsku a jeho zastupitelstva na referendum, které se ve městě konalo loni v říjnu. Obyvatelé v něm prosadili zákaz veškeré výstavby v katastru Rýžovna, kromě dopravních staveb. Radnice argumentovala příliš širokým dopadem opatření na vlastníky pozemků i fungování samosprávy. Soud však její námitky neuznal. Právo věnuje také pozornost blížícímu se 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Filmová událost odhaluje své první triumfy. Vsadí na mrazivé drama o sterilizacích s Anjou Geislerovou, unikátní 50-letý časozběrný snímek Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové nebo intimní rodinnou zpověď Ester Geislerové.
1: Také ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty dnes. O čem píše?
2: V nemocnici Karlovy Vary začaly práce na rozšíření a modernizaci urgentního příjmu. Hlavním důvodem je nedostatek kapacity. Nový pavilon G1 vyroste v sousedství pavilonu A a bude stát 550 milionů korun. Dotací 85 milionů na stavbu přispěje Evropská unie přes integrovaný regionální operační program. Zbytek poskytne Karlovarský kraj. Nové urgentní oddělení začne sloužit do konce roku 2028. No a Karlovy Vary ožijí vietnamským festivalem. Jak i z našeho vysílání víte, od pátku do neděle se zde konají dny vietnamské kultury a gastronomie. V rámci oslav se uskuteční i volba vietnamské královny krásy. Centrem akce bude hotel Ambasador a jeho okolí. Na venkovním pódiu vystoupí řada evropských i vietnamských umělců. Nebude chybět Food Street nabídka, která představí tradiční vietnamská jídla a pestrý doprovodný program.
1: Tak to byl přehled regionálních novin a Dana Jelínková, které děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45, 2 minuty a dnes čekejme zataženo. Kolem poledne se oblačnost začne protrhávat. Pouze ojediněle se objeví lokální přehánky a večer budou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni Celsia. Na horách naměříme do 15 stupňů. Fouká mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré a biometeorologická předpověď hlásí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Své místo si našla v Dobrém ránu také písnička od skupiny Holky a já doufám, že se vám i dnes krásně poslouchá. Za 8 minut to bude 8. hodina raní a nezapomeňte si odpoledne poslechnout po 13. hodině pořad Alex a host. A právě teď nám jeho autorka Alex Minářová prozradí, koho si pozvala a na co se bude dnes ptát.
1: V Alex a host si budu povídat s herečkou Nicole Kouklovou, která nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak se říká, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Nicole založila vlastní divadelní společnost, aby mohla hrát, co ona sama si přeje. Jakou první hru představí a koho v ní uvidíme? Stále ji ještě i po rozchodu s manželem Karlem Heřmánkem mladším můžeme potkat v divadle Bez zábradlí. A jaké má další plány? Dozvíte se v Alex a host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovy Vary nechají opravit Buchenwaldskou ulici na Růžovém vrchu. Správa státního hradu a zámku v Bečově obnovila další část zámeckého parku. Kriminalisté obvinili muže, který podle nich vyhrožoval útoky v českých školách i obchodech. A dnes čekejte zataženo odpoledne protrhávání oblačnosti teploty do 19 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Karlovy Vary pokračují v přípravě rekonstrukce Buchenwaldské ulice v městské části Růžový vrch. V současné době vybrali firmu, která stavbu zajistí. Práce začnou v místech nedávného sesuvu půdy nad železniční tratí. Stát budou 6,5 milionu korun, říká náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
3: Buchenwaldskou ulici jsme vytendrovali, budeme připravovat předání staveniště, abychom do konce září byli hotoví. Bude se jednat o tu část Buchenwaldské ulice od Žbitova, od kremace směrem k ulici Opletalově a rádi bychom po rekonstrukci opět zdvousměrnili ulici.
2: V Bečově nad Teplou začala veřejnosti sloužit další část obnoveného parku. Prostor v blízkosti barokního zámku má připomínat období, kdy historický objekt obývali původní vlastníci. Síť pískových cest a květinových záhonů se bude v areálu objektu dál rozšiřovat, říká zahradní architektka Národního památkového ústavu Ina Truxová.
4: Došlo jenom k úpravě toho, co bylo narušeno stavbou a k prvnímu počinu návratu k zahradní úpravě do podoby, která by měla posléze se promítnout i za mostem. Je to první polovina 20. století, kdy tady žil Beaufort Spontan rod.
2: Správa Bečovského hradu a zámku obnovila i původní jídelnu. Úpravy interiérů a přilehlých zahrad stály 2,5 milionu korun. Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrům loni v červnu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého, přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu následně utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko. Portugalské odbory vyhlásily na dnešek generální stávku. Zavřené jsou školy a nemocnice poskytují jen nezbytnou péči. Nevyjela ani většina vlaků a spojů městské hromadné dopravy v Lisabonu nebo Portu. Stávka pozemního personálu na letištích i posádek letadel ovlivní na 500 letů, včetně spojení s Prahou.
5: Máme prozatím zrušený jeden přílet a jeden odlet letecké společnosti TAP Portugal.
6: Říká mluvčí letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková. Největší portugalské aerolinky TAP musely zrušit na 300 letů a stávka výrazně ovlivňuje třeba i spojení s Azorskými ostrovy a Madeirou. Portugalské odbory protestují proti rozsáhlé reformě zákoníku práce, kterou schválila vláda. Vadí jim například omezení práva na stávku a oslabení kolektivních smluv, snadnější možnosti propouštění zaměstnanců nebo řetězení pracovních smluv na dobu určitou. Skoro 3/4 roku trvající vyjednávání mezi vládou a zástupci odborů zatím k dohodě nevedlo. Ondřej Himer, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Tenista Jakub Menčík porazil 3-0 na sety Fonseku z Brazílie a na Roland Garros postoupil do semifinále. Mezi 4 nejlepší hráče Grand Slamu se Menčík dostal poprvé v kariéře. V semifinále českého reprezentanta čeká Němec Zverev, který vyřadil Chodara ze Španělska.
0: Počasí.
2: Ráno čekejte převážně zataženo, kolem poledne se začne oblačnost protrhávat a s menší pravděpodobností se objeví lokální přehánky. Večer budou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 13 v Boči u Stráže nad Oří na Karlovarsku jsou z důvodu odtěžení skalních bloků zúžené jízdní pruhy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: V našich frekvencích posíláme pozdrav krásného rána a to všude tam, kde vám děláme společnost. Máme 8:05 a my vám k dnešní snídani budeme za chviličku servírovat písničky Jež nestárnou od Marie Rotrové a Pavola Habery. A samozřejmě, že nezůstane pouze u hudby, také si poslechneme rubriku Co v učebnicích nebylo, která bude patřit Silonu. Jak tohle umělé vlákno vzniklo, přiblíží už za chviličku Martin Písaří. A také přidáme informace pro vás řidiče a řidičky a podíváme se na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji. Tak nás poslouchejte dál. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: od krále rock'n'rollu Elvise Presleyho jsme se přehoupli v čase přes 8:45 a jaké počasí nás bude provázet dnešním a zítřejším dnem, tak to nám teď poví meteorolog Ivo Boman z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám přeji hezké dobré ráno.
1: Dobré ráno, předesílám, že to budou 2 dny trošku deštivější, než je momentálně ve zvyku, ale začněme tedy momentálním stavem počasí, kdy asi v Karlovarském kraji padají jen velice slabé srážky, nebo spíše téměř žádné, a teploty se pohybují kolem 14 stupňů Celsia, obloha je ale zatažená.
0: A co nás čeká odpoledne a večer?
1: Tak čeká nás zatažené dopoledne, jsem tam s nějakým slabým občasným deštíkem. Kolem poledne se oblačnost začne protrhávat a objeví se lokální přehánky, které večer opět ustanou a obloha se bude stále více vyjasňovat. Teploty mezi tím odpoledne vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách do 15 stupňů, bude nám poněkud foukat od západu až severozápadu 3 až 7 metrů za sekundu. Večer vítr konečně zeslábne.
0: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den a prozradíte nám ještě, co nás čeká zítra?
1: Tak samozřejmě v noci bude polojasno až skoro jasno, k ránu se výjimečně může objevit nějaká ta mlha. Takhle začne i zítřejší den, ale už před polednem začne oblačnosti přibývat a potom během odpoledne a večera se od západu přidají přehánky, ojediněle i nějaká bouřka. V závěru už srážky na celém území ve formě i silnějších přeháněk. Nejvyšší teploty zítra 18 až 21 stupňů, na horách maximálně 18 stupňů, vítr bude vát mírný od jihozápadu až západu.
0: O počasí jsem si povídala s meteorologem Ivo Bomanem, moc vám děkuji. Hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Srdeční dobré ráno nám vyšperkovala svou písničkou zpěvačka Eva Farná a já tu mám pro vás teď jedno upozornění. Dnes v době od 10 do 15 hodin bude mimo provoz vysílač Jáchymov Klínovec. Výluka se dotkne i vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary na frekvenci 103,4 MHz. Informaci najdete rovněž na našem webu vary.rozhlas.cz, včetně odkazu, jak nás naladíte a přehledu dalších vysílačů. A poslouchat nás můžete také v digitálním vysílání ze satelitu přes družici Astra anebo na internetu na webu vary.rozhlas.cz či v aplikaci Můj rozhlas. Časomíra ukazuje 8.23, za chviličku 24. A my se teď podíváme na to, jak pokročily práce na výstavbě dálnice D6 mezi Bošovem a Knínicemi. Co se tam v nejbližší době chystá, to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na budované dálnici D6 mezi Bošovem a Knínicemi postupujeme do další fáze prací. Už během tohoto týdne plánujeme zprovoznit doprovodnou komunikaci u budoucí odpočívky Verušičky a naplno se pustíme do budování samotné odpočívky. Verušičky nabídnou řidičům 95 míst pro nákladní a 92 místa pro osobní auta. Součástí bude čerpací stanice, zastřešená posezení i dětské hřiště. Celá stavba úseku D6 Bošov Knínice měří téměř 8 kilometrů a vyjde zhruba na 2 miliardy a 300 milionů korun. Její zprovoznění plánujeme koncem příštího roku.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze zprávy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Lidé, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka, budou mít v Karlových Varech nové místo pro pravidelná setkávání a vzájemnou podporu. Svépomocná skupina se bude scházet vždy ve čtvrtek od 17 hodin v dobrovolnickém centru Instant v Moskevské ulici. Rada Karlovarského kraje schválila spuštění čtvrtého ročníku projektem Medikem na Gimplu. Program pomáhá studentům v přípravě na přijímací zkoušky na lékařské fakulty. Každý ročník je koncipován jako tříletý vzdělávací program, do kterého studenti nastupují ve druhém ročníku gymnázia a přípravou procházejí až do maturity. Karlovarský filmový festival uvede v hlavní soutěži český snímek s názvem Čika Čeka. Pořadatelé 60. ročníku uvedou v premiéře také dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou sledovala desítky let režisérka Helena Třeštíková. Přidání omamné látky do pití by mělo být nově trestné, shodla se na tom koalice. Norma počítá s odstupňováním trestů, při těžké újmě na zdraví by mohl být trest až 10 let vězení. Přesné statistiky k takzvanému drink spikingu neexistují, podle odhadů jen v Praze jsou takových incidentů ročně stovky. V Česku přibývá zaměstnanců a zaměstnankyň z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval přes 14 900. To je o 42% víc než loni a zároveň více než dvojnásobek oproti roku 2024. Česko by chtělo z Filipín získat pracovníky do průmyslu, zdravotnictví a sociálních služeb. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítingu bronzové kategorie Kontinentální Tour si triumf zajistila hned prvním pokusem, dlouhým 59 metrů a 87 cm. A dnes čekejte zataženo odpoledne protrhávání oblačnosti, teploty do 19 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na dálnici D6 se mezi Kinčperkem nad Ohří a Chodovem na Sokolovsku ve směru na Cheb pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Levý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Středa 3. června v kalendáři a na dnešní den připadá Světový den jízdního kola. A k svátku popřejeme ženám a dívkám jménem Tamara. Ženské křestní jméno Tamara pochází pravděpodobně z hebrejštiny, vyvinulo se z hebrejského Tamar s významem datlová palma. Jméno Tamara se tak přeneseně vykládá jako živitelka, ta, která dává život. Jméno bývá spojováno také s jinými jazyky, ze sanskrtu ho lze překládat jako koření a z dalších jazyků pak jako lotus. Tak tedy Tamarám přejeme vše nejlepší a po písničkách od Jaromíra Nohavici a Vítězslava Vávry budeme soutěžit, tak ať vám to neuteče.

0: písnička za písničkou vyplňuje náš ranní program pohodové muziky a v dnešní soutěži vás pozveme do letního kina Karlovy Vary na koncertní verzi muzikálu Drakula. Tak odložte práci stranou a pojďte s námi teď soutěžit na telefonním čísle 221 55 37 37. Nejúspěšnější český muzikál Drakula je na scéně už 30 let a my nabízíme dvě vstupenky na koncertní verzi tohoto muzikálu. Písně Vím, že jsi se mnou, Nespravedlivý Bůh nebo Jsi můj pán a další si tak můžete vychutnat v letním kině Karlovy Vary v pátek 19. června od 20 hodin. Ještě jednou připomínám telefonní kontakt do soutěže, je to číslo 221 55 37 37. Linka už je obsazená, ptám se, kdo je na druhé straně. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady je Eva Nová Role.
0: Paní Eva z Nové Role, tak já vás zdravím do Nové Role. Paní Evo, jezdíte na kole nebo jezdila jste?
1: Jezdila.
0: Tak já už jsem zmínila, že na dnešní den připadá Světový den jízdního kola. A právě cyklistiky se bude týkat dnešní soutěžní otázka. Paní Evo, ptám se vás, od jakého roku se pořádá závod Tour de France? Od roku 1893, 1903 anebo 1913?
1: 1893.
0: Myslíte tu první variantu 1893? Tak bohužel to škrtám, tak ta nám nevyšla dneska, nedá se nic dělat, je to špatná odpověď, tak příště to vyjde, mějte se hezky, paní Evo, naslyšenou. 221 55 37 37, opakuji telefonní kontakt do soutěže, uvidíme, zda se někdo trefí do té správné odpovědi. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Jarka Těšovice.
0: Zdravím vás, paní Jarko. Tak, jaká je ta správná odpověď? Víte to?
2: A
0: nebo
2: můžu se zeptat, co tam zbylo?
0: Co to zbylo? Tak, zbyla nám tu varianta 1903 a nebo 1913.
2: Tak já zkusím hned tu první, 1903.
0: 1903 a je, trefujete to dobře, je to
2: je,
0: tak.
2: Děkuji.
0: Máte pravdu, paní Jarko, etapový závod profesionálních cyklistů se pořádá od roku 1903. Úplně první ročník odstartoval 1. července 1903. No a závod se tradičně koná každý rok během léta, obvykle tedy v červenci, a od svého počátku byl přerušen pouze během první a druhé světové války. No a letos proběhne 113. ročník od 4. do 26. července ve Francii a Španělsku. Takže vstupenky jsou vaše, máte radost, paní Jarko?
2: Mám velkou radost a moc děkuju.
0: Tak si to hezky užijte, to představení, a mějte se hezky, naslyšenou, pěkný den.
2: Naschledanou, pěkný den.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary vám přeje pohodový den. Je 8:45 a dopoledne ještě bude zataženo. Kolem poledne už se oblačnost začne protrhávat. Pouze ojediněle se objeví lokální přehánky. A večer budou srážky už ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 12 stupňů. Fouká mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biometeorologická předpověď, ta přináší stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž. Ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje naměřené 3. června. Minimální teplotu minus 1,7 stupňů Celsia zaznamenala Šindelová v roce 2006, zatímco maximální teplotu tu naměřili v Chebu v roce 1979 a bylo to 31,1 stupně Celsia.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

To jsem já, ten cowboy a Valdemar Matuška na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ale že nám ten čas zase rychle utekl, co říkáte? Za 9 minut to bude 9. hodina dopolední a po zprávách vystřídá naše ranní vysílání to dopolední. A právě dopoledním programem vás provede Stanislav Jurík. Tak si užijte ten dnešní den, jak se patří, a nadále spolu s námi. Od mikrofonu a mixážního pultu se s vámi loučí Jitka Brošková. Mějte se krásně, mějte se fajn. Zítra ráno se těším opět. Naslyšenou. We'll be right back.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: V karlovarské nemocnici začala modernizace a přestavba urgentního příjmu za 550 milionů korun. Výluka vysílače na Klínovci dnes omezí vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Konference Digimedia v Praze se bude zabývat financováním veřejnoprávních médií. A čekejte zataženo odpoledne protrhávání oblačnosti teploty do 19 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V nemocnici v Karlových Varech začala přestavba urgentního příjmu. Jedná se hlavně o jeho rozšíření a modernizaci. Péče o pacienty tak bude rychlejší a zlepší se i zázemí pro personál. Urgentní příjem byl postavený zhruba před 15 lety. Kapacitně už ale nestačí, říká náměstkyně léčebně preventivní péče nemocnice Dagmar Schneidárková.
4: Počet pacientů se zhruba zpětinásobil, to znamená denně tím prostorem prochází o víkendu zhruba 200 lidí, ve všední den nějakých 150. Pokud chceme v návaznosti na centra, které máme, dodržet ten nejdůležitější parametr, což je časová dostupnost, tak musíme mít pacienta kam dát a vlastně umožnit tomu lékaři a personálu, aby se mu věnoval i hned.
3: Takzvaný pavilon G1 bude stát 550 milionů korun. 85 miliony přispěje Evropská unie, zbytek peněz dá Karlovarský kraj. Hotovo bude v roce 2028. Upozorňujeme posluchače, že dnes v době od 10 do 15 hodin bude mimo provoz vysílač na Klínovci. Výluka se dotkne i vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary na frekvenci 103,4 MHz. Další informace najdete na našem webu vary.rozhlas.cz, včetně odkazu, jak jinak nás naladit a přehledu dalších vysílačů. Poslouchat nás můžete také v digitálním vysílání, na internetu nebo ze satelitu přes družici Astra. Odborná konference Digimedia se dnes v Praze bude zabývat umělou inteligencí v médiích nebo budoucností televize a streamovacích služeb. Řeč bude i o financování médií veřejné služby po stažení návrhu zákona, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Řekl to programový ředitel akce a zástupce šéfredaktora Mediář.cz Jan Potůček.
5: Chtěli bychom probrat jak s odborníky z médií, tak i se zástupci vládní koalice a opozice budoucí návrh zákona o financování médií veřejné služby. To je ono rušení koncesionářských poplatků a zavádění plateb ze státního rozpočtu. Zda to je vůbec rozumné a k čemu to povede.
3: V centru Paříže nově stojí památník obětem rwandské genocidy z roku 1994. Připomíná výbuch etnického násilí, při kterém ozbrojené milice tvořené členy etnické skupiny Hutů zabily na 800 tisíc členů etnické menšiny Tuciů. Francie v té době silně podporovala Hutuji vedenou vládu africké země. Prezident Emmanuel Macron při odhalení památníku uznal, že Francie ani její spojenci tehdy neprojevili dost vůle k zastavení genocidy. Oficiálně se ale neomluvil.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte převážně zataženo, kolem poledne se začne oblačnost protrhávat a s menší pravděpodobností se objeví lokální přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 1/20 se mezi Toužimí a Březovou na Karlovarsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré dopoledne, máme úterý, středu 3. června, hned první písnička je optimistická, i se tak jmenuje, zaspívá Olga Lounová. No a my se pak podíváme do Nýzan. Prvorepubliková herečka Anna Letenská patří mezi nejznámější nýzanské rodáky. Už za chvíli se více seznámíme s jejím osudem a také připomeneme některé další osobnosti, které se v Nýzanech narodily.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Nířanech na severním Plzeňsku sice moc významných památek nenajdeme, čím se ale může město pyšnit, je velký počet významných rodáků. O tom se přesvědčila i kolegyně Anděla Blašková, která mluvila se starostkou města za Sdružení nezávislých kandidátů Nířany 2022 Pavlínou Kcajsovou.
1: Nejznámější je určitě prvorepubliková herečka Anna Letenská, která byla popravena nacisty v roce 1942.
2: Anna Letenská se narodila v roce 1904 do kočovné divadelní rodiny. Jejího manžela v roce 1942 zatkli za pomoc při ukrývání lékaře Břetislava Ličky, který ošetřoval uskutečnitele atentátu na Reinharda Heydricha Jana Kubiše. Anně Letenské bylo ještě umožněno dokončit film Otakara Vávry Přijdu hned. Zatčena byla 3. září 1942. Popravena zastřelením byla v koncentračním táboře v Mauthausenu 24. října. O pár měsíců později byl popraven i její manžel. Dalším nýřanským rodákem je i první český vojenský aviatik, brigádní generál letectva Rudolf Holeka. Dále pak doktor Jan Hammer, lékař, kardiolog, ale také skladatel, hudebník a jazzman. Tím ale výčet nýřanských rodáků nekončí.
1: Z těch novodobějších například hudební redaktor, dramaturg, producent, skladatel a dirigent Max Wittmann, básník Josef Hrách nebo fotbalový mládežnický trenér Josef Žaloudek, který pro český fotbal vychoval řadu vynikajících fotbalistů, včetně Pavla Nedvěda.
2: V Nýřanech se narodil také například Alois Šefl, hornický novinář a spisovatel, dále pak Přemysl Pražský, herec, scénárista a režisér Československého rozhlasu, ale také Jaroslav Dittrich, umělecko-průmyslový výtvarník, sochař a šperkař. Tímto ale výčet nýřanských rodáků nekončí. Ve městě by dokonce v budoucnu měli být místní rodáci více zvýrazněny.
1: Řada našich občanů zřejmě ani netuší, jaké významné rodáky máme. Mým záměrem je vybudovat u železničního přejezdu na hlavním průtahu městem Parčí, kde budou tito rodáci prezentováni. Aktuálně bude probíhat revitalizace železniční trati Plzeň Domažlice, která se dotkne i tohoto přejezdu, takže začít můžeme až potom.
2: Seznamuje s plány, které by v Nýřanech měly zvýraznit zdejší rodáky starostka města za Sdružení nezávislých kandidátů Nýřany 2022 Pavlína Kcajsová. Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Příhodu režiséra Krejčíka s policejní kontrolou vypráví Jan Přeučil.
2: Režisér Krejčík taky jednou jel po Praze v noci, jel autem, že jo, a najednou červená. On zastavil, stočil okénko, policejt. Řidičský průkaz. Prosím. Víte, kolik se jezdí ve městě? Vím. Vy jste jel 95. Krejčík řekl.

0: panu režiséru Evženovi Sokolovským, když jel s přítelkyní z Jugoslávie a ona je to roztomilá, rozkošná bytost a nevyvádí takřka vůbec nic z míry. Občas je úplně mimo.
1: Kdo režisér Sokolovský?
0: Ne, jeho protiklad. A ona někde prostě ztratila v té Jugoslávii tu druhou půlku výjezdních doložek zkrátka. A přijeli takhle do Bratislavy a tam stál celník a říkal, no a kde máte tě výjezdné doložky? Ty jsi to balila, tak mě do toho, vůbec netahej do těchhle věcí, já vůbec se, ona je má, tak. Já nemám. No a čo teraz? Akože všetko von, tak všechno. Z auta 2 hodiny, prohlídka, teď ten celník by je tak rád nějak potrestal, ale co s tím má dělat? Sokolovský, jsi blbá úplně, prostě. Není možný, že ona ztratí takový důležitý, takový mimoza, prostě, mimoza. No tak jsem ho ztratil, no prostě. A ten celník potom říkal, no a čo teraz s vámi? A ten Evžen Sokolovský říkal, odveďte nás za celnici a zastřelte nás.
2: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na Mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Máme tu několik pozvánek. V plzeňské katedrále svatého Bartoloměje se uskuteční benefiční koncert pro hospic svatého Lazara. Začíná v 19 hodin a vystoupí dětský sbor opery divadla Josefa Kajetána Tyla Kajetán a gymnázium a hudební škola hlavního města Prahy. Zazní hudba od baroka po současnost. V amfiteátru Lochotín vystoupí švédská metalová kapela Sabaton. V rámci svého evropského turné vystoupí v Plzni od 17:30 s novou pódiovou show. Divadlo Jekátila uvádí činoherní představení Maškaráda. Komedie podle románu Terry Pratchetta začíná na nové scéně v 19 hodin. Plzeňské divadlo Pluto uvádí to nejlepší z českých i světových muzikálů. Představení Muzikál je když v režii Jiřího Bláhy tam začíná v 19 hodin. Během jednoho večera uslyšíte 25 hitů z 18 muzikálů. Virtuální let v maketě vesmírné rakety si můžete dnes od 13 do 16.30 vyzkoušet v Pobřežní ulici v Tachově. 18-metrová mobilní raketa Spacebus v rámci roadshow potuje po celé České republice a nabízí kromě dechberoucího pohledu na naši planetu také doprovodné vesmírné aktivity. Komentovaná prohlídka výstavy fotografa Petra Hechta v Chebské galerii 4 začíná v 15 hodin. Výstava se jmenuje 70-50-30 a připomíná 70 let autorova života, 50 let jeho fotografické tvorby a 30 let spolupráce s divadlem Járy Cimrmana. Na Karlovarskou hvězdárnu můžete přijít od 18 hodin a 18 minut na besedu s hvězdářem. Dnes má premiéru přednáška o měsících planet. Přiblíží fascinující pestré světy, které možná ukrývají život. No a že čeká plzeňské náměstí míru velká proměna, víte i z našeho vysílání. Město už dokonce zveřejnilo vítězný návrh. Podívat se ale můžete i na ty, které neuspěly, a to během nové výstavy přímo u nás, tady v budově Českého rozhlasu Plzeň. Už za chvilku vám povíme podrobnosti. Přijde Julie Suchá do studia. Přejeme hezké dopoledne, za minutu bude 9:30.

0: celkem 12 architektonických návrhů vybírala odborná porota budoucí podobu náměstí Míru v Plzni. Vítězný návrh má vytvořit otevřené a přívětivé místo, kde si lidé mohou dát kávu nebo si odpočinout. Veřejnost ho bude moct vidět spolu se všemi ostatními návrhy na nové výstavě v budově Českého rozhlasu. Podrobnosti nám teď poví reportérka Julia Suchá, kterou vítám ve studiu. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak můžeme ty návrhy trochu popsat. Měly nějaké společné prvky?
1: Město po architektech požadovalo, aby navrhli takovou podobu náměstí, kde bude možné posedět a odpočinout si. Zároveň návrhy měly reagovat na podněty obyvatel, kteří se v roce 2025 zapojili do participace. Nejčastěji přitom zmiňovali potřebu vodního prvku anebo víc míst k posezení. A proto všechny návrhy mají nějaký vodní prvek, ať už jsou to mlžítka, trysky nebo vodní plochy. Všichni architekti taky do návrhů zakomponovali kavárnu nebo dětské hřiště. Někteří autoři ale navrhovali i trošku netradiční prvky, jako třeba je mluvící socha se záznamy rozhlasových projevů.
0: No, to je něco. Co podle vítězného návrhu na tom náměstí tedy ve finále bude?
1: Tak autorem vítězného návrhu je tým Flera a Dice 25 Architects v čele s uznávaným zahradním architektem Ferdinandem Lefflerem. Jedním z hlavních prvků je už zmíněná kavárna, která má náměstí oživit. Ta má mít zelenou střechu, na kterou bude přístup a odkud lidé budou mít výhled na náměstí. Plocha před kavárnou bude sloužit jako místo pro pořádání akcí. Součástí bude i dětské hřiště, herní zóna a vodní prvky v podobě trysek a mlží. Bude tam i hodně zeleně, protože stromy mají být po celém obvodu náměstí.
0: A kdy se náměstí začne proměňovat?
1: Město teď bude jednat s vítězným týmem o zpracování projektové dokumentace. Ta zahrne dopracování návrhu, projektovou dokumentaci a autorský dozor. To má trvat 1 až 2 roky a potom bude výběrové řízení na zhotovitele. A ještě dodám, že na výstavu se sem do Českého rozhlasu můžou lidé přijít podívat od zítra až do konce června.
0: Výstava se jmenuje Nová tvář Míráku a řekla nám o ní Julie Suchá. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Nicole Kouklová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
3: Život plyne dál.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Skupinu Mirai střídá Richard Miller a potom už Petr Jungmann a tradiční rozhlasové kalendárium. Přejeme hezké dopoledne.
2: Máš to cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní? Máš pocit,

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 3. června. Svátek má Tamara. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes máme světový den jízdního kola. Tak aspoň řetěz namazat a tradá. Celonárodní zemský sněm začal v Čáslavi v roce 1421, to je 605 let. Za účasti panstva, měst, zemanstva, dvou zástupců krále Zikmunda a také části moravské šlechty. Někdy bývá označován jako první evropský parlament. Zoologická zahrada na olomouckém svatém kopečku byla slavnostně otevřena před 70 lety v roce 1956. Dneska je tam víc jak 350 druhů zvířat z celého světa. Vidět můžete i žraloka na korálovém útesu. Další země na mapě Evropy přibyla přesně před 20 lety. V roce 2006 ve 20 hodin a 34 minut vyhlásil černohorský parlament samostatnou republiku Černá Hora. Legendární americký boxer Muhammad Ali zemřel před 10 lety. Kolem soupeřů létali jako motýl a bodali jako včela. Narodil se jako Cassius Clay. Dožil se 74. Skladatel naší hymny František Škroub se narodil v roce 1801 v Osicích u Hradce Králové. 65. narozeniny by dneska měla atomová lady Dana Drábová.
3: Co ty seš za sněhuláka?
2: Kulatou 60. slaví jeden z nejobsazovanějších českých herců, Jiří Langmajer.
3: Tebe staví až na jaře, ne?
2: 40. má bývalá španělská tenisová hvězda Rafael Nadal a také náš krasobruslař Tomáš Werner. Já přeju hezký den.

Už tam dlouho tady budou zprávy v 10 hodin, bude to za 4,5 minuty, do té doby nám bude zpívat Dana Delson a potom si budeme povídat o jedné velmi zajímavé výstavě s našimi dopoledními hosty.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Novém Sedle na Sokolovsku dokončují rekonstrukci silnice v Hornické kolonii. V Karlových Varech vzniká nová svépomocná skupina pro pozůstalé. Na koridoru z Prahy na Moravu u Kolína nejedou vlaky. A dnes čekejte zataženo odpoledne protrhávání oblačnosti, teploty do 19 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Nové Sedlo na Sokolovsku dokončuje opravu silnice v Hornické kolonii. Stavaři dokončili práce na vozovce i chodnících. Podle nezávislého starosty Roberta Zelenky městské služby ještě upraví okolní zeleň a dokončí instalaci stanovišť pro tříděný odpad.
2: To, co se tam teď děje, tak to už je v naší režii přímo. To, co bylo vysoutěžené, už je dokončené. A my tam děláme navíc sběrný místo na odpady, na tříděný odpady a výsadba keřů, travin. Já tomu říkám zličtění. No.
0: Spolek Cesty smíření začne v Karlových Varech pořádat pravidelná setkání pro lidi, kteří přišli o blízkého člověka. V dobrovolnickém centru Instant vzniknou dvě malé skupiny vždy maximálně pro 5 účastníků. Lidé se tam budou scházet 2x měsíčně a sdílet své zkušenosti se ztrátou blízkých. První rok fungování projektu finančně podpořil kraj, říká zakladatelka své pomocné skupiny Dana Hrybová.
3: Pokud teda ta podpora bude trvat i v následujícím roce a bude poptávka, tak bychom určitě chtěli pokračovat a pak teda ten rok si myslíme, že je to minimum pro toho dotyčního. Záleží, kdo přijde s jak čerstvou zkušeností.
0: Svépomocná skupina se bude scházet vždy ve čtvrtek od 17 hodin v dobrovolnickém centru Instant v Moskevské ulici. Železniční doprava na koridoru z Prahy na Moravu stojí. Mezi Velimí a Kolínem poškodilo nákladní autotrakční vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky by vlaky mohly místem znovu projíždět kolem poledne. Přes Kolín jezdí vlaky do Brna, Ostravy nebo i do zahraničí. České dráhy vypravily mezi Kolínem a Velimí náhradní autobusovou dopravu. Dálkové vlaky jezdí od Kolenem přes Nymburk a můžou nabírat zpoždění. Spoje mezi Kolínem a Prahou jsou odkloněné přes Lysou nad Labem. Íránský dronový a raketový útok zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu. Informovala o tom tamní státní tisková agentura s tím, že úder zranil několik lidí a letiště muselo přerušit provoz. Podle kuvajtského úřadu pro civilní letectví taky poškodil budovu terminálu. Už v noci na dnešek oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě uvedlo, že Írán na Kuvajt zaútočil několika raketami. Podle amerického velitelství se ale při tomto útoku podařilo všechny střely zneškodnit. Spojené státy a Írán se navzdory příměří začaly od včerejška opět ostřelovat. Teherán i Washington údery označují za odvetu za útoky druhé strany.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte převážně zataženo, kolem poledne se začne oblačnost protrhávat a s menší pravděpodobností se objeví lokální přehánky. Večer budou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 12 až 15 stupňů. Vanemírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici číslo 20 mezi Třebouní a Toužimí na Karlovarsku máme hlášený špatný interval na světelném zařízení. Na místě je z důvodu rekonstrukce vozovky zavedený střídavý jednosměrný provoz. Tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Putovní výstava fotografií Praha město milostné fotografa Pavla Kopa s doprovodnými texty Miroslava Horníčka a Pavla Hejduka pokračuje ve své cestě po českých městech. Po zastávkách v Praze a v Karlových Varech se představí také v Plzni, no a tvůrci výstavy přijdou vyprávět do našeho studia už za malý okamžik.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.
5: Je naprosto ne-

0: našimi dnešními dopoledními hosty si budeme povídat o velmi zajímavé výstavě, jak jsem slíbil. Jsou tady její tvůrci, a to Pavel Kop a Pavel Hejduk, pánové. Vítejte, dobrý den, dneska dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Jsem rád, že jste přišli, že si můžeme povídat o velmi příjemných věcech, třeba o Miroslavu Horníčkovi, za chvilku se k tomu dostaneme. Ale nejdřív bych se rád zastavil u osobnosti Pavla Kopa jako fotografa, protože vy jste plzeňským rodákem, je to tak?
1: Ano.
0: Takže když se řekne Plzeň, co se vám vybaví jako první?
1: No tak samozřejmě moje rodiště, který jsem zažil do 5 let, pak jsme se přestěhovali už, protože otec získal zaměstnání v Praze. Ale na Plzeň vzpomínám, protože to je, je to rodný město.
0: Kdybyste měl popsat svoje fotografické jaksi úspěchy nebo svoji fotografickou kariéru a i fotografické techniky, kterými pracujete, v rádiu se to těžko představuje, protože nemáme obraz, ale přesto pokuste se o to.
1: Ano, fotografování... Já si tím neživím, ale je to moje hobby. Už od mládí. My jsme měli na fakultě předmět fotografie a chytlo mě to. A to bylo všechno dělané ještě tím mokrým procesem, kdy člověk musel, že do koupelny zhasnout a vývojka, ustalovač. Tak to jsem takhle se naučil. A když jsem přijel poprvé do Itálie, já jsem měl to štěstí, že jsem tam žil 8 let celkem. A v těch prvních 4 letech jsem nafotil fotky, spousta fotek. A když jsem je ukázal panu Horníčkovi, tak on řekl, že k tomu napíše texty.
0: Vy jste byl s panem Horníčkem velký přítel, dá se říct. Vy jste byli kamarádi.
1: Ano, na základě té knihy. Mm-hmm. Já jsem měl tu drzost, že jsem mu přinesl pár fotek, když mě v nakladatelství řekli, že by mohla být knížka, ale musí být slušný slovní doprovod. Tak jsem ho požádal, neznali jsme se, požádal jsem ho teda o to, jestli je ochoten to udělat. A on prostě říkal, pane Kup, mě ty fotky mluví z duše, ale o Itálii nic nevím, tak co budu psát? A dohodli jsme se, že on bude psát příběhy a dialogy těch lidí, který já jsem vyfotil. Což je krásný projekt, že jo? Málo která knížka je takhle udělaná. Mm-hmm. Jmenuje se to Chvilky z Itálie a vyšlo to v dávném roce 88.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, o jakém období v tuhle chvíli mluvíme, takže 80. léta.
1: 80. když bylo Mirkovi 70 let.
0: Mm-hmm. Jak se k téhle práci dostal Pavel Hejduk, to mě zajímá, protože vy jste vlastně navázal na Miroslava Horníčka.
2: Já jsem navázal, je to pro mě velká čest, dostal jsem se k tomu, tak já jsem před několika lety jako vydavatel vydával knížku Máši Caltu, dramaturgině Plzeňského divadla, a tam jsem měl to štěstí, že jsem se seznámil s Pavlem. Shodou náhod jsme začali mluvit o Plzni, o fotkách, a Pavel mi představil ten projekt, který bohužel s Horníčkem nedokončil. Oslovil mi a říkám, opakuji, že to pro mě byla velká čest, protože přestože celý život žiju v Plzni, hodně o Plzni píšu, dělám v Plzni výstavy, nejen v Plzni výtvarného umění, tak jsem mu přiznal, že Prahu miluji. Praha je pro mě město něco úžasného, co se dá jenom pouze obdivovat, fandit mu, a takže jsme se domluvili. Pokračujeme v projektu, s kterým přišel Miroslav Horníček. Na té knížce děláme spolu 2 roky, na výstavě a na knížce, která by měla tento projekt uzavřít.
1: Já bych chtěl doplnit, aby se posluchači zorientovali. Teď mluvíme o nové knize, protože Miroslav, když vyšla tato Itálie a v úžasném nákladu 97 000 výtisků, a ta historie je strašně zajímavá, tak ty knížky, ty Itálie, tak prostě přišel a říkal, hele, uděláme ještě teda něco o Praze. A já budu mluvit s těma lidma, co vyfotíš, vymyslel jsem název, Praha město milostné, ty tam máš ty zamilovaný, tak si je foť, nos mi to, a já s ním budu mluvit o lásce, o Praze a o životě. Takže jsem se na to hrozně těšil. Jenomže on potom už špatně viděl a tak napsal jenom pár věcí a už to nedopadlo. No a já jsem po letech si na to vzpomněl a říkám Pavlovi, to je úžasný, ty taky píšeš a seš Plzeňák, tak udělejme to spolu, dodělejme to spolu. A to je ta kniha nová, na který chceme teda teď pracovat, a ta výstava, která bude zítra začínat, tak to je vlastně ukázky z připravované knihy.
0: Ano, za chvilku se dostaneme k podrobnostem. Našimi hosty jsou Pavel Kop a Pavel Hejduk.

0: O výstavě Praha město milostné si povídáme s Pavlem Kopem a Pavlem Hejdukem. Miroslav Horníček je v podstatě stále ještě spoluautorem téhle výstavy. Ale já bych se ještě vrátil, pane Kopek, té vaší zkušenosti s Itálií, protože tak to vlastně celé začalo, jak jste říkal před chvilkou v tom prvním vstupu. Vy jste v Itálii šéfoval naší ambasádě, je to tak?
1: Ano, měl jsem to štěstí a bylo to vlastně zásluhou té knihy. Představte si, protože ona pak po různých potížích vyšla, to ještě bych rád řekl, a když vyšla v tom roce 88, za rok byla sametová revoluce, nastoupil nový velvyslanec, který se chystal do Itálie, kde nikdy nebyl, protože nesměl, a říkal, kupuju všechno o Itálii, tak jsem si ji koupil, pane Kop, přijďte na kafe. A když jsme seděli hodinu nad knížkou, tak on říká, nechcete jít se mu jako diplomat? A takže jsem, to byl leden 90, jo, 2 měsíce po revoluci. Nevím, co byste odpověděl vy, já jsem samozřejmě kývnul, za 2 měsíce jsem s ním seděl v Římě. Nejdřív jako rada. A on po 2 letech podal demisi, protože nesouhlasil s rozdělením státu. A řekl, že rozdělit stát bez referenda je vlastizrada a že radši pojede domů. No a tak udělali mě velvyslancem. Neuvěřitelná historka.
0: No to je něco. Po 2 letech v diplomatických službách.
1: Já jsem 2 roky pak samozřejmě vedl ambasádu, protože Martin Stropnický, který mě měl střídat, tak nebyl. Ten byl někde v Portugalsku. Mm-hmm. Takže to byla krásná zkušenost.
0: No to tedy, ta knížka měla trochu problém s tím, aby vyšla vůbec v 80. letech. Je to tak?
1: Ano, jak jsem řekl předtím, tak měl jsem ty fotky, Mirek souhlasil, že to napíše, povedlo se to, ale potom jsme to přinesli do redakce Panoramy a zůstalo to tam 3 roky v šuplíku. Protože pan ředitel se bál vydat knížku s Horníčkem. Ten byl tehdy takový nepříliš žádoucí s tím Verichem a tak, takže se bál pan ředitel. A já jsem si pak sednul v hospodě vedle chlapa, který byl takový sympaťák, dali jsme se do řeči a říkal, že je mistr tiskař a tiskne pro Panoramu. A já jsem říkal, prosím vás, my máme 3 roky knížku s panem Horníčkem a říkali nám, že není papír. A on říkal, prosím vás, papíru je dost, já to zařídím. U piva jsme si plácli. A on mi volal za 14 dní a říkal, je to v pořádku, já jsem to dal jako socialistický závazek v tiskárně naší stranické skupiny, že vydáme Horníčkovi knížku k 70. Takže představte si, ta knížka vyšla pak a v neuvěřitelném nákladu 97 tisíc výtisků, když nebyl papír.
0: Tak najednou papír byl.
1: Tak.
0: Pojďme k té knížce nebo k té výstavě, která vlastně bude v Plzni otevřena už zítra, ale je putovní, už byla v Praze v Karlových Varech. To znamená, že ty obrázky, v podstatě ty fotky už máte hotové, dokončujete ještě

0: i texty tady, jak tady Horníčkovi, tak i Pavla Hajduka. A vlastně ty texty vznikají na základě toho, jak jsou ty obrázky koncipovány. Jsou to pořád milenecké dvojice, je to tak?
1: Já bych k tomu chtěl říct to, jak vznikají texty.
0: Ano.
1: Když jsme se seznámili s Pavlem, Pavel mi zaslal fotky, já jsem si je nechal vytisknout ve formátu A3, mnoho z nich, a rozvěsil jsem si je po své pracovně. Seděl jsem mezi nimi a inspirovali mě, hledal jsem slova, hledal jsem tonalitu těch slov, ty fotky mě vyzývaly k tomu, abych o nich psal. Jestli můžu, tak já jeden krátký text, který jsme nazvali Praha a jaké krásné fotce Prahy. Miluji Paříž, New York, Londýn, Amsterdam, Atény, Helsinki, Brusel, Oslo, Madrid, Vídeň, Lisabon, Berlín, Varšavu i Řím. Vracím se do Prahy. Láska zvětšuje domov.
0: A takových textů je plná tak budoucí knížka, kterou chystáte.
1: Ano.
0: Je to tak?
2: I výstava.
1: I výstava. I výstava.
0: To znamená, že u každé fotky je nějaký ano. text, který buď to je autorstvím Miroslava Horníčka, anebo Pavla Hajduka. Představím si to správně? Make a U-turn. And then... A teď na vás mluví telefon.
1: Prosím vás, my jsme, protože jsme v jednání a počítáme s tím, nebo byli bychom velice rádi, kdyby výstava putovala i v českých kulturních centrech. Mm-hmm. Spolupracovali jsme s překladatelkou, která učí v New Yorku na univerzitě a jsou všechno k tomu ještě anglické texty.
0: Pavel Kop má zapnutou navigaci.
2: Abych se sem dostal.
0: Abyste se sem dostal a už jste se sem dostal, je to všechno v pořádku. No budeme pokračovat za chvíli a budeme zvát posluchače na výstavu jako takovou. V Plzni bude otevřena už zítra.

0: Pavel Kop a Pavel Hejduk jsou našimi hosty a ještě chvilku budou. Mluvíme o výstavě Praha město milostné, která se stěhuje do Plzně. Stěhuje se, pánové, pozvěme posluchače, kam přesně, ať tedy víme.
1: Stěhuje se do studijní knihovny a bude otevřena vernisáží zítra v 17 hodin. Pochopitelně, že bychom chtěli pozvat všechny, které zajímá nejen milostná Praha,
0: ano,
1: ale i fotografie Pavla Kopa.
0: Mm-hmm. Zveme tady na vernisáž. Výstava bude jako taková přístupná až do konce srpna, to znamená, je to taková letní výstava v prostorách studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Vy už máte ale za sebou výstavy v Praze a v Karlových Varech. Zeptám se na ohlasy. Máte nějaké, jak reagují návštěvníci na ty fotky s těmi texty?
2: Tak ona, ta výstava je trochu specifická, že je o těch zamilovaných. To znamená, hrozně se to líbí dámám, ženám. A ty si pečlivě čtou i ty texty a to se mi tam líbilo, jo, že jak si věnují tomu ten čas, protože je to 50 velkých rámů, kde je vždycky velká fotka a pod tím texty česky a anglicky. A ty dámy to všechno četly, tak já jsem strašně šťastný. Já jsem jenom ještě chtěl říct, proč ty fotky asi inspirujou Pavla a proč inspirovali i Miroslava Hornička, protože já jsem se kdysi seznámil s panem Josefem Sudkem. To byl náš snad nejlepší fotograf. A když jsem u něj seděl, tak jsem se ho ptal, jak má vypadat dobrá fotka. On říkal, pane Kop, musí mít něco za rohem. Čili musí tam být nějaký příběh, který si každý domýšlí. A o to se snažím. Takže ty fotky jsou takový, že každý si tam může něco doplnit.
0: To je hezké. Pavel, chce ještě doplnit něco?
1: A já se nebráním tomu, aby kromě toho, že si lidi přečtou i ten můj text, aby si vytvořili k tím Pavlovo fotkám své příběhy. Mm-hmm. Lásky, které prožili nejen v Praze, ale každý ve svém životě.
0: Samozřejmě. Ta výstava jako taková bude samozřejmě na konci srpna ukončena a ptám se, jestli už na to bude navazovat ta knížka, nebo jestli už máte nějaký termín, kdyby knížka měla vyjít?
2: No, pracujeme na tom a i všechno je to o penězích, že? To znamená, my máme víceméně připraveno už 100 fotek, čili dvakrát tolik, co je na výstavě, a 100 textů už má Pavel připraveno. Teď se přikládají do angličtiny, to dělá naše kamarádka v New Yorku, Češka, která tam studuje nebo pracuje, tak to jsme moc rádi. A myslím si, že to bude zajímavá knížka zase hlavně pro zamilovaný a pro ženy. Takže Praha město milostné, myslím, že by mohla mít úspěch.
0: No, termín jsme neřekli, ale nebudeme tedy nic slibovat, nebo?
2: No, musíme přehnat ty prachy.
0: To je realita.
2: Čili teď až dám dohromady i s grafikem celou maketu knihy, no tak začneme obcházet sponzory a můžeme tady požádat i posluchače, kdyby někdo chtěl přispět na vydání této knihy, tak pošleme číslo konta.
0: Dobrá. I za tuhle výzvu samozřejmě děkuju. Poslední otázka na vás na oba. Vím, že jenom touto knihou nebo výstavou v tuhle chvíli nežijete, že určitě už máte nějaké další plány. Na čem třeba teď pracujete, nebo co je před vámi v nejbližších dnech, týdnech, měsících? Pan Kop?
2: No tak dodělat tuhle knihu ještě bude hodně práce. Takže já nemám jiný projekt, ale mám svých asi 15 výstav, který ještě taky recykluju. Když někdo má zájem o výstavu, nafotil jsem i některá naše města, ale hlavně je to Praha, stará Praha, a hlavně je to Itálie.
0: Dobře, Pavel Hejduk?
1: Já spolupracuji s Plzeňskou filharmonií, to je úžasný soubor, který je znám nejen v Plzni, ale řekl bych po celé Evropě. A připravujeme společně, doufám, že se to zadaří, koncert v roce 2028 k výročí Mikuláše Aleše. Mikuláš Aleš je člověk, malíř, který se výrazně zapsal do historie Plzně. A chtěli bychom hudbou oslavit jeho z grafita a jeho výročí v tom roce 2028.
0: Krásné plány máte, pánové. Dobře se to poslouchá. Tak se budu těšit zase někdy příště. Našimi hosty dnes byli Pavel Kop a Pavel Hejduk. Ať se vám daří. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Děkujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary.

i tady v rozhlase jedeme dál, minutu po 11:15 a naše další téma. V nemocnici v Karlových Varech začalo rozšíření a modernizace urgentního příjmu. Práce jsou nutné, protože pacientů přibývá. Součástí projektu je také přístavba nové 7podlažní budovy s označením G1. Podrobnosti už za chvilku v naší další dopolední reportáži. Teď už ale za klavír usedá Paul McCartney. Let it be.

0: Nové ambulance, větší prostory i lepší zázemí pro personál a pacienty. V nemocnici v Karlových Varech začala modernizace a rozšíření urgentního příjmu. Součástí prací je také výstavba nového 7podlažního objektu za pavilonem A. Na financování se podílí Karlovarský kraj i evropská dotace. Úprava urgentního příjmu je důležitá, protože už kapacitně nestačí. A to jak z pohledu personálu, tak i přibývajících pacientů.
1: Počet pacientů se zhruba zpětinásobil, to znamená denně tím prostorem minus prvního patra prochází o víkendu zhruba 200 lidí, ve všední den nějakých 150.
2: Vysvětluje důležitost modernizace urgentního příjmu náměstkyně léčebně preventivní péče nemocnice Dagmar Schneidárková.
1: Pokud chceme v návaznosti na centra, které máme, traumacentrum, kardiocentrum, iktové centrum, dodržet ten nejdůležitější parametr, což je časová dostupnost, tak musíme mít pacienta kam dát, položit k monitoru, natočit EKG a vlastně umožnit tomu lékaři a personálu, aby se mu věnoval i hned.
2: A co se týče samotných prací, tak ty budou probíhat za provozu. Bude to pro vás určitě hodně náročné.
1: Bude to několik etap, bude to za provozu, bude to v diskomfortu ze stavebních prací, které vlastně budou za nějakou fólií, nejenom pro personál, i pro naše nemocné. Takže bych prosila všechny strany o velkou trpělivost.
2: Současný urgentní příjem byl postavený zhruba před 15 lety, říká generální ředitel krajské nemocnice Jiří Štefan.
3: Během té doby se značně změnily poměry, parametry a tak dále. V rámci celého Karlovarského kraje i v rámci těch jednotlivých subjektů zdravotnických. No a samozřejmě data, která jsou prezentovaná v rámci ÚZISu profesorem Duškem, tak jak se vyvíjí zdravotní stav obyvatel a stárnutí, tak samozřejmě to jak si odpovídá té zvyšující se poptávce po těch službách, které se dotýkají MRI.
2: S provozně technickým náměstkem Karlovarské krajské nemocnice Martinem Čvančarou jsme teď za budovou A, to znamená v místech, kde bude stát nový pavilon G1.
4: Je to tak, to bude 7podlažní budova, primárně to bude hlavně rozšíření urgentního příjmu, to je alfa omega celého vlastně projektu.
2: Co všechno bude součástí právě toho pavilonu G1?
4: Tam bude i nová endoskopie, endoskopická ambulance, která je momentálně umístěna v budově C. Také tam bude celé patro ambulanci pro kardiologii, opět, která je umístěna v budově C, což nám potom do budoucna za ty 2 roky umožní, když je přesuneme zase uvolnit tady prostory pro další využití nemocničního provozu, což jsme prostě nuceni rozšiřovat.
2: Když se podíváme právě na budovu A, tak tam vidíme velká okna. To znamená, že vlastně tím pádem, jak tady bude takzvaně přilepená ta další budova, ta budova G1, tak právě i tato velká okna zmizí.
4: To souvětí přilepená naprosto popisuje, o čem vlastně to G1 je.
2: Modernizace urgentního příjmu za 550 milionů korun skončí v roce 2028. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

hostem dnešní humoriády po 16. hodině bude rozhlasová televizní moderátorka, zpěvačka, herečka Pavlína Filipovská. Poslouchejte po 16. No a zprávy v 11. za 3 minuty po skupině AHA.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary nechají opravit Buchenwaldskou ulici na Růžovém vrchu. Charitativní sbírka Daránek pomůže vybudovat herní svět pro děti z azylového domu v Aši. Odbory na úřadu vlády vyhlašují stávkovou pohotovost. A dnes čekejte zataženo odpoledne protrhávání oblačnosti teploty do 19 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovy Vary pokračují v přípravě rekonstrukce Buchenwaldské ulice v městské části Růžový vrch. V současné době vybrali firmu, která stavbu zajistí. Práce začnou v místech nedávného sesuvu půdy nad železniční tratí. Stát budou 6,5 milionu korun, říká náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
2: Buchenwaldskou ulici jsme vytendrovali, budeme připravovat předání staveniště, abychom do konce září byli hotoví. Bude se jednat o tu část Buchenwaldské ulice od Žbitova, od kremace směrem k ulici Opletalovi a rádi bychom po rekonstrukci opět zdvousměrnili ulici.
0: Charitativní sbírka Daránek letos zamíří i do Aše. Podle tiskového mluvčího diecézní Charity Plzeň, která sbírku pořádá, Petra Šimka, se dobročinná akce pravidelně zaměřuje na podporu dětí v sociálně znevýhodněných podmínkách nebo v charitních zařízeních. Vybrané peníze poputují na vybudování nového herního zázemí pro děti z domova svaté Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Sbírku můžou zájemci podpořit přes platební bránu na webu daranek.cz, bankovním převodem nebo prostřednictvím QR kódu. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost, nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se mají pod jednotlivé rezorty přesunout útvary v oblasti závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů. Zároveň se mají rušit některé pozice. Pokud úřad vlády podepíše převod těchto agent, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta Českému rozhlasu řekla, že plánované změny pozice lidskoprávních organizací naopak posílí. Zítra se chce se zástupci odborů setkat k dalšímu jednání. Nejinspirativnější učitelkou letošního roku je Lada Stuchlá. Učitelka na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno zvítězila v soutěži Global Teacher Prize.
3: Velice mě to těší a je to pro mě zpráva, že ve své práci jdu správným směrem.
4: Lada Stuchlá učí na střední škole latinu, somatologii a psychologii. Do výuky se snaží zapojovat studenty tak, aby sami objevovali souvislosti, poznávali své silné stránky a byli v hodinách aktivní. Porota ocenila zejména to, že se nezabývá pouze svým oborem, ale taky duševním zdravím studentů, říká její členka Irena Poláková.
5: Používá celou řadu pestrých postupů, jak svým studentům a studentkám umožnit, aby se ho osvojili. Vytváří se vlastní učební materiály.
4: Do soutěže se letos přihlásilo přes 450 učitelů, nejvíc v její desetileté historii. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte převážně zataženo, kolem poledne se začne oblačnost protrhávat a s menší pravděpodobností se objeví lokální přehánky. Večer budou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia. Vane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici Osvobození jsou z důvodu prací na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Blížíme se ke středečnímu poledni, i dneska budeme vysílat babské rady a dnes to bude o růžích. No a že na růžích ustláno nemají plzeňští studenti, co se týče stravování, o tom bude reportáž po 11:30. Už za chvilku se vydáme do Fouskova světa, nezměněný osud, tak se jmenuje tohle zamyšlení Josefa Fouska pro tento týden. Přejeme příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.
7: Telegram s adresou svět.

0: Kouskův svět. Nezměněný osud. Chudej bude vždycky chudej, to je pravda pravdoucí. Když je kára, musí být vůl a nevolem vedoucí. Vždycky byli monarchové, šéfové a soudruzi, a ti, co je poslouchali, sluhové a podruzi. Pán vždy přízeň rozděloval, kdo se uměl ohnout víc, odměnou měl trochu zobu, kdo se bouřil, neměl nic. Strach, to je to pravé slovo, které vládnout pomáhá. Pro peníze přes mrtvoli žádný pán jít neváhá. Pravdu pánům říkat zlé je, špatně se to poslouchá. Pokaždé je z pána světec, ty seš v roli padoucha. Aby raby poslouchali, k pokoře jsou vedeni a denně je páni učí, že svět nikdo nezmění. Že musí být ten, co dělá a ten, co jen vybírá. Jeden žije ve smokingu, druhý v hadrech umírá. Jeden sedí, jí a pije, jiným kručí v bachoru, při potopě zajistí si lepší místa na voru. Od pradávna musí někdo mít méně a druhý víc. Dle práce, kdyby to bylo, tak bych neměl proti nic. Je jasné, že lumpové tu na světě mají vždycky ráj a chudákům slibují jej, až je z nebe zavolej.
1: Fouskův svět.

seriálu Příběhy nejen šumavské vám dneska budeme vyprávět o americkém vojákovi, který zemřel na Šumavě 4. května 1945 a jeho příběh se díky chybné identifikaci těla pořádně zamotal.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Konec druhé světové války na Šumavě byl neuvěřitelně krutý. Němečtí vojáci se snažili do poslední chvíle bránit, i když už věděli, že válku prohráli. Bohužel tento odpor odneslo mnoho amerických vojáků. Jeden z těch zabitých byl i Fred Warren Ashley. Jeho příběh, který se nakonec uzavřel až 70 let po válce, vyprávějí Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Nejen šumavské. Fred Warren Ashley se narodil 14. ledna roku 1923 v americkém městečku Emmett v Idaho. Byl šestý z celkem 8 dětí rodičů Freda a Harriet Ashleyových. Jen 2 dny poté, co Fred Warren oslavil 23. narozeniny, narukoval do americké armády. Po přijímači byl poslán na evropské bojiště.
2: Fred byl členem oddílu C 2. průzkumné mechanizované kavalérie Pettonovy armády, která na konci války působila na našem území na Šumavě. A právě tady skupina vojáků 4. května 1945 nocovala v osadě Paseka nedaleko Nové Hůrky, kde je objevili němečtí vojáci a obklíčili je.
1: Strhla se přestřelka, při které byl Fred Ashley vážně zraněn. Ochrnul, ale byl při plném vědomí. Když Američanům došla munice, vzdali se německé přesile. Zajato bylo 25 vojáků, včetně Ashleyho, kterého Němci odnesli do dobré vody.
2: Tam ho popravili a pochovali za hřbitovní zdí. Naštěstí se u toho nachomítla náhodná svědkyně, která o tom po skončení války dala vědět příslušným úřadům. Protože ale vojákovi chyběly osobní známky a také zlatý řetízek na ruce se jménem, nemohlo být tělo identifikováno, proto bylo přepraveno na dočasný vojenský hřbitov do Norimberku.
1: Jeho ostatky se nakonec dostaly do Ameriky, ale armáda je nesprávně označila za ostatky leteckého důstojníka Richarda Lanea, který zemřel v boji v roce 1944.
2: Domnělý Richard Lane tak byl pochován na hřbitově ve městě Philly v jihovýchodní Nebrasce se všemi vojenskými poctami. Jeho rodina se tak každoročně při Memorial Day scházela u hrobu, aby uctila jeho památku přes 70 let, a to až do roku 2017.
1: Na základě poznatků Američana českého původu Manuela Van Eyka, který po osudu vojáka Freda Ashleyho pátral dlouhých 33 let, byla provedena analýza ostatků uložených v Nebrasce, při které bylo definitivně potvrzeno, že došlo k záměně.
2: Rok na to došlo k nápravě, kdy Fred Warren Ashley byl nakonec pohřben se všemi vojenskými poctami doma ve městě Emmett v Idaho. A co víc, v Belgii byly na vojenském hřbitově v hrobu označeném jako neznámý nalezeny ostatky leteckého důstojníka Richarda Lanea. Po více než 70 letech byly převezeny a se všemi vojenskými poctami uloženy doma ve městě Philly v jihovýchodní Nebrasce.
1: Rok poté, 28. března 2019, byla uctěna památka americkému vojákovi Fredu Warrenu Ashleymu i v Česku, na Šumavě. Na venkovní stranu hřbitovní zdi v dobré vodě, pravděpodobně v místech, kde byl pohřben německými vojáky, byla připevněna skleněná deska s jeho jménem.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

12:30 a 4 minuty přejeme hezké dopoledne. Západočeská univerzita v Plzni navzdory rozpočtovým změnám nadále dotuje jídlo všem studentům, kteří se stravují v jejich menzách. Podrobnosti v reportáži už za chvilku, teď je tady Petr Muk a Ola Můr. A my vám přejeme pěkný den.

0: Některé vysoké školy zdražily jídlo studentům stravujícím se v menzách. Ministerstvo školství totiž v březnu přesunulo finance využívané k plošnému dotování jídel do jiné kapitoly rozpočtu vysokých škol. Záporočeská univerzita v Plzni ceny jídel zachovala, přestože se tento krok neobejde bez problémů.
1: My jsme rádi, že studenti nic nepoznali, jim se cena obědu nezměnila. Co to udělá s rozpočtem ZČU, na to je ještě brzo hodnotit. Předběžně počítáme s tím, že to budou ale asi 3 miliony korun, které budeme muset hledat v jiných zdrojích. A zřejmě to bude znamenat, že některé investice budeme muset buď to odložit, anebo rozložit do dalšího období.
2: Proč se Západočeská univerzita rozhodla na rozdíl od některých jiných vysokých škol studentům jídlo nezdražit?
1: My víme, že náklady na studium i běžný život ve městě jsou pro studenty už dnes docela vysoké, tak jsme jim nechtěli přidávat další zátěž nad rámec toho, co už si musí během vysokoškolského studia platit.
2: Vysvětluje tisková mluvčí Západočeské univerzity v Plzni Andrá Čandová. Kdyby se zdražovalo, o kolik by to bývalo bylo?
1: Kdybychom zdražili od toho 1. dubna, tak by to bylo v průměru 20 korun na jedno jídlo.
3: Asi bych stejně chodila na obědy, protože mi tady chutná a je to nejjednodušší varianta, jak se ve škole najíst.
4: Ty ceny jsou adekvátní momentálně tomu jídlu, ta chuť je opravdu, já bych řekla, že dobrá, mě tady většinou chutná. Ale samozřejmě, kdyby se jídlo zdražilo, tak studenti by asi přestali chodit, což si myslím, že není úplně vhodné, protože by každý měl mít aspoň jedno jídlo za celý den prostě teplý.
5: Myslím si, že vzhledem k průměrné jídelnové stravě to je tady jako relativně dobrý a záleží samozřejmě, jak moc by se zdražilo, nějaký zdražení bych samozřejmě přežil, pak je otázka do jaký míry, no. Ale v nějaký rozumný bych asi chodil dál.
6: Myslím si, že to je kvalitní, že to bude výživný, ale když by se zdražovaly ceny, plno studentů by přestalo chodit, protože nenadarmo se říká, jsem chudý student.
2: Peníze vysokým školám, jestli to tedy správně chápu, zůstaly. Z jakého důvodu už není možné je použít i jako příspěvky na jídlo?
1: Původně šlo o takzvaný ukazatel J v rámci rozpočtu vysokých škol, ten ale ministerstvo školství zrušilo a ty peníze z něj, asi 100 milionů korun, přesunulo do jiné kapitoly. Ta kapitola ale už nejde použít na stravování a je určená například pro podporu znevýhodněných studentů. Už teda ty peníze nemůžeme vzít a plošně tím dotovat obědy všem.
2: V jaké cenové relaci se tady v menzách jídla pohybují a jaké jsou v průměru náklady na jedno jídlo?
1: Průměrná cena oběda se pohybuje okolo 80 korun, ale může to být i 65 korun nebo 100 korun, pokud zrovna máme dovezené indické jídlo, takže studenti mají určitě pestrý výběr, každý si může vybrat i podle svého rozpočtu.
2: Kolik jídel univerzitní kuchyně denně uvaří?
1: Na to vám ráda odpoví vedoucí menzy na Borech Helena Honomichlová.
7: V průměru 1500 jídel v semestru a ve zkouškovém je to tak těch 700-800 jídel.
2: Zájem studentů je tedy poměrně veliký. Co jim nejvíc chutná?
7: Klasika, no. Řízky, svíčková, guláš, zelí mají rádi. Takovýhle jídlo nejvíc.
2: Rozhodnutí univerzity studentům jídlo nezdražovat je definitivní a nebo výhledově uvažujete ještě o změně?
1: Tento krok není možné považovat za definitivní a že automaticky příští rok půjdeme stejnou cestou. Máme teď přibližně půl roku na to vyhodnotit, jak to dopadne do našeho rozpočtu. Je možné, že od nového roku tento přístup přehodnotíme a to i vzhledem k jiným nákladům, protože samozřejmě do stravného se velmi promítá inflace, například ceny energií, ceny potravin.
2: Stejně jako Západočeská univerzita v Plzni nezdražili studentům jídlo ani Pražská Karlova univerzita a Brněnská Masarykova univerzita. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary.

Docela zajímavé a neobvyklé téma má dnešní noční linka na našich vlnách. Nedovřené dveře, neukončený telefonní hovor nebo příliš tenká zeď a příliš dobrý sluch. A najednou zaslechnete něco, co se vás týká a co jste neměli slyšet. Zažili jste to někdy, takovouhle situaci, a kdo byl tím, z jehož úst ta slova vyšla? Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, tak se jmenuje dnešní noční linka s Borkem Kapitančíkem. Začínáme po 23. hodině, tak si noční linku nenechte ujít. No a jak jsme slíbili, už po 11. hodině ani dnes nebudou chybět předpolednem babské rady a dneska se budeme věnovat růžím. Jak zajistit růžím ve váze co nejdelší životnost? O tom bude tahle rubrika už za malý okamžik. Teď je tady kapela Jelen.

0: Pražské rady.
1: Květy růží patří mezi nejoblíbenější květiny vůbec. Každá barva navíc nese svůj význam. Červená růže je symbolem lásky a vášně, růžová vyjadřuje něhu a obdiv, bílá symbolizuje čistotu a úctu. Žlutá nese poselství přátelství a radosti. Květy růží jsou jedlé, proto se okvětní lístky používají jako součásti čajů, sirupů, ale i marmelád nebo dezertů, kterým dodají jemnou chuť. Ceněné jsou také pro využití v kosmetice, kde se z nich vyrábí růžová voda, oleje nebo parfémy. Růže má obecně hlavně sklidňující a hydratační účinky. Po odkvetení zastřihněte růži ve stonku po druhý pravý list. Aby vám růže ve váze dělaly radost co nejdéle, seřízněte stonky šikmo ostrým nožem, ne nůžkami, a nejlépe pod proudem vody. Vyměňujte květinám vodu každé dva dny a nikdy neumísťujte vázu s růžemi na místo, kam svítí přímé slunce, a ani poblíž mísy s čerstvým ovocem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Urgentní příjem v karlovarské nemocnici bude větší a modernější. Vodní záchranáři se vracejí na Hracholuskou přehradu, v červnu budou sloužit o víkendech. OECD zhoršila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok na 1,9%. Dnes čekejte zataženo odpoledne protrhávání oblačnosti a teploty do 19 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Matěj Štech. V karlovarské nemocnici začala modernizace a rozšíření urgentního příjmu za 550 milionů korun. Úprava se týká jak prostoru současného emergency, tak přístavby nového objektu za hlavní budovou A. Do ní se například přesunou specializovaná pracoviště, říká provozně technický náměstek krajské nemocnice Martin Čvančara.
3: Zároveň tam bude i nová endoskopie, endoskopická ambulance, která je momentálně umístěna v budově C. Také tam bude celé patro ambulanci pro kardiologii, opět, která je umístěna v budově C, což nám potom do budoucna za ty dva roky umožní, když je přesuneme, zase uvolnit tady prostory pro další využití nemocničního provozu, což jsme prostě nuceni rozšiřovat.
2: Práce skončí v polovině roku 2028. Vodní záchranáři zahajují letošní sezonu na Hracholuské přehradě. Během června budou na bezpečnost dohlížet o víkendech, v červenci a srpnu pak nepřetržitě. Novinkou je stabilnější molo pro záchranářský člun, které umožní jednodušší manipulaci i při klesající hladině přehrady. Pokračuje mluvčí vodní záchranné služby Tomáš Kopáček.
4: Ve službě budou minimálně 4 vodní záchranáři s plavidly a zásahovým vozidlem. Kromě záchranné činnosti pak budou provádět i každodenní preventivní činnost na vodě, tak aby byli připraveni zasáhnout při pomoci na vyžádání. Služba probíhá v režimu first responder ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje. Pomoc lze zavolat přímo na čísle 112 nebo 155.
2: Pro neakutní případy a technickou pomoc můžou návštěvníci využít výjezdové číslo, které najdou na webových stránkách vodních záchranářů. Česká ekonomika letos zřejmě poroste pomaleji, než byl původní předpoklad. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zhoršila svůj odhad na 1,9%. V prosinci čekala růst o 2%. Uvedla to v aktualizovaném výhledu, kde jako důvod zmiňuje i dopady drahých potravin a energií. Ty podle OECD zpomalí růst spotřeby. Investice by ale přesto měly zůstat na vysoké úrovni. Podpoří je mimo jiné fondy na oživení Evropské unie. Loni česká ekonomika vzrostla o 2,6%. Odolnost a bezpečnost jsou podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS důležitější než okamžitý zisk nebo nejnižší cena. Řekl to v proslovu na tajvanské univerzitě v Chengchi. Zmínil podobnosti Česka a Tajvanu a připomněl odkaz Václava Havla a jeho podporu nezávislosti ostrova na Číně.
5: Bezpečí, odolnost a vláda práva jsou plody demokracie.
6: Předseda Senátu svoji cestu nad Tchaj-wan odůvodnil tím, že chce vést dialog. Na konferenci Dialogy Václava Havla dodal, že Česko i Tchaj-wan mají společný úkol, a to dostát se ctí své odpovědnosti. Havlův odkaz je podle ex-prezidentky Tsai Ing-wenové na Tchaj-wanu stále velmi silný. Ocenila český zájem o ostrov, a to i přes silný tlak čínské diplomacie. Ta Vystrčilovou cestu nad Tchaj-wan označuje za narušení územní celistvosti a politiky jedné Číny. Z Tchaj-wanu Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Sport. České volejbalistky vstoupí zápasem proti domácí Číně v Nankingu do druhé sezony v Lize národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský ročník, ve kterém skončili 11. Na turnaji v Číně se do neděle střetnou ještě s Polskem, Belgií a Tajskem.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte převážně zataženo. Odpoledne se začne oblačnost protrhávat a s menší pravděpodobností se objeví lokální přehánky. Večer budou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Vane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou na silnici 222 u Staré Chodovské.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
1: Tak jste slyšeli čerstvé zprávy a Matěje Štecha na Českém rozhlase Karlovy Vary. Právě teď ve 12 hodin a 5 minut jsou na programu písničky pro vás a na vaše přání. To znamená, že si můžete celou tuto hodinu přát a já doufám, že budete. Tak volejte do studia na linku 221 55 37 37 nebo pište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Dnes 3. června slaví v České republice podle kalendáře svátek Tamara Kevin Lešek, tak přejeme všem nositelům všechno nejlepší. Mezi významné dny připadající na toto datum patří také Světový den jízdního kola World Bicycle Day, který od roku 2018 podporuje využívání kol jako prostředku k udržitelné dopravě a zlepšení zdraví. Tak si dáme na úvod písničku, která je ve znamení cyklisty, jak jinak než s Olgou Lounovou a také se Zlatou Kinskou celou tuto hodinu. Těším se na vás, volejte, pište, přejte si hezký den.

0: Eros Ramazzotti a Tina Turner na Českém rozhlase Karlovy Vary, teď už také Pavel z Mariánských Lázní. Hezký den.
1: Dobré odpoledne, paní redaktorko, zdravím vás, všechny posluchače Rádia Karlovy Vary. A prosím bych zahrát písničku od Pala Habery, Všetko sa môže stať. Mluvám se, jestli jsem to neskomolil, pro paní Janu z Mariánských Lázní. Všem přeji krásný den, i vám, paní redaktorko.
0: I my vám krásný den. Už vám hraje, budeme se opět těšit na slyšenou.
1: Díky, na slyšenou.

Všetko sa môže stať a Pavol Habera na Českém rozhlase Karlové Vary. Teď ideme plniť další přání, tentokrát písemné. Dobrý den, prosím o zahrání přání a písničky Feeder Them a složil ji Alan Silvestry k našemu výročí svatby. Dnes slavíme 20 let manželství a já chci svému manželovi Láďovi Niklovi říct jedno velké děkuju. Za všechno, co jsme spolu dokázali v nemoci i ve zdraví, za naše nádherné dvě děti a za každý společný den, který spolu trávíme. Miluji tě moc, Markéta. Redakci moc děkuji a přeji hezký den všem. Krásné přání i Český rozhlas se připojuje, přejeme hodně lásky, hodně zdraví, pohodu a také krásné společné chvíle i nadále. Tady je vaše oblíbená písnička a já vám přeji hezký den a užijte si to.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Nicole Kouklová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Marcela Fidlersky na vlnách Českého rozhlasu Karlové Vary, písnička s názvem Vanilkové nebe. Tak vanilkové nebe to zrovna dneska v Karlovarském kraji opravdu nemáme. Dnes čekajte převážně zataženo, odpoledne se začne oblačnost protrhávat, s menší pravděpodobností se objeví dokonce i lokální přehánky. Další podrobnější informace ve zprávách v celou, teď jdeme opět plnit další přání. Na telefonu čeká Martin Schebu, hezký den.
2: Dobrý den. Já bych si nechal zahrát písničku Dominiku Niku a je určená všem depkařům, co už dva dny nechávají si zahrát takový utahaný cajdáky, ať mají větší radost ze života.
1: Tak jo, tak jdeme na to. Judita Čeřovská na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, dlouho jsme ji nehráli, tak na vaše přání Dominiku Niku Niku, jdeme na to, hezký den, naslyšenou.
2: Naschle.

0: Tak to byla Judita Čeřovská a Dominiku Nikuniku. Na přání Martina z Chebu teď budeme plnit přání do Plzeňského kraje. Na telefonu čeká Standa z Dolců. Hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko. Zdravím vás, všechny posluchače. Písnička dozněla, pravda, taková drobet svižnější, ale nejsem si moc vědom, že by se hrály nějaký pomalejší, utahanější písničky, protože já osobně jsem hrál v pondělí Judas Priest a to byl docela kotel. To mi potvrdil i Petr Čimpera. Takže, no, je to na každém, já to říkám furt, každý si může nechat zahrát prostě co chce, co je na playlistu, to si můžeme nechat zahrát. Tak, dneska si dávám krásnou písničku od Dalibora Jandy, ta se mi hrozně líbí, je to ten Hurikán. Můžete to spustit a samozřejmě je to i pro vás a zdravím Pepu, Jaromíra, Aničku a všechny, co to prostě poslouchají. Mějte se krásně, zase někdy.
0: Budeme se těšit, díky za výběr. Je tady Hurikán, Dalibor Janda na Českém rozhlase, Karlovy Vary, Standu. Pohodový den spolu s námi. Naslyšenou.
1: Díky moc, naslyšenou.

Stále posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a to středeční písničky pro vás a na vaše přání, která vám budeme plnit až do 13. hodiny. Teď jdeme plnit přání písemné. Dobrý den, tady Míša ze Sokolova. Chtěla bych si nechat dnes zahrát pro mého miláčka a Vojtíška, který leží, a k vám také paní Zlatko do rádia. A bude to Marek Ztracený, písnička Naše cesty. Přeji vám všem hezký den. Díky, Míšo, i my vám, ať se Vojtíšek brzy uzdraví. Zdravíme celou rodinu a zdravíme samozřejmě všechny posluchače do Sokolova, tam k vám. Naslyšenou a zase napište. Yeah.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Dva roky starý song od skupiny Elána Znova sama dotkni na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď už dávám zase slovo někomu z vás. Na telefonu čeká Jaromír z Hranic. Hezký den, vítejte.
1: Dobrý den. No, tak já zdravím všechny, co vás poslouchají, jak se mají fajn, Standu, Pepu, a jim všechno vychází. Dneska to fouká. Foukali nový měsíc, tak psi tady vyli jak šílený. No, tak jinak se mějte fajn a poslechněte si hezkou hudbu.
0: A vy jste vybral boxera, je to tak?
1: Ano, ano, od Simona a Grand Funkle.
0: Už vám to hraje, krásný den, mějte se. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: to byl boxér na přání našeho posluchače Jaromíra z Hranic. Teď budeme hrát Pepovi z Horního Slavkova. I vám přeji hezký den, vítejte.
1: Dobrý den, já vás vítám u vás v našem rádiu a jsem rád, že jsme zase po delší době s vámi, že si můžeme popovídat trošku. A když tak dneska dáme toho Jarka Nohavicu, hlídače krav. A bylo by to pro Jardu, Jaromíra do Hranic, pro Stanu do Dolců, pro sestry, pro vás do rády a pro celý váš kolektiv, aby se vám dobře pracovalo a neměli žádný technický závady a tak podobně. A někdy zase naslyšenou, rád jsem vás slyšel.
0: Já vás také díky moc. A já k vám ještě přidávám Ellen ze Sokolova, která má tu písničku moc ráda. Přeji hezký den všem, naslyšenou, hezký den.
1: No, naslyšenou.

Jaromír Nohavec na přání Pepy z Horního Slavkova ještě jednou zdravíme i tímto směrem z Karlovarského studia Českého rozhlasu. Z průmyslového areálu ve Vřesové u Sokolova unikla chladící kapalina. Havárie dočasně uzavřela silnice mezi Vřesovou a Chodovem. Na místě jsou policisté a hasiči. Podrobnější informace uslyšíte za 4 minuty od Matěje Štecha, po kterém si slovo u mikrofonu dnes vezme po 13. hodině Alex Minářová se svým hostem, kterým bude Nikol Kouklova. Více už nechám na Alex Minářové. No a já splním ještě poslední přání písniček pro vás, těch středečních s datem 3. června. Dobrý den, prosím o zahrání mé nejoblíbenější Wildflower od Billie Eilish. Moc děkuji a všem přeji krásný den, Timea. Timeo, přeji krásný den i vám a vám všem, samozřejmě posluchačům Českého rozhlasu Karlovy Vary. Končí dnešní písničky pro vás, těšit se na vás budu opět zítra. Hezký den.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Silnici mezi Chodovem a Vřesovou u Sokolova uzavřel únik kapaliny z průmyslového areálu. Nová sezona karlovarských symfoniků nabídne klasiku i prolínání žánrů. Na koridoru z Prahy na Moravu u Kolína nejedou vlaky. Odpoledne čekejte protrhávání oblačnosti a teploty do 19 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Z průmyslového areálu ve Vřesové u Sokolova unikla chladící kapalina. Havárie dočasně uzavřela silnice mezi Vřesovou a Chodovem. Na místě jsou policisté a hasiči. Událostí se zabývá inspekce životního prostředí. Podle mluvčí společnosti SUAS Group Jany Pavlíkové lidem v okolí nebezpečí nehrozí. Cílem speciálního týmu je uzavřenou silnici otevřít do 2 hodin.
2: Situaci na místě řeší nejenom pracovníci areálu Vřesové, ale také hasiči a policie. Ten únik je ohraničený, ale silnice musela být uzavřena. Vyžádá si to zhruba práce tak na 1 až 2, tudíž upozorňujeme i řidiče a velmi se omlouváme za komplikace a předpokládáme, že se problém podaří co nejrychleji vyřešit.
0: Karlovarský symfonický orchestr zahájí v září 192. koncertní sezónu. Dramaturgicky sestavil šéf-dirigent Ondřej Brabec. Sezona nabídne výběr hostujících umělců tradičních i netradičních sólových nástrojů a žánrů od klasiky k prolínání hudebních stylů. Jak uvedla manažerka orchestru Vlasta Vodičková, zazní skladby českých autorů. Ze zahraničích se soubor bude věnovat i výročí Ludwiga van Beethovena. Posluchači si ale budou moct poslechnout také moderní hudbu nebo pořady určené dětem a rodinám. Železniční doprava na koridoru z Prahy na Moravu stojí. Mezi Velimí a Kolínem poškodilo nákladní auto trakční vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky opravy potrvají kvůli rozsahu poškozených trolejí do pozdního odpoledne. Přes Kolín jezdí vlaky do Brna, Ostravy nebo i do zahraničí. České dráhy vypravily mezi Kolínem a Velimí náhradní autobusovou dopravu. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Nymburk a můžou nabírat zpoždění. Spoje mezi Kolínem a Prahou jsou odkloněné přes Lysou nad Labem. Ukrajinské nepilotované letouny zaútočily na Petrohrad. Mimo jiné zasáhly tamní velký ropný terminál. Ukrajinské drony udeřily taky na vojenský podnik Progres v ruské Tambovské oblasti.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích konstatoval dobré výsledky tzv. Dalekonosných sankcí provedených ve spolupráci mezi různými složkami ukrajinské armády a zpravodajských služeb. Zelenský připomněl, že Petrohradský ropný terminál leží téměř 1100 kilometrů od ukrajinských hranic a zasažena byla také vojenská základna na ostrově Kronštadt ve Finském zálivu. V Petrohradu dnes začíná Mezinárodní ekonomické fórum, na kterém má vystoupit i ruský prezident Vladimír Putin. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Odpoledne se začne protrhávat oblačnost a s menší pravděpodobností se objeví lokální přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsie a biozátěž je mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 222 mezi Chodovou Planou a Vřesovou na Sokolovsku unikly průmyslové kapaliny. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
4: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem. Vítám vás.
5: Děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Vítám herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí, navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tímhletím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle. Na té cestě mě to nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvíle mi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy ji má zase až moc. To prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví, jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem strhávala jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým, a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem z Pejbla a Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku. No a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různý kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičema nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak když si mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci, a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu. Takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný tak. Přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost.
1: Ano.
0: Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat, no. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaká zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna herců přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomu, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže herce. Trpělivost. Vy jste, nevím, jestli vám došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala.

0: protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej, sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér, je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohle to je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak dva večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla, vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co, tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, na kterou, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, jak jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěla, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady ta, tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
1: Tak a dotáhli jste to až tady do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s herečkou Nicole Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme. Jak jste na to přišla?
1: No, sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou takovou jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no, uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne, uvidíme. Jak to dopadlo, nebo jak to budou brát, no, uvidíme, jak diváci na to budou reagovat, jo. Takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný jako ve všech možných situacích. Takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to, na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm, a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádelna v Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela běžné, a nechám mluvit vás, protože vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to, jako kdybyste prostě šla vynést odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fran vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, který ho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freniných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé, ten příběh, tak ona úplně valela oči za tím foťákem a říká, žiž, co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, za takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho texty radost. A vlastně s nějakou režií a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta tréma jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila, tak 3 minuty před posledním zvoním jsem říkala, panebože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohohle divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový očkrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno, prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní. Já jsem se snažila už poslední poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkal uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se takhle užili.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou, mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila. Jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro.
1: Je to tak, je to domácí scéna pražská. Tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na tož to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte přesně tak. S Prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně a 14.8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zalije střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu, ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení, ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám další jako, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali své hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, Berlín, nebo Láska z mládí, a teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce pod společností Didi Art. Takže ještě takhle.
0: Teda, ale nemotá se vám někdy text, musíte se třeba koncentrovat před každým představením, abyste se naladila na tu hru a na
1: víte
0: text.
1: Víte co,
0: a na...
1: tím, že vlastně i v Bez zábradlí není ansábl a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala. Ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář a tak.
0: A když narazíte ale na Romana Zacha, svého partnera v jedné hře a hrajete v jiné, tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo je kdo?
1: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roman na mě v jednu chvíli tak vytřeštil v oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně té postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, nebo jako, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi herečka Nicole Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavován třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, když by se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte jí za hlavu, nebo
1: tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako být na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě nevěděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nemám s ním osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako, byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže to je prostě každýho věc, ale já ten svůj čas takhle nechci trávit.
0: Ono asi záleží, jaká kritika tam je, pokud je konstruktivní a může vás třeba někam posunout, tak si ji věnujete?
1: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je normálně, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, tisíc lidí, tisíc názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
0: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce už několikátým rokem. Tuším, že devátý.
1: Letos je to devátý
0: ročník. Co to obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozálii Havelkovou, Davida Krauseho Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježíš Maria, Buky Bakers, je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako
0: tak, a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem té akce?
1: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost, vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění, tím vlastně to pouliční umění podporujeme, nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí, takže ta myšlenka je taková, ale hlavně vlastně basking pro slunce, protože to je pro nadační fond slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací slunce.
0: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
1: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liž pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávala hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří? Ne.
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaký jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně a když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má i takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna, ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní? Mm-hmm.
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádelnu v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Vodě Rádkách a pak samozřejmě s Divadlem bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterýmu dělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdniny Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let a potom na konci prázdniny jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťuji nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, který vlastně spravuje jako beauty lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
0: Jsou tam nějaký film třeba v Karlových Varech nebo vůbec?
1: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána nebo dopoledne od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
0: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nicole Kouklová.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V nemocnici v Karlových Varech bude nový urgentní příjem. Policie Karlovarského kraje upozornila na podvodné telefonáty. Transparency International podala podnět kvůli možnému střetu zájmu Andreje Babiše. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Modernizace a rozšíření urgentního příjmu začaly v nemocnici v Karlových Varech. Stavební práce za 550 milionů korun financuje Karlovarský kraj a evropské dotace. Hotovo bude v roce 2028. Úprava už byla nutná, protože narostl počet pacientů a prostory příjmu nestačí. Stavět se bude za plného provozu. Zdravotníky i pacienty proto čekají 2 roky komplikací, říká náměstkyně léčebně preventivní péče nemocnice Dagmar Schneidárková.
2: Ať jsme chvíli přemýšleli, zdali nejsme schopni obsadit nějaké oddělení, pracovat někde bokem a nechat stavařům ten stávající prostor, tak to nelze. To znamená ano, bude to několik etap, bude to za provozu, bude to v diskomfortu ze stavebních prací, které vlastně budou za nějakou fólií, nejenom pro personál, i pro naše nemocné. Takže bych prosila všechny strany o velkou trpělivost.
0: Projekty součástí generelu Karlovarské krajské nemocnice, který byl vytvořený zejména z důvodu vyčerpané kapacity budov. Policie Karlovarského kraje upozorňuje na zvýšený výskyt podvodných telefonátů. Pachatelé se vydávají za policisty. V obětech vyvolávají strach o peníze, informuje o údajném pokusu o zneužití identity nebo tvrdí, že se jim někdo neoprávněně přihlašuje do bankovního účtu. Podrobnosti doplňuje mluvčí krajské policie Zuzana Churaňová.
3: Tímto způsobem policejní orgány nikdy nekomunikují a obdobné záležitosti po telefonu neřeší. Žádná instituce po vás nebude požadovat citlivé údaje ani přístup k bankovním účtům. Podezřelý hovor okamžitě ukončete a nezdělujte žádné osobní informace. Situaci si ověřte přímo na oficiálních linkách Policie České republiky, a to na lince 158.
0: Kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podala protikorupční organizace Transparency International podnět Evropské unii. Vložení akcí Agrofertu do svěřeneckého fondu RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení. Fond je podle ní nastavený tak, že z proplacených dotací můžou profitovat premiérovi potomci, jakmile Babišovi vyprší mandát. To je podle organizace v rozporu s unijním právem. Šéf hnutí ANO trvá na tom, že svůj střet zájmu vyřešil.
4: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo, nepotřebuji se k tomu vracet. Ty udání, které tam chodí od opozice nebo tady od ty neziskovky, ano, tak samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
0: Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra v souladu se zákonem a není tak důvod, aby koncern dotace čerpat nemohl. V čele Vysokého vatikánského úřadu bude poprvé žena, která není jeptiškou. Vatikán oznámil, že šéfkou dikasteria pro komunikaci se stane mexicko-americká novinářka Maria Montserratová Alvaradová. Ve funkci bude dohlížet na chod vatikánských médií. Alvaradová 3 roky vedla zpravodajskou sekci katolické televize EVTN, která sídlí ve Spojených státech. Novinářka se v minulosti věnovala mimo jiné tématu náboženské svobody nebo se angažovala v církevním školství. Do úřadu nastoupí v listopadu.
1: Počasí.
0: V noci a ráno bude polojasno až skoro jasno a výjimečně se mohou vyskytnout mlhy. Dopoledne bude přibývat oblačnost a odpoledne se přidají přehánky, ojediněle i bouřky. V závěru dne budou srážky četnější. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia, na horách 10 až 7. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 222 mezi Chodovou Planou a Vřesovou na Sokolovsku je stále uzavřena z důvodu úniku průmyslové kapaliny. Na místě jsou policisté a hasiči.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pět minut po 14. hodině začíná středeční dobré odpoledne s datem 3. června a já vám za celý náš vysílací tým přeji krásné odpoledne, hlavně klidný poslech a také čistý signál. Za malou chvíli vás čeká dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit Silonu. Jak tohle umělé vlákno vůbec vzniklo, vám přiblíží už za chvíli Martin Písařík. Jsou pro vás také připravené i samozřejmě kulturní tipy na akce, které se dnes konají u nás v Karlovarském regionu. A zprávami to samozřejmě v celou nikdy nekončí, protože regionálním tématům se věnujeme celý den. Po půl třetí uslyšíte podrobnosti k jelenímu skoku. Historická lesní kavárna Jelení skok v Karlových Varech totiž v posledních 2 letech hned 2x změnila nájemce. V současné době pracuje v provizorním režimu. Podrobnosti náš redaktor přinese pár minut poté půl třetí. No a chvíli na to si pak společně s námi můžete zkusit prodat to, co potřebujete. Nezapomeňte telefon 221 55 37 37. Rádio vašeho kraje pokračuje s písničkami pro vás, které nestárnou. Hezký den.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi.

0: Tipy pro volný čas.
1: Už v úvodu této hodiny jsem vám slíbila, že vám přečteme pozvánky, které se dnes konají na akce, které se dnes konají v našem regionu, a tak tomu tedy bude. Komentovaná prohlídka výstavy fotografa Petra Hechta v Chebské galerii 4 začíná dnes 15 hodin. Určitě doražte, čeká vás expozice s názvem 70-50-30, která připomíná 70 let autorova života, 50 let jeho fotografické tvorby a také 30 let spolupráce s divadlem Járy Cimrmana. Výstava je opravdu zajímavá. V Karlovarské galerii Duhová paleta začíná dnes od 17 hodin výstava příznačně nazvaná Absolventi, na které se představí absolventi a žáci výtvarného oboru základní školy a základní umělecké školy Karlovy Vary. Vernisáž doprovodí vystoupení žáků hudebního oboru. Na Karlovarskou hvězdárnu dnes můžete přijít přesně v 18 hodin a 18 minut na besedu s hvězdářem. Dnes má premiéru přednáška o měsících planet. Přiblíží fascinující pestré světy, které možná ukrývají i život. Uslyšíte. Akci Týden ptačího zpěvu připravili v Chebské knihovně. Dnes začíná soutěžní kvíz s názvem Poznej ptačí svět. Herní listy si zájemci můžou vyzvednout během dne v oddělení pro děti nebo ve studovně. A výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje celkem 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a také detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. A básničky jen tak pro radost, zamyšlení a také potěchu duše si mohou zájemci přečíst na neobvyklé výstavě v Karlovarské krajské knihovně. Autorem veršů je Petr Pavelka. Autorem další písničky Sleeping Satellite Tasmin Archer na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary další hit, který nestárne. Já vám přeji nadále příjemný poslech s rádiem vašeho kraje, který vám za malou chvíli přinese zajímavou reportáž k jelenímu skoku. Zůstaňte s námi.

0: Město Karlovy Vary připravuje celkovou rekonstrukci výletní restaurace a kavárny Jelení skok. V minulosti byla vyhledávaným cílem turistů a návštěvníků lázeňských lesů. Technický stav budovy je ale nevyhovující a tak bude ikonická provozovna i letos pracovat v provizorním režimu.
1: Přes 50 let jsme sem chodili, i s manželkou jsme sem chodili tančit. Vím, že se vždycky muselo aspoň minimálně 14 dní dopředu rezervovat místa, že lázeňáci to tady okupovali. My jsme tady měli známou kapelu, takže jsme sem chodili tančit. Bylo to krásný tady.
2: Pan Evžen patří mezi tisíce někdejších návštěvníků známé karlovarské kavárny a restaurace Jelení skok. Kdysi sem přicházeli turisté a lázeňští návštěvníci za občerstvením, výhledy do okolí i tanečními zábavami.
1: Jako domorodec tady v Karlových Varech jsem strašně rád, že to nespadne, že to vypadalo, že to zbourají.
2: V loni světla Jelenímu skoku naděje na další rozvoj. Letitého nájemce provozovny vystřídal nový, který sliboval celoroční provoz a investice do postupné rekonstrukce.
3: Zatím my jsme havarijný stav všechno od začátku zabezpečili. Od kominów po elektřinu. Všechny revizie, všechno je przeprowadzone, všechno máme. Na základě tego začali jsme dělat całą rekonstrukcję, żeby jeszcze nie pohorší se stav té budovy.
2: Řekla mi vloni Dominika Švarcová, která nájemce zastupovala. Jenže noví pronajímatelé se s městem jako vlastníkem areálu rozešli a veškeré opravy Jeleního skoku skončily. Na sezonu ale město získalo dalšího nájemce, který zajišťuje alespoň provizorní provoz známého místa.
4: V tuto chvíli je to tak, že je tam food truck, který bude v provozu 6 měsíců v roce, mimo zimní období. Jsou plně v provozu všechny ty terasy, jak ta spodní, tak ta vrchní. Co se týká vnitřní budovy, tak máme zprovozněné toalety. Jinak ty vstupy do toho sálu a do té bývalé kuchyně jsou uzavřeny, ale toalety jsou v provozu.
2: Vysvětluje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci. Z jeho slov vyplývá, že kávu si teď u Jeleního skoku dáte. Rekonstrukci celé kavárny s tanečním parketem a restaurací ale pravděpodobně zajistí nikoliv nájemci, jak radnice původně plánovala, ale lázeňské město samotné.
4: V tuto chvíli je vypracováno poptávkové řízení na projektanta rekonstrukce Jeleního skoku, to znamená ten záměr celou tu budovu zrekonstruovat a v budoucnu ji otevřít veřejnosti po celých 12 měsíců v roce stále platí a intenzivně se na něm pracuje.
2: A jak je to s termínem obnovy celého areálu?
4: Já si myslím, že do dvou let bychom to chtěli tu rekonstrukci zahájit a tam si myslím, že to potom půjde rychle. Protože ta budova není nějak velká, nejzásadnější bude projekt a dohoda s památkáři.
2: Dodává náměstek primátorky Miroslav Vaněk. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Je 3:45 a 2,5 minuty přesně. Právě teď v tomto čase je pro vás připravená rozhlasová inzerce. Můžete začít volat do studia na číslo 221 55 37 37. Připomínám ještě také i možnost, že můžete psát a posílat své inzeráty na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Tak tuto možnost také využívejte. Ve vysílání už vítám našeho dnešního prvního inzerenta nebo inzerentku. Hezký den.
3: Ano, dobrý den, tady Karlovy Vary. Eva, já prosím vás scháním malou televizi, ale už aby neměla ten setebox, jo? Takže ano. Takhle. No a mé telefonní číslo je 77 31 37 577.
2: Máte představu o ceně?
3: No já nevím, tak do těch 2000.
2: Dobře, a z jakého místa ještě jednou voláte?
3: Karlovy Vary.
2: Jste přímo z Karlových Varů. Tak jo, tak no, já zopakuji váš telefon. 77 31 37 577.
3: Ano.
2: Děkujeme.
3: Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den, děkujeme. Další ve vysílání s námi, hezký den i vám.
4: Hezký den i vám, taky přeju posluchač z Přeštická, Plzeňích. Chtěl bych podat inzerát pro kamaráda z Karlovarska a týká se to, je to AKU 4-kolka stříbrná, vhodná pro nějakého staršího pána, paní na nákup. Je to velice pěkný stav, je to AKU i s nabíječkou a cena by byla 6 000 korun. Jak jsem říkal, je to v Karlovarském kraji a telefon 728 47 57 08.
2: Perfektní. Tak já zopakuji váš telefon nebo kontakt na vašeho kamaráda 728 47 57 08.
4: Je to tak.
2: Děkujeme za nabídku. Krásný den.
4: Já zdravíme taky díky na moc.
2: Den. Tak to byly naši dnešní inzerenti. Zítra to můžete být zase vy, tak volejte na číslo 221 55 37 37. Posloucháte stále Český rozhlas Karlovy Vary. Právě teď rozhlasovou inzerci, která je pro vás připravená od pondělí do pátku, tak zítra v pátek máte opět možnost inzerovat na našich vlnách. Můžete nám inzeráty posílat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Kdo si nestihl poznamenat, vůbec nevadí, mrkněte na náš web vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi můžete být jak na Facebooku, tak Instagramu. Tak buďte. Hezký den, za mnou chvíli pro vás další zprávy s Matějem Štechem.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
3: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
3: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
5: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Historická kavárna Jelení skok v Karlových Varech je provizorně otevřená. Vlaky se na šumavské hraniční nádraží mezi Železnou Rudou a Bavorskou Rudou vrátily před 35 lety. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V dočasném provizoriu pracuje v letošním roce v Karlových Varech historická restaurace a kavárna Jelení skok. Její areál město pronajalo a do budoucna chystá rekonstrukci celého objektu. Pro návštěvníky jsou zatím otevřené především vyhlídkové terasy, sociální zázemí a provizorně zajištěné občerstvení, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
2: V tuto chvíli je to tak, že je tam food truck, který bude v provozu 6 měsíců v roce, mimo zimní období. Jsou plně v provozu všechny ty terasy, jak ta spodní, tak ta vrchní. Co se týká vnitřní budovy, tak máme zprovozněné toalety. Jinak ty vstupy do toho sálu a do té bývalé kuchyně jsou uzavřeny, ale toalety jsou v provozu.
0: Před 35 lety se vrátil provoz na hraniční vlakové nádraží Železná Ruda Alžbětín na Šumavě. V 50. letech minulého století byla trať z české strany uzavřena a okolí nádraží obklopila železná opona. Včerejší výročí si přímo na hraničním nádraží Alžbětín připomněli lidé z obou stran hranice.
3: Spontánní nadšení z obou stran. Valily se damy, silnice naprosto ucpaný.
4: Vzpomíná na 2. červen roku 1991 Milan Hampl.
3: Pro nás to byl jeden z největších životních zážitků.
4: A tehdy se začala psát nová historie nádraží v Alžbětíně. Státní hranici tady připomíná už jen červená čára na nástupišti a taky na podlaze v nádražní budově, která z poloviny leží na německém a z poloviny na českém území. Návštěvník tak může volně přecházet z jedné země do druhé a přitom být pod jednou střechou. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Volební plakáty SPD z roku 2024 podněcovaly k nenávisti. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD uložil peněžitý trest 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká dvou kontroverzních plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám. Obžalobě čelí taky předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dorazil na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Informovala o tom jeho mluvčí. Kvůli bezpečnostním důvodům ale odmítla upřesnit konkrétní program. Rutteho doprovázejí velvyslanci členských zemí NATO. Jednání by se měla zaměřit hlavně na způsoby, kterými může aliance podpořit Ukrajinu, aniž by se stala přímým účastníkem války. NATO v současné době Kyjevu pomáhá například takzvaným programem PURL. Ten umožňuje, aby se munice a zbraně vyrobené ve Spojených státech prodávali evropským spojencům a Kanadě, kteří je následně poskytnou Ukrajině. Sport. Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 vítězně. Ve Varšavě nejdřív vyhráli 17-14 nad Mongolskem a večer pak zdolali i favorizované Američany 21-20. Češi startují na šampionátu poprvé od roku 2014 v základní skupině B, jsou jako jediní bez porážky a zítra se v ní utkají ještě s Lotyši a Poláky.
1: Počasí.
0: V noci a ráno bude polojasno až skoro jasno a výjimečně se mohou vyskytnout mlhy. Dopoledne bude přibývat oblačnost a odpoledne se přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia i na horách. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 222 je mezi Vřesovou a Starou Chodovskou na Sokolovsku uzavřena z důvodu havárie a úniku průmyslových kapalin. Na místě jsou policisté a hasiči.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Po zprávách s Matějem Štechem pokračuje dál středeční dobré odpoledne a já vám i nadále přeji příjemný poslech s rádiem vašeho kraje. Už tento týden se veřejnosti otevře nové kulturní a kreativní centrum v Karlových Varech. Návštěvníci si budou moci prohlédnout moderní prostory, součástí programu budou také ukázky lokálních projektů a komentované prohlídky. Naším hostem bude už za malou chvíli Radka Morasová, která vás s tímto projektem seznámí, která zároveň také stojí za celým tímto projektem a také otevřením kulturního kreativního centra. Zůstaňte s námi, ať o nic nepřijdete. Naším dalším tématem totiž bude také i rozšíření urgentního příjmu v Karlovarské nemocnici. S vámi Zlata Kinská, přeji vám krásný poslech s rádiem vašeho kraje.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Karlových Varech se vybudovalo místo, kde se budou potkávat nápady, kreativita, technologie a lidé, kteří chtějí tvořit. Vy budete mít možnost být také u toho, milí posluchači. Pozveme vás teď na slavnostní otevření prostor kulturního a kreativního centra s názvem Varieté, místa, kde vznikají nové projekty, a naším hostem je už ve studiu Radka Murasová, která stojí právě za tímto projektem a také za otevřením kulturního a kreativního centra Varieté v Karlových Varech. Hezké odpoledne, vítejte.
1: Hezké odpoledne vám i posluchačům.
0: Kdy a jak se zrodila myšlenka vytvořit v Karlových Varech kulturní a kreativní centrum? Co byl ten hlavní impuls a záměr, a také jak přišel nápad na název Varieté?
1: Tak ta myšlenka se rodila nějakou dobu. Já jsem spolu s dalšími lidmi a spolkem založila v roce 2020 inovační centrum Inion, které si dávalo za cíl podporovat začínající podnikatele. A tím, jak jsme realizovali různé aktivity a vzdělávání pro tuhle komunitu, tak jsme viděli tu potřebu vytvořit nějaký prostor, místo, kde by se tito lidé, kreativci, inovátoři, studenti mohli potkávat, spolupracovat a vytvářet nové příležitosti pro projekty, vzdělávat se a inspirovat se navzájem. A to je vlastně výsledek, to Varieté.
0: Varieté už stojí. Řekněte, kde stojí toto nové kreativní centrum a čím vším se bude konkrétně Varieté zabývat?
1: Varieté stojí ve Staré Roli, v zóně Letná, ulice Dykova. Bude se zabývat vzděláváním, podnikáním, hodně digitálními kompetencemi, vlastně digitalizací kreativních průmyslů, kultury, a v centru můžete najít odborné provozy, jako je FabLab, podcast, coworking, studio, přednáškový sál. Je tam toho opravdu hodně.
0: Jak už jsem řekla, Varieté stojí, ale vzniká pro nás lajky velmi podobný projekt. Krajské inovační centrum Karlovarského kraje, který se připravuje už dlouhé roky. Myslíte si, že není moc na jedno město mít tak dvě velké instituce ještě ke všemu s hodně podobným záměrem? Bude se třeba vaše inovační centrum něčím lišit?
1: Já věřím, že pro běžnou veřejnost, pro tu širokou veřejnost je to opravdu nečitelné a je to něco, za čím já aktivně stojím, aby se vysvětlovalo, jaký je mezi námi rozdíl. Inovační centrum Inion a kulturní a kreativní centrum Varieté se zabývá kulturním a kreativním sektorem. Jsme specificky vymezení na jednu oblast té ekonomiky, kulturní a kreativní sektor. Karlovarské inovační centrum je projekt, který byl obnoven z bývalého vědecko-technického parku, který se dvakrát vlastně zrušil na úrovni kraje, a jako takový má možnost se zabývat i jinými oblastmi ekonomiky, a věřím a vím, že v regionu je spoustu dalších odvětví, které je potřeba opečovávat, inovovat a podporovat a rozvíjet, tak aby ten kraj opravdu se dostal do toho 21. století, prošel transformací, byly tu ta odvětví s vysokou přidanou hodnotou a byli jsme vlastně atraktivním regionem v rámci republiky.
0: Pro koho je centrum, tedy Varieté, primárně určené? Na koho chcete cílit?
1: My stále chceme cílit na tu komunitu, se kterou pracujeme, což jsou začínající podnikatelé, kreativci, inovátoři. Máme také spolupracující firmy, které nám pomáhají v tom dělat naše programy a vzdělávání opravdu smysluplné pro tu cílovou skupinu těch začínajících podnikatelů. A tyhle si vlastně sebou přinášíme do toho kreativního centra Varieté. Ten upgrade nebo ta nástavba, kterou v rámci Varieté chceme hodně rozvíjet, je ten technologický aspekt. Opravdu využívat inovativní technologie, které hýbou světem, a zapojovat je do inkubace, do tvorby těch nových podnikatelských záměrů, které se můžou přerodit v projekty a následně v úspěšné podniky a firmy v Karlovarském kraji.
0: Tento týden se už tedy uskuteční vaše slavnostní otevření. Kdy to bude, jak bude vypadat zahajovací program? Prozraďte.
1: Grand opening se koná v pátek. 5. června. Začínáme ve 14 hodin, otevíráme se veřejnosti, budeme ukazovat věci z našeho portfolia, projekty, které prošly našimi programy, vzděláváním, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a chceme vlastně představit lidem to, na co se tam můžou těšit, co tam budou moct v budoucnu i teď dělat a dokázali si právě představit, co jim to může přinést. Takže zvu určitě všichni, které to zajímá, od 14 hodin můžou dorazit, máme program až do 17 hodin a všechno je zdarma.
0: Říká náš host Radka Morasová, zve vás na akci. Radka Morasová stojí za projektem a otevřením kulturního kreativního centra Varieté v Karlových Varech, o kterém si dnes povídáme na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: Už tento pátek, 5. června, se veřejnosti otevře nové kulturní a kreativní centrum s názvem Varieté v Karlových Varech. Návštěvníci si budou moci prohlédnout velmi moderní prostory. Součástí programu budou také ukázky lokálních projektů a komentované prohlídky centra. Akce je zdarma, jste srdečně zváni. Naším hostem je stále Radka Murasová, která stojí za projektem a také otevřením kulturního a kreativního centra Varieté v Karlových Varech. Ve Varieté, Radko, najdeme prostory třeba coworking nebo FabLab, game dev zónu, podcastové studio. Tomu většinou rozumí zasvěcení nebo mladší generace. Přibližte nám konkrétně, o co jde, co se tam bude dít.
1: Tak já půjdu postupně, jak jste to jmenovala. Coworking jsou vlastně sdílené pracovní prostory. Je to alternativa k pronájmům, kdy mladí lidé, studenti, inovátoři ví, že nepotřebují naplno vlastnit nebo pronajímat si celý prostor, ale stačí židle dvakrát, třikrát týdně. A to je něco, co my jim umožňujeme právě prostřednictvím coworkingového prostoru. Že k nám můžou přijít na den, na dva, na půl dne a popracovat si u nás, udělat si to, co potřebuje a zase odejít bez další odpovědnosti a s flexibilitou, což je to důležité poskytovat těm lidem, kteří něco tvoří, maximální flexibilitu pro ten rozvoj. FabLab, to je aktuálně trend v České republice otevírání dílen, moderních, řemeslných, digitálních dílen, kde lidé, bastlíři, inovátoři můžou tvořit, prototypovat si svoje nápady na produkty a něco takového máme právě i ve Varieté, máme tam spoustu vybavení, včetně 3D tiskáren, laserů, různých nářadí, nástrojů, které jsou potřeba pro prototypování konkrétních produktů a my jim k tomu poskytujeme sami ještě prototypovací služby, že jim pomáháme vydefinovat, jak by ty produkty měly vypadat, fungovat a tak dále v rámci.
0: Vy s každou informací přinesete další specifický název bastlíř, my už jsme to možná v našem vysílání v minulosti vysvětlovali, tak jsem chtěla, abyste nám to připomněla. A jelikož jsem vám do toho vstoupila, tak vím, že bych se chtěla zeptat na tu game dev zónu.
1: Game dev zóna. Protože kulturní a kreativní odvětví jsou složená z dalších odvětví, je to celkem 13-14 odvětví, záleží, jakou definici budeme používat, tak jednou z nich je i gaming, vlastně videohry. A my jsme si dali za cíl víc gaming rozvíjet jako sektor průmysl u nás a ta game dev zóna má sloužit pro vzdělávání a rozvoj právě gamingových aktivit ve Varieté, potažmo v Karlovarském kraji.
0: To znamená, že vaše kreativní centrum je taktéž otevřeno pro tu mladší generaci, je to tak?
1: Ano, přesně pro studenty, hráče, gamery, vývojáře, tyto lidi chceme lákat k nám do centra, koncentrovat a dávat jim právě prostor pro vytváření těch nových spoluprací. Všechno to začíná komunitou.
0: Máte v úmyslu spolupracovat i se zdejšími školami?
1: Určitě máme velký zájem na tom spolupracovat s místními školami, s některými máme uzavřené i memorandum, jako je Supešekova střední umělecká škola sklářská a keramická, škola Mánesová, teď se bojím, abych někoho nezapomněla, ale pravidelně u nás máme i stážisti z Ište, ze Sokolova. Studenti jsou pro nás velká studnice, inspirace a taky potenciálu a rádi s nimi spolupracujeme a přesně tyto typy provozů jsou takové lákadlo, jak to tak vnímáme pro ně, aby nás víc vyhledávali. A rozhodně je to cílová skupina, o kterou pečujeme. Z aktuálních aktivit, které ve Varieté realizujeme, tak už máme digitální kroužek pro studenty právě v game dev zóně i ve FabLabu. Přes léto plánujeme s jednou pražskou organizací technologické tábory, které jsou právě určené pro tuto cílovou skupinu, právě aby si mohli vyzkoušet už ty principy prototypování sami si

0: něco vytvořit, takže určitě zvu posluchače, pokud mají doma takovouhle cílovou skupinu ty studenty, tak aby nás sledovali, protože brzo vyjdeme s novými termíny, kdy bude možné se na tyto tábory přihlásit.
1: Jak si myslíte, že může tento prostor změnit život v Karlových Varech a vůbec obecně v celém našem kraji?
0: Důležitá věc na úvod je, kterou bych chtěla zdůraznit, je to, že já jsem si vždycky říkala a těm mým spolupracovníkům, že prostor není to nejdůležitější. Důležitý je ten mindset, to myšlení, jakým způsobem přistupovat k těm problémům, které kolem sebe vidíme. Je skvělý ten prostor mít a my si od toho slibujeme, že se právě budeme moct posunout díky tomu vybavení a těm technologiím a modernímu zázemí, které máme, do té sféry technologických inovací, startupů a posunout vlastně ty projekty, které inkubujeme do té úrovně těch technologií. Takže ty projekty, které u nás jsou, dostanou zázemí pro právě prototypování, pro sebeprezentaci ve studiu, pro možnost dělat přednášky u nás, vzdělávat se. To je to důležité.
1: Ta budova je opravdu pěkná, aspoň z mého pohledu stála za ní určitě velká práce. Nebylo to určitě jednoduché vytvořit takto velké kreativní centrum. Když se teď ohlednete, Radko, zpět za celou tou cestou od nápadu k samotnému otevření, které už se blíží za 2 dny, už to máte před sebou, na co jste nejvíce sama hrdá? Nebo pyšná? Co vám udělalo největší radost?
0: Upřímně mi dělá radost vlastně podpora komunity lidí, se kterou spolupracujeme. Ať už jsou to ty začínající projekty, které jsme podpořili a dneska fungují jako samostatné jednotky, tak ti podnikatelé, partnerské organizace, které nás nějakým způsobem dlouhodobě podporují, tak to, že je skvělý to, co se nám vlastně za relativně krátkou dobu podařilo, protože INEON funguje od roku 2020. Na Varieté pracujeme od roku 2022 a vlastně dneska už můžeme říct, že realizujeme ty aktivity, o kterých se nám dřív ani nesnělo v nové budově. A je hezký slyšet, když ta komunita to oceňuje a dávají to smysl. Takže na to já jsem pyšná.
1: Myslím si, že máte být na co. Ještě jednou na závěr pozveme naše posluchače, ať se můžou sami přijít podívat na vlastní oči, jak to vypadá všechno.
0: Ráda bych vás pozvala v pátek o 14 hodin do nového kulturního a kreativního centra Varieté na Grand Opening. Můžete se těšit na bohatý program, prohlídku, prostor, které se ve Varieté nachází a mnoho zajímavých projektů z dílny inovačního centra INEON, které vás tam pohostí.
1: Srdečně vás pozvala Radka Morasová, která stojí za projektem a také otevřením kulturního a kreativního centra Varieté v Karlových Varech. Ještě jednou děkujeme za váš čas, držíme palce, ať se projektům daří. Naslyšenou.
0: Moc děkuji. Naslyšenou.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Petr Spálený na Českém rozhlase Karlovy Vary. Nové ambulance, větší prostory i lepší zázemí pro personál a pacienty v nemocnici v Karlových Varech začala aktuálně modernizace a rozšíření urgentního příjmu. Součástí prací je také výstavba nového 7podlažního objektu za pavilonem A. Na financování se podílí Karlovarský kraj i evropská dotace. Úprava urgentního příjmu je důležitá, protože už kapacitně nestačí. A to jak z pohledu personálu, tak i přibývajících pacientů.
1: Počet pacientů se zhruba zpětinásobil, to znamená denně tím prostorem minus prvního patra prochází o víkendu zhruba 200 lidí, ve všední den nějakých 150.
2: Vysvětluje důležitost modernizace urgentního příjmu náměstkyně léčebně preventivní péče nemocnice Dagmar Šnajdárková.
1: Pokud chceme v návaznosti na centra, které máme, traumacentrum, kardiocentrum, iktové centrum, dodržet ten nejdůležitější parametr, což je časová dostupnost, tak musíme mít pacienta kam dát, položit k monitoru, natočit EKG a vlastně umožnit tomu lékaři a personálu, aby se mu věnoval i hned.
2: Co se týče samotných prací, tak ty budou probíhat za provozu. Bude to pro vás určitě hodně náročné.
1: Ano, bude to několik etap, bude to za provozu, bude to v diskomfortu ze stavebních prací, které vlastně budou za nějakou fólií, nejenom pro personál, i pro naše nemocné, takže bych prosila všechny strany o velkou trpělivost.
2: Projekt je součástí generelu Karlovarské krajské nemocnice, který byl vytvořený zejména z důvodu vyčerpané kapacity budov. Podle generelu se tak krajská nemocnice postupně rekonstruuje a modernizuje, doplňuje hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
3: Takže myslím, že to je další etapa, kdy zmodernizujeme urgentní příjem, rozšíříme urgentní příjem a pak nás čekají další velké stavby, ale udělat to prostě musíme, protože i tady za náma je stacionář onkologie a tam víme, že je už přeplněno, takže my potřebujeme zajistit co nejlepší komfort pro naše občany.
2: Současný urgentní příjem byl postavený zhruba před 15 lety, říká generální ředitel krajské nemocnice Jiří Štefan.
4: Myslím si, že jak byl plánován, tak během té doby se značně změnily poměry, parametry a tak dále. V rámci celého Karlovarského kraje i v rámci těch jednotlivých subjektů zdravotnických. Samozřejmě data, která jsou prezentována v rámci ÚZISu profesorem Duškem, tak jak se vyvíjí zdravotní stav obyvatel a stárnutí, tak samozřejmě to jak si odpovídá té zvyšující se poptávce po těch službách, které se dotýkají MRI.
2: S provozně technickým náměstkem Karlovarské krajské nemocnice Martinem Čvančarou jsme teď za budovou A, to znamená v místech, kde bude stát nový pavilon G1.
5: Je to tak, to bude 7podlažní budova, primárně to bude hlavně rozšíření urgentního příjmu, to je alfa omega celého vlastně projektu.
2: Co všechno bude součástí právě toho pavilonu G1?
5: Tam bude i nová endoskopická ambulance, která je momentálně umístěna v budově C. Také tam bude celé patro ambulanci pro kardiologii, opět, která je umístěna v budově C, což nám potom do budoucna za ty 2 roky umožní, když je přesuneme zase uvolnit tady prostory pro další využití nemocničního provozu, což jsme prostě nuceni rozšiřovat.
2: Modernizace urgentního příjmu za 550 milionů korun skončí v roce 2028. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 3:45. Pojďme společně soutěžit. Připomínám, telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu a ten je 221 55 37 37. Tak volejte, pokud s námi chcete vyhrát takovou hezkou, chytrou knížku. Puberta dnes přichází dříve a svět, ve kterém dívky dospívají, je složitější než kdykoliv předtím. Mnoho rodičů má pocit, že se jich dcera mění před očima a nejsou si jisti, jaký být správně oporou. Kniha Dívka v bouři nabízí konkrétní rady, jak začít citlivé rozhovory, posílit sebevědomí dcery a vrátit jistotu a klid. Protože mlčení ani internet vaše dítě neochrání. Knihu s názvem Dívka v bouři do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Dnešní puberta, byť si všichni můžeme říci, že všichni jsme ji měli, tak není vůbec jednoduchá. Začíná totiž výrazně dříve než před několika generacemi. Nástup puberty byl kdysi běžný kolem 14. až 16. roku. Dospívání v dnešní době začíná až skoro o 2 roky dříve. Dnešní dospívání je navíc složité a prodloužené a probíhá také pod obrovským tlakem sociálních sítí, což klade zcela nové nároky na psychiku mladistvých. Já si myslím, že to naši mladí vůbec nemají jednoduchý. A buďme jim oporou. A možná právě i tato knížka může nějaké babičce nebo mamince pomoci pochopit jejich dítěti, dceři, vnučce ten dnešní svět. Tak pojďme na to. Jsou to knížky velmi zajímavé, které přináší odpovědi na otázky, které kolikrát neumíme ani z očí do očí sami vyřešit. Tak si myslím, že by se někomu z vás určitě mohla hodit. Tak kdo má dívku v pubertě v rodině, tak volejte do studia 221 55 37 37. Těsně před soutěží vám zpíval jeden svůj známý hit na našich vlnách zpěvák, známý český zpěvák, kterého ale dnešní mladá generace už nejspíš nezná. Ale naši, většina tedy našich posluchačů ho určitě znát bude. Já vám dám možnosti, kdo si zapamatoval hlas, tak určitě ví, kdo ne, tak bude zkrátka jen tipovat. Tak ve vysílání vítám už našeho dnešního prvního soutěžícího. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak je tam? Odkud volá?
1: Martin Šep.
0: Ještě jednou, odkud a kdo?
1: Martin Šep.
0: Martin z Chebu, ještě jednou hezký den. Tak, dobrý Martine, den. Hit, který zněl před chvílí, Víc nehledám, zpíval kdo, tušíte?
1: Pavel Bobek.
0: Jednoznačně. Možnosti jsem měla jenom pro jistotu. A teď se zeptám, víte, kdo vám teď hraje a zpívá? Nebo bude zpívat svůj hit? Forever Young, znáte?
1: Forever Young, ale nevzpomenu si na jméno zpívat.
0: Alphaville. Je tady pro vás. Víte, co mě překvapilo dneska, když už vidím tuto písničku? Dneska u snídani mi můj 15-letý syn zpíval Být stále mlád od Karla Gotta. Dost mě to tedy překvapilo. Tak nepodceňujme mladou generaci. Zůstaňte mi na telefonu, já vám gratuluji k dnešní výhře. Krásný den, naslyšenou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Já budu chodit po špičkách, zpíval Pavel Novák na Českém rozhlase Karlovy Vary. Za malou chvíli vás čekají další zprávy pro Karlovarský kraj, které vám připravuje rádio vašeho kraje Český rozhlas Karlovy Vary. Nejnovější informace o dění v regionu, ale také předpověď počasí na zítra, včetně dopravních informací, tak ty vám dnes odpoledne až do večera přináší Matěj Štech na našich vlnách. Po 16. hodině vás jako vždy čeká hodina zábavy. Po humoriádě se na vás dnes těší Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Já se na vás budu těšit opět zítra. Přeji vám krásný zbytek dnešního dne. Teď už pro vás ti nejmenší a poslední písnička na závěr středečního dobrého odpoledne. Klidný poslech.
1: Ahoj, rádio! Co znamená slovo mravy?
2: Že se slušně chováš.
3: Že jsi zamračenej.
4: Mravenec. Nějaký ryby.
5: Úhoři.
6: Kytka.
7: Nějaký druh ovoce.
8: Strom.
9: Ještě borovice.
10: Chleba.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary zrušili výběrové řízení na opravu dvou mostů. Bývalou strážní věž na vrchu Stráž plánuje až na Chebsku opravit. Armáda v Lipníku nad Bečvou zahájila provoz speciálního polygonu pro bezosádková pozemní vozidla. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Karlovy Vary zatím nevybrali firmu, která by měla zajistit opravy dvou mostů ve Slovenské ulici ve směru k přehradě Březová. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací zástupci města zrušili a budou ho vypisovat znovu. I tak by chtěli plánované stavební úpravy zajistit ještě letos, říká náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
2: Bohužel se nám přihlásil jenom jeden účastník nebo jeden zájemce a tu cenu, kterou nabídl, byla o 40% vyšší, než byla celá narozpočtovaná. Takže z toho důvodu jsme výběrové řízení zrušili a vyhlásíme znovu ještě tak, abychom když tak letos stihli udělat.
0: Až na Chebsku opraví bývalou vojenskou hlásku pohraniční stráže na vrchu Stráž. Uzavřená je kvůli špatnému technickému stavu. Jak potvrdilo vedení města, oprava je naplánovaná ještě na letošní rok. Kromě samotné věže počítá radnice i s úpravou okolí. Strážní věž pochází z 70. let minulého století a po rekonstrukci bude sloužit jako vyhlídka do krajiny. Město se na práce pokusí získat dotace z Karlovarského kraje. Česká armáda má první testovací polygon pro bezosádková pozemní vozidla. Postavili si ho sami vojáci na cvičišti Bečva u Lipníkova nad Bečvou na Přerovsku. Má 13 překážek a simuluje terén ve válečných oblastech a testuje vlastnosti autonomních vozidel. Podle jednoho z autorů Štěpána Koneckého z Lipenské posádky je to první podobný polygon v Česku.
3: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba právě testovat a zkoušet. A u nás v podstatě v Evropě nemáme žádný takový podobný polygon.
0: Bruntálští kriminalisté obvinili v případě černých skládek s odpadem z Německa 4 muže. Obvinění podle policie dovezli v roce 2024 zhruba 600 tun nelegálního odpadu z Německa. Ten skončil na různých místech na Moravě, třeba v Jiříkově na Bruntálsku nebo v Heršpicích u Brna. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jsou muži obvinění z neoprávněného nakládání s odpady a hrozí jim od 1 do 5 let vězení.
4: Obvinění měli jednat i jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
1: Počasí.
0: V noci a ráno bude polojasno až skoro jasno a výjimečně se mohou vyskytnout mlhy. Dopoledne bude přibývat oblačnost a odpoledne se přidají přehánky, ojediněle i bouřky. V závěru dne budou srážky četnější. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia i na horách. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Povane mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 222 mezi Vřesovou a Chodovem na Sokolovsku je po havárii opět otevřena.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: Knížky a rádia v soutěži máme a k tomu scénky, historky a písničky dáme pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: Tolik Buty a Tata a ta Pavlína Filipovská je tu s námi, na to Tata, teď ta, ta, ta. V tuto chvíli, Tata, taky. Dobře, jak se máte, co děláte? My máme ještě oficiálně vám popřát teď ve vysílání k narozeninám dodatečně, ne?
1: Co to znamená, my vám máme? No, to je nařízení, ne, to nesnad.
0: To je moje nařízení.
1: Jo, takhle.
0: Za humoriádu, za Patrika, teda... za posluchače, za všechny,
1: moc
0: co vás máme
1: děkuju,
0: rádi.
1: Moc
0: všechno nejlepší,
1: děkuju.
0: Hodně zdraví.
1: Řeknu vám, že z toho května oslavovacího. Zaplať pámbu, že jsem se ho dožila a zaplať pámbu, že mi bylo gratulováno teď ještě vámi takhle elegantně, ale řeknu vám, že jsem z toho už celá divá. Už potřebuju neslyšet o tom, že je mi
0: až
1: tolik
0: za rok
1: let...
0: zase.
1: No, za rok. Vy poťouhlíku. No dobře, no tak za rok.
0: No, no tak hlavně to zdravíčko, držíme palce a jsme rádi, že sem za námi chodíte do humoriády.
1: Víte co? Je potřeba, aby člověk si udržoval dobrou náladu, úsměv ve tváři, ne křečovitý, ale takový ten normální, a aby byl na světě rád. Mm-hmm. Protože potom působí nejen na svý zdraví dobře, ale taky na ostatní lidi. A já si myslím, že si to zaslouží.
0: No, tak
1: starostí máme každý dost.
0: Díky tomu máme tady omlazovací recept. Díky vám, že jste tady. Nepotřebujeme kliniku estetické medicíny.
1: Ale teď vy ten recept znáte, protože vy jste celý takový usměvavý. Já
0: to
1: jsem tady s váma
0: práce
1: ráda.
0: Tady.
1: No.
0: Tak to plním, doufám, že na 100%. Děkujeme pěkně. Koho nabídneme posluchačům, aby se taky mohli smát a prodloužit si život?
1: No tak už jdu na to. Mám tady nabídku pestrou a zrovna tady na mě, jak si ta povinnost je velice příjemná, protože můžu vřele doporučit pana Vlastu Buriana.
0: Tak má u nás přednost, dokonce jako přednost a stanice.
2: Co si děláte tady z mýho okna buben? Co chcete?
3: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
2: 8.64.
3: Kolik prosím?
2: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
3: Co pak nemáte jízdní řád?
2: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete jet ráno?
3: Ano.
2: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
3: Tak třeba odpoledne.
2: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
3: A jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
2: Mě?
3: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
2: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
3: Teď jste přednostou, takové krásné místo.
2: Když je to beze stravy, já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
3: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
2: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
3: A jak jste tak to místo dostal?
2: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde zadat, tak si tam vemou svýho známýho.
3: Tak mi dejte ten lístek do Svian Podolí.
2: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
3: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
2: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
3: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
2: Vy máte peníze?
3: No.
2: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
3: Jen jestli jede k nám?
2: A jo, ten jede všude, to je okružní.
3: Tak mi dejte lístek.
2: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
3: Třetí.
2: Tak já vám dám první.
3: To je dražší, ale ne?
2: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
3: Tak vám moc krát děkuju.
2: No.
3: Na tom lístku je napsáno Brusel.
2: No tak pojďte do Bruselu.
3: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
2: No, No tak, tak co můžu dělat, no?
4: Vyměňte mi to.
2: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusli. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
3: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
2: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
3: Pane přednosto.
2: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. Ale jen si klepej, hod. Nejám pokoj.
5: Halo, halo, halo, pane, vy neslyšíte? Klepe se na okénko, to vás nezajímá?
2: To už jsem odbil.
5: Na dráze se nic neodbývá, pane.
3: Pane přednosto.
5: Tak no.
2: Ženská, co chcete? Tady je to jako na počiliště napsáno. Zavřeno, tak je zavřeno. A za šaltrem se páni bavěj.
5: To ne, pane kolego, nejdříve je obecenstvo,
2: a to
5: rozumíme.
2: Není, to není obecenstvo, to je ženská.
5: No, tak tím spíše máte být zdvořilý, tak otevřte.
2: Co chcete?
3: Mám tu zavazadlo, zapište mi je.
2: Já žádný zavazadla neberu.
5: Od kdy pak nepřijímáte zavazadla?
2: Od čeneška od odpoledne. Jak jsem si to odhlasoval.
5: Tak okýte, nechte žertu a vtipu a přijmete to zavazadlo, prosím, ano?
2: Hmm. Tak to sem dejte.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme tady další zavazadla, další Vlasta Burian by byl, když dáte Ačko, když dáte Dámy a páni u rádia Bčko, budou tu anekdoty, konkrétně ty policejní ze Zlaté mříže, dokonce s Petrem Haničincem. Podívejme se na to, takový máme výběr. SMS Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posíláte za 4 káče, anebo zavoláte ve svém tarifu na 731 800 900.

主意。

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď vysíláme Humoriádu s Pavlínou Filipovskou. Vy jste na našem telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Vlastu Buriana anebo anekdoty. Tak kam s vaším hlasem? Ptáme se. Dobrý den.
3: Jo, dobrý den, Buriana. A já bych si dala Buriana.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se.
3: Mějte se hezky, hezky odpoledne.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu, kdo pak je s námi.
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Dobrý děkujeme, den. Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr Zeloty. Obřád bych si anekdoty.
2: Tak Petr, volí anekdoty, děkujeme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarda, Hradce nad Moravicí. Já bych vám chtěl poděkovat za krásný pořad a já bych dal Buriana taky.
2: A my děkujeme.
6: A Holcmana tady nemáte, Holcmana nemáte, Holcmana.
2: Máme Holcmana, ale dneska ne. Poslouchejte další dny, určitě bude. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník vás zuba zdraví. A paní Pavlína Filipovská vybrala hezky, já bych rád slyšel, jak Burian čte tu zprávu z toho telegrafu tečka, tečka, čárka, čárka.
2: Jsem rád, že jste to předvedl vy, protože my máme jinou ukázku s Vlastou Burianem, ale děkujeme. Mějte se hezky.
7: Děkuju vám taky a držte se.
2: Díky.
5: Držíme.
2: My se spolu budeme držet za ruce tady. A tím budeme silnější. Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo. Halo. Už vás posloucháme. Jste tam? Tak, to špatné spojení, zřejmě technicky to nevyšlo. Dobré odpoledne vám tedy.
8: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Také vám přeji hezké odpoledne a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
8: Mějte se.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Pavle, tady Veronika Rakovník a taky chci anekdoty.
2: A jo, uvidíme, jak to dopadne.
9: Prosím vás, zdravím paní Pavlínku, přeji krásný a

0: Zřejmě velmi dobře. Sedlo to. U advokáta jsme.
1: No a co bylo dát? Co vám říkal?
2: No,
1: no jsem... že jako, tedy zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsečím,
2: no?
1: Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
2: Za co?
1: Za co? Jezus, mante, vy jste tupej. No že bych to jako řekl.
2: Počkejte.
1: Kam?
2: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
1: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik...
2: Počkejte. Vy počkejte.
1: No, já čekal. No,
2: já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
1: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva. A
2: to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
1: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
2: Podívejte se, pane Smutný.
1: Cože?
2: Podívejte se, pane Smutný.
1: Když vy odkaď mě znáte?
2: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
1: No jo, to jsem.
2: No tak.
1: No jo, to je
2: tak, když s vámi mluvil, tak vám řekl, když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocenný a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
1: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. Pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
2: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
1: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A on vás... se sem jdu zeptat.
2: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
1: No, nenaváděl.
2: No tak co vlastně chcete?
1: No, Jezus, mane, já to věděl, že to bude těžký případ.
2: No.
1: No, já zkrátka u nás domě, co bydlím.
2: No.
1: Ražte rozumně.
2: No, rozumím, no, prosím.
1: Při vašem vzdělání.
2: No.
1: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
2: No, to jste mi přeci řekl.
1: To už jsem vám říkal.
2: No, ovšem.
1: To je zajímavý.
2: No.
1: Bylo všechno v pořádku.
2: No to je vyřízený.
1: Nehníváte se, že jsem vás držel.
2: Ale vůbec ne.
1: Ne, no tak to jste hodnej.
2: No.
1: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
2: No.
1: Co jsem dlužen?
2: No to je bezplatná poradna.
1: To je bezplatná poradna.
2: Všem, to je zadarmo.
1: No tak ono to bez toho za víc nestálo.

0: Tady je Humoriáda, posádka Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k soutěžení. Teď je ta chvíle, 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá právě teď? Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, dobrý den. Tak kdo pak se dovolal a odkud?
1: Jo, dovolala se Jiřina z Karviné.
0: Zdravíme vás do Karviné. Tak, paní Jiřino, vy máte šanci
1: získat... Já půjdu do ložnice, až se to nepřebíjí.
0: Dobře, ať tam nemáme tu ozvěnu, hezky, dobře, můžete si k tomu i lehnout dokonce, když už jste v ležnici. No dobře,
1: no, tak rozrušená, jo.
0: Nebuďte, uklidníme to. Já vám zatím přečtu, co můžete vyhrát, kterou knížku si chcete vybrat. Kulišárny Josefa Dvořáka.
1: Až to bude jisté.
0: No počkejte, tak já to zopakuju ostatním posluchačům, ať víme. Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové a potom, když vyhrajete, tak v pátek je losování o digitální rádio. Tak to jsou naše pravidla. Zbývá už jenom správně odpovědět na soutěžní otázku, která se týká našeho dnešního hosta Pavlíny Filipovské. Ta s Jiřím Sovákem uváděla televizní pořad za A. Dostavník, za B, dostaveníčko.
1: Dostaveníčko.
0: No jo. Tak už můžete vybírat tu knížku, kterou pak byste si chtěla.
1: Ano,
0: vzít.
1: Já bych, ta paní Filipovská mi strašnou radost udělala,
0: jo.
1: Že jsem u ní vyhrala.
2: No já vám gratuluji, když dovolíte, paní Jiřino.
1: Děkuji, Pavlínko, a já vám gratuluji k těm 85. narozeninám. Zdraví,
0: a je to venku.
1: A máte strašně moc pěknou tu Pavlínku veselou a chytrou.
2: Já mám ještě krásnou a hodnou a milovanou Johanku. Takže to
1: no,
2: ona by se cítila...
1: Já nevím.
2: No jo, ona je mladší o něco než Pavlína a mám je obě šíleně ráda a jsem šťastná, samozřejmě jako každá maminka, když se jim chválí děti. Tak jste mě potěšila. Děkuji vám.
0: Paní Jiřinko, vyberete si tu knížku, na koho máte chuť náladu?
1: Jo, tu Libušku Švormovou.
0: Ano, dobře, máme zapsáno a v pátek poslouchejte, jestli z toho nebude i rádio digitální pro vás. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A tu adresu vám dám kde?
0: Zůstaňte na telefonu. Okamžik.
1: Jo?
0: Tak jo, jsme domluveni. Jak vzpomínáte, Pavlíno, na dostaveníčko slavné?
2: Musíme říkat dostaveníčka.
0: Protože
2: my jsme je točili hrozně dlouho. Několik partnerů se vystřídalo, ale myslím si, že ti nejlepší, když je vyberu a dovolím si tedy rozhodnout, tak to byl pan Miloš Kopecký a samozřejmě Jiří Sovák. Protože to byli dva moudří pánové, od kterých byla radost se učit. Já jsem se učila. Dívala jsem se na to, jak Miloš Kopecký se potýká s textem, který třeba se mu moc ani nehodil do pusy, jak se říká, ale nějak se v toho dostal a já jsem říkala, Miloši, prosím vás, nezlobte se, že já jsem trémista a já z vás osobně mám velikánskou trému, tak když kvůli mně něco budete... Pavlíno, zadržte. Kdybyste nebyla trémista, protože já osobně mám vždycky velikou trému, tak to byste u mě byla špatná ženská. Fuj.
0: Tak to bylo vyznání.
2: To bylo vyznání.
0: Pana Kopecké.
2: Ano, panu Kopeckému.
0: Tak za chvilku pokračujeme.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Tak Humoriáda jede dál, zalovíme v našem archivu. Pavlíno, prosím, koho nabídneme posluchačům a posluchačkám?
2: Tak vybírám, je z čeho vybírat, je to radost tady se zakoukat. Měla bych tu Luďka Sobotu.
0: Dobře, a nebude sám. Jdeme do dívčí školy.
4: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. A jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit. Tak s nějakou mladou, že jo?
5: Zavoláme si modela. Model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
6: No.
5: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá.
6: Ne, to je...
5: Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte. Máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
6: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
5: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manžílka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
4: Jako aerobik.
5: Jako.
4: Jako.
5: No. Rozumíte?
4: Jo, no že ona... Jo, že ona tam nepůjde.
5: No, teď se vám rozsvítilo hezky. No. Přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
4: Pane, jako? Tak.
5: Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den. Ten pátek.
7: Tak Kájo, já už jdu, jo? Jo.
6: Ale prosím tě, kam bys chodila?
7: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
6: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
7: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
6: Ale prosím tě, nebaví. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
7: Jo, dala.
6: A co holuby?
7: Co je s nima?
6: Jsou zavřený?
7: Jo.
6: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál. Kilimandžáro, známku, rozumíš?
7: Počkej, já to vemu,
6: co by ses namáhla.
7: No,
6: Halo? Cože? Omyl? A proč? Halo, jak omyl, nebo co? Halo? Proč omyl? Jak omyl? Halo? Tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota, Jiří Vimr, Roman Skamene, Adriana Sobotová. Pojďme pokračovat. Luděk Sobota v dívčí škole Ačko, Bčko Luba Skořepová z pořadu Šestý den je sobota z roku 1982. Scénka nebo výstup na téma Tonda Fiat. To zní zajímavě. Vyberte si sami u rádia humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMSky, které letí na 90 011 04. Telefon stále stejný 731 800 900. No a vy, co jste chtěli soutěžit a nepovedlo se vám dovolat, tak budiš vám cenou útěchy písnička našeho dnešního hosta, Pavlíny Filipovské. Ta teď trošku koulí
2: očima,
0: ze zvědavosti vybral. Samozřejmě. Láska není kvíz.
2: To je ale pravda.
0: To je paráda.

0: Pavlína Filipovská, Láska není kvíz. Byla by vzpomínka, prosím, na
1: to
0: tuhle píseň?
1: To byla poradna, co? No, ráda vzpomínám, protože to byla léta, kdy jsem naspívala tuhle písničku, kdy jsme velice často spolupracovali s panem Karlem Vlachem. Velikánský orchestr. Ovšem, musím říct, že tam seděli samý hodný mužský, který chápali, že mám trému, že nemám hlas, že se bojím a tak.
0: Ale že jste hezká. To taky chápali.
1: To já jsem tak neprohlížela. V tu dobu jsem to neprohlížela a teď už to neprohlížím vůbec. Víte, já říkám, že musím mít pořád tu dobrou náladu, to je důležitá věc. Tak, ale fakt je, že ta léta, kdy jsme spolupracovali s tímhle nádherným orchestrem, že počítám mezi ta nejkrásnější. Bylo to fajn, protože oni byli toho ražení, že když viděli, že je někdo ustrašený a trošku jako v takový, jako ústupový cestě, tak oni pomáhali.
0: Podpořili.
1: A drželi palce. A oni prostě dodali člověku energii a i trošku sebevědomí a ty písničky vlastně šly na odbyt. A to je radost.
0: A my si je po letech můžeme dokonce pouštět tady. Dokonce z počítačů, které tehdy nebyly. To je bezvadné, že vás tu máme i v těchto skladbách. Za chvíli pokračujeme v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská bude vybírat, kdo s vámi bude, vyhlasujete dál. Zatím SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonovat ještě stále můžete a budete na 731 800 900. Luděk Sobota nebo Luba Skořepová. Aktuální souboj Humoriády.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Tady je Humoriáda, už vás posloucháme. Dobré odpoledne, koho jste si vybrali? Haló, haló, ano, jste tu s námi.
3: Dobrý den, přeji vám, paní Pavlínce, i vám, Pave.
1: A dobrý den.
3: Přál bych si toho Luďku, anebo toho Luďku Sobotu, anebo tu paní, jak jste říkal.
0: Luďka nebo Lubu, tak.
3: Lubu, no to je jedno.
0: Takže Pavlínko, Luďka, u vás Luděk vyhrává.
3: Řekněte si vy, co byste chtěla.
1: Víte, tady ten seznam těch jmen je pro mě tak hezký, hladivý a svádivý, že bych si těžko vybírala. Já naopak obdivuji, že jste se v tom vyznal, že chcete Luběnku Skořepovou.
0: On to bylo Luďka, úžasné. Si myslím spíš.
3: Pavlínko.
1: Jo, vy chcete Luďka Sobotu. Ano.
3: Víte, co máme společného?
1: Co?
3: Rok narození a ten mandl. Jak jste mandlovala, tak my jsme v tom stejně.
1: No pamatujete, tak vy jste kolega vlastně, no jo. No,
0: to, kolega mandlíř.
3: To mandlovala maminka, víte, ale že jsem si na vás vzpomněl. A minule jsem se zasmál, když jste říkala, když jste nastoupila do semaforu, že jste tam dělali všecko, že jste ji uklízeli, zametali všecko. To dneska ty hvězdy neznají, víte.
1: No to k smíchu není, to je pravda pravdoucí. My jsme skutečně si to divadlo uklidili opravdu. Hadr, koštět, rejžák pořádnej a šlo to, šlo to. Ono nám to dělalo dobře a lidi se tam taky dobře cítili a to byla největší odměna.
3: Semafor byla zlatý, ano, ano.
0: Tak Františku, děkujeme.
3: Dejte tam někoho sobotu anebo tu, jak jste říkala.
1: Ano. Skořepovou, víte. No.
3: Ano, Skořepovou.
1: Neprohloupíte.
3: Dejte se moc hezky a zdravím vás oba, mějte se.
0: Mějte se.
1: Děkujeme.
0: Tak dobrá, další, prosím, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Robert Solomouc.
0: Ano.
4: A já zkusím hlasovat pro paní Skořepovou. Luděch Sobota je taky sympaťák, ale paní Skořepovou moc neznám, takže je to něco novýho.
0: Dobře.
4: Třeba si z toho něco odnesu. Zkusím tu paní Skořepovou, moc děkuju.
0: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady Antonín z Bedihoště a já hlasuju pro pana Sobotu.
0: Máme zapsáno. Díky moc. Mějte se
5: hezky. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Přátelé, je třeba spustit další humory, vypustit na vás z rádia. Luděk Sobota to vyhrál v tomto kole, takže pokračujeme v dívčí škole.
6: Já už chci jít cvičit.
7: Podej mi žrádlo, prosím tě.
6: Ježišmarja, teď už jsi snad dneska večeřel, ne?
7: Ne, já myslím Dafnie pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
6: No ale mě esperanto nebaví.
7: Je, nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
6: No mě baví gymnastika, chci cvičit, no. Počkej,
7: to
6: vemu.
7: Ne, já to vemu.
6: Nemusí jej furt sedět.
7: Halo? Halo? Halo? Hola? Nic. Halo? Nic. Já ani neřekl, jestli už ho omyl, nebo ne.
6: Malsprita.
7: Malsprita? To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček malsprita? Malsprita, to je od m. Malsprita, m. Tupec. Yeah. Tupí, výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta, jaký jsem?
6: Bovo!
7: Bovo, výborně, bovo, to je od bln. Bovo, no vydavůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A teď zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Ku, nikl, kunikl. A rybička? Fišo.
6: Počkej, si to vemu, já to vemu ten telefon.
7: Halo, halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějaký nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo, bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
6: No to teda nebyl.
7: Ale byl, hele, já ti něco řeknu. Esperantista esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto. Mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
6: Víš co? Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tykevě a chci jít cvičit!
7: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Ale já mám nápad, ty budeš cvičit, já mezi tím vymetu králíkům koce, dám Dafnie rybičkám a naučím se devátou lekci z esperanta, ono nám to vyjde asi jako minulé, to bylo přece asi taky asi ve 4 hodiny ráno, přece jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatran baru, ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, veď chudáku.
6: Víš co? Ty jsi tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma.
7: Pane zástupče, pojďte se. No, tak jste se no, slyšel, jak to máte udělat, když si chcete ano. Doma udržet mladou ženu.
6: Ano.
7: Teďka pojede do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky dubky za sousedkou, pač už mě půl hodiny čeká.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota v dnešní humoriádě. Přátelé, vracíme do finále, do hry Petra Haničince s anekdotami. A na to je Pavlína Filipovská hodně zvědavá.
1: Ano, já jsem Petra Haničince vždycky chápala jako herce velkých rolí, velice vážného a poměrně jako vždycky hrál s tím čelíčkem zachmuřeným, že jo, no prostě vážnej herec.
0: Drama.
1: Jak on říká anekdoty, to mě skutečně zajímá.
0: Tak to je Ačko a Bčko. Je Luba Skořepová, scénka Tonda Fiat. Tak si vyberte humor mezera A nebo B, hlasujte na 90 011 04 SMS-kou nebo na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak už je dohlasováno, myslím si, že Pavlína byla vyslyšena, bude mít Petra Haničence, protože posluchači vybrali, zvolili.
2: Bude jak živa, on se s ženským strašně líbil.
1: No, ale i chlapi hlasovali tady.
2: No, protože teď už se to tak nebere.
1: Aha, pořád Zlatá Andříš je zde, Petr Haničinec má slovo.
3: Při noční obchůzce policajt se psem najde polozmrzlého a hladového bezdomovce, vyndá z kapsy chleba a řízek a zeptá se, chceš kousnout? To by hrozně rád. Azore, vem si ho. Ptá se policejní vyšetřovatel, proč jste uhodil manželku kladívkem? No, to máte tak. Skoro 100krát denně mě nutila, abych jí říkal moje zlato. A já už byl z toho tak zblblej, že se mi chtěl udělat punc. Jdou dva policisti po poušti a jeden druhého se ptá, proč pořád nosíš to v okno? Když mi bude horko, tak si ho otevřu. Chlap stojí na břehu rybníka, na krku pro vás a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku, když k němu přijde policajt a povídá, člověče, stůjte, co blázníte, když tam skočíte, budu tam muset skočit pro vás, než vás vytáhnu, tak se oba promočíme v téhle zimě, dostaneme oba zápal plic, tak neblázněte, jděte domů. A tam se objeste. Vejde policajt do baru a rozhlédne se. Uvidí sedět u stolku krásnou dívku. Bar je však plný lidí a on se stydí jít za ní. Vytáhne proto pistoli a všechny postřílí. Potom přistoupí k dívce a ptá se, co pak slečna, co tak sama?
1: Tak to byly anekdoty s Petrem Haničincem z našeho archivu Humoriády. Loučíme se pro dnešek. Uteklo to jako voda?
2: Mě to strašně uteklo. Asi taky proto, že jsem tu byla ráda. Takže děkuji vám, vážení, kteří jste nás poslouchali a děkuji tady Pavlovi za jeho, no, byl takový hodný. Byl
1: rádo
2: na mě hodný,
1: stalo.
2: Protože já jsem upovídaná a on trpěl jako zvíře, už abych končila.
1: Ne,
2: do tečky.
1: Bylo to zajímavé, krásné, přeju hodně zdraví a hezké letní dny. Pavlíno, těšíme se na příště. Dobrý poslech našich dalších pořadů. Pavlína Filipovská a Pavel Kučera se loučí. Krásný den.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj rozšíří projekt Medikem na Gimplu. Prostranství u tržnice v Karlových Varech bude v pátek opět patřit farmářům. SPD nesouhlasí s peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Proti soudnímu rozhodnutí se odvolá. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy s Matějem Štechem. Do projektu Medikem na Gimplu se od září zapojí 30 nových studentů. Je to dvojnásobek oproti předchozím ročníkům. Karlovarský kraj tak bude pokračovat ve vzdělávacím programu, který pomáhá studentům v přípravě na přijímací zkoušky na lékařské fakulty. Výuka je jednou měsíčně formou celodenních sobotních workshopů na gymnáziu Sokolov a zahrnují přípravu z biologie, chemie a fyziky, tedy předmětů, ze kterých studenti skládají přijímací zkoušky na lékařské fakulty. Pokračuje krajská radní Hana Žáková z hnutí ANO.
3: Zájem o tento projekt je opravdu velký a je opravdu těžké vybrat ty žáky, ale snažíme se uspokojit většinu z nich a dát hlavně šanci těm, kteří jsou šikovní a budou vybrány na základě nějakého kritéria, to znamená nějakého testu. Doteď byla jedna třída, teď budou třídy dvě.
2: U tržnice v centru Karlových Varů se v pátek uskuteční další farmářské trhy. Své výpěstky a výrobky nabídne přes 20 farmářů a producentů. Jak informovala mluvčí magistrátu Helena Kyselá, převažovat budou tentokrát pěstitelé kořenové zeleniny. Kromě čerstvé sklizně farmářů bude v nabídce i další tradiční sortiment. Prodej začne v 9 hodin a potrvá do vyprodání zásob. Vládní SPD před krajskými volbami v roce 2024 podněcovala k nenávisti a má zaplatit 3milionovou pokutu. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Případ se týká dvou předvolebních plakátů. Na jednom z nich je byl muž tmavé pleti s nožem v ruce s nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Šéf SPD Tomio Okamura s peněžitým trestem nesouhlasí a proti rozhodnutí soudu se hnutí odvolá.
4: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
2: Tři členové britského královského námořnictva zemřelo během havárie vrtulníku. Nehoda se stala na jihozápadě Anglie v hrabství Devon během výcvikového letu. Informovalo o tom britské ministerstvo obrany. Příčina nehody zatím není známá. Sport. Nový realizační tým české hokejové reprezentace doplní jako asistent trenéra Richard Král. Přidá se k hlavnímu trenérovi Zdeňku Motákovi a Pavlu Grosovi. Roli generálního manažera po Jiřím Šlégrovi převezme Patrik Eliáš. Jejich jmenování schválil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje. Počasí. V noci a ráno bude polojasno až skoro jasno a výjimečně se mohou vyskytnout mlhy. Dopoledne bude přibývat oblačnost a odpoledne se přidají přehánky, ojediněle i bouřky. V závěru dne budou srážky četnější. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia i na horách. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Povane mírný jihozápadní až západní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na 145. kilometru D6 ve směru na Cheb stojí pro poruchu odstavené vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: A právě teď startuje Den v kraji, přehled nejdůležitějších událostí dne, aktuální informace z regionu, reportáže z míst, kde se právě něco děje. Vítejte u dnešního poslechu. Historická lesní kavárna Jelení skok v Karlových Varech v posledních dvou letech hned dvakrát změnila nájemce. V současné době pracuje v provizorním režimu. Podrobnosti přidáme za chvíli. V nemocnici v Karlových Varech začalo rozšíření a modernizace urgentního příjmu. Práce jsou nutné, protože pacientů přibývá. I toto téma rozebereme. V Karlových Varech se chystá slavnostní otevření kulturního a kreativního centra Varieté. Co všechno nabídne, prozradíme před 6:15. A rekreační areály v Karlovarském kraji se připravují na letní sezonu. Do některých z nich zamíříme i v Dni v kraji. Tak si na to určitě počkejte.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Modernizace a rozšíření urgentního příjmu začaly v nemocnici v Karlových Varech. Stavební práce za 550 milionů korun financuje Karlovarský kraj a evropské dotace. Hotovo bude v roce 2028. Stavět se bude za plného provozu. Zdravotníky i pacienty proto čekají 2 roky komplikací. Pokračuje náměstkyně léčebně preventivní péče nemocnice Dagmar Schneidárková.
2: Bude to několik etap, bude to za provozu, bude to v diskomfortu ze stavebních prací, které vlastně budou za nějakou fólií.
1: Více o tom uslyšíte krátce po 17:45. Z průmyslového areálu ve Vřesové u Sokolova unikla chladící kapalina a dostala se na komunikaci. Havárie dočasně uzavřela silnice mezi Vřesovou a Chodovem. Hasičům se podařilo zabránit úniku látky do potoka, uvedl mluvčí Patrik Žižka. Vozovka byla asi na 3 hodiny uzavřena. Doprava se na silnici z Vřesové do Chodova vrátila okolo 15. hodiny. V dočasném provizoriu pracuje v letošním roce v Karlových Varech historická restaurace a kavárna Jelení skok. Její areál město pronajalo a do budoucna chystá rekonstrukci celého objektu. Co je pro návštěvníky otevřené už teď, uvedl náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
3: V tuto chvíli je to tak, že je tam food truck, jsou plně v provozu všechny ty terasy, jak ta spodní, tak ta vrchní. Co se týká vnitřní budovy, tak máme zprovozněné toalety.
1: Téma nabídneme už za chvíli. Policie Karlovarského kraje upozorňuje na zvýšený výskyt podvodných telefonátů. Pachatelé se vydávají za policisty, v obětech vyvolávají strach o peníze, informuje o údajném pokusu o zneužití identity a podobně. Podle policejní mluvčí Zuzany Churaňové policisté tímto způsobem nikdy nekomunikují a obdobné záležitosti po telefonu neřeší. Nové sedlo na Sokolovsku dokončuje opravu silnice v Hornické kolonii. Stavaři dokončili práce na vozovce i chodnících. Podle nezávislého starosty Roberta Zelenky městské služby ještě upraví okolní zeleň a dokončí instalaci stanovišť pro tříděný odpad.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
4: Medicine man.

0: Je přesně 17:15 a vy posloucháte vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Vy posloucháte pořad Den v kraji s datem 3. června. Město Karlovy Vary připravuje celkovou rekonstrukci výletní restaurace a kavárny Jelení skok. V minulosti byla vyhledávaným cílem turistů a také návštěvníků lázeňských lesů. Technický stav budovy je ale v současnosti nevyhovující, a tak bude ikonická provozovna i letos pracovat v provizorním režimu.
1: Přes 50 let jsme sem chodili, i s manželkou jsme sem chodili tančit. Vím, že se vždycky muselo aspoň minimálně 14 dní dopředu rezervovat místa, že lázeňáci to tady okupovali. My jsme tady měli známou kapelu, takže jsme sem chodili tančit. Bylo to krásný tady.
2: Pan Evžen patří mezi tisíce někdejších návštěvníků známé karlovarské kavárny a restaurace Jelení skok. Kdysi sem přicházeli turisté a lázeňští návštěvníci za občerstvením, výhledy do okolí i tanečními zábavami.
1: Jako domorodec tady v Karlových Varech jsem strašně rád, že to nespadne, že to vypadalo, že to zbourají.
2: V loni světla Jelenímu skoku naděje na další rozvoj. Letitého nájemce provozovny vystřídal nový, který sliboval celoroční provoz a investice do postupné rekonstrukce.
3: Zatím my jsme havarijný stav všechno od začátku zabezpečili, od komínů po elektřinu. Všechny revizie, všechno je přeprovozené, všechno máme. Na základě tego začaliśmy dělat całą rekonstrukcję, żeby jeszcze nie pohorszył się stav tej budowy.
2: Řekla mi v loni Dominika Švarcová, která nájemce zastupovala. Jenže noví pronajímatelé se s městem jako vlastníkem areálu rozešli a veškeré opravy Jeleního skoku skončily. Na sezonu ale město získalo dalšího nájemce, který zajišťuje alespoň provizorní provoz známého místa.
4: V tuto chvíli je to tak, že je tam futrak, který bude v provozu 6 měsíců v roce, mimo zimní období. Jsou plně v provozu všechny ty terasy, jak ta spodní, tak ta vrchní. Co se týká vnitřní budovy, tak máme zprovozněné toalety. Jinak ty vstupy do toho sálu a do té bývalé kuchyně jsou uzavřeny, ale toalety jsou v provozu.
2: Vysvětluje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci. Z jeho slov vyplývá, že kávu si teď u Jeleního skoku dáte. Rekonstrukci celé kavárny s tanečním parketem a restaurací, ale pravděpodobně zajistí nikoliv nájemci, jak radnice původně plánovala, ale lázeňské město samotné.
4: V tuto chvíli je vypracováno poptávkové řízení na projektanta rekonstrukce Jeleního skoku, to znamená ten záměr celou tu budovu zrekonstruovat a v budoucnu ji odevřít veřejnosti po celých 12 měsíců v roce stále platí a intenzivně se na něm pracuje.
2: A jak je to s termínem obnovy celého areálu?
4: Já si myslím, že do 2 let. Do 2 let bychom to chtěli tu rekonstrukci zahájit a tam si myslím, že to potom půjde rychle. Protože ta budova není nějak velká, nejzásadnější bude projekt a dohoda s památkáři.
2: Dodává náměstek primátorky Miroslav Vaněk. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
6: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
5: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: A to jak z pohledu personálu, tak i přibývajících pacientů.
1: Počet pacientů se zhruba zpětinásobil, to znamená denně tím prostorem minus prvního patra prochází o víkendu zhruba 200 lidí, ve všední den nějakých 150.
2: Vysvětluje důležitost modernizace urgentního příjmu náměstkyně léčebně preventivní péče nemocnice Dagmar Schneidárková.
1: Pokud chceme v návaznosti na centra, které máme, traumacentrum, kardiocentrum, iktové centrum, dodržet ten nejdůležitější parametr, což je časová dostupnost, tak musíme mít pacienta kam dát, položit k monitoru, natočit EKG a vlastně umožnit tomu lékaři a personálu, aby se mu věnoval i hned.
2: A co se týče samotných prací, tak ty budou probíhat za provozu. Bude to pro vás určitě hodně náročné.
1: Bude to několik etap, bude to za provozu, bude to v diskomfortu ze stavebních prací, které vlastně budou za nějakou fólií, nejenom pro personál, i pro naše nemocné. Takže bych prosila všechny strany o velkou trpělivost.
2: Současný urgentní příjem byl postavený zhruba před 15 lety. Říká generální ředitel krajské nemocnice Jiří Štefan.
3: Během té doby se značně změnily poměry, parametry a tak dále. V rámci celého Karlovarského kraje i v rámci těch jednotlivých subjektů zdravotnických. No a samozřejmě data, která jsou prezentovaná v rámci ÚZISu profesorem Duškem, tak jak se vyvíjí zdravotní stav obyvatel a stárnutí, tak samozřejmě to jaksi odpovídá té zvyšující se poptávce po těch službách, které se dotýkají Emery.
2: S provozně technickým náměstkem Karlovarské krajské nemocnice Martinem Čvančarou jsme teď za budovou A, to znamená v místech, kde bude stát nový pavilon G1.
4: Je to tak, to bude 7. podlažní budova, primárně to bude hlavně rozšíření urgentního příjmu, to je alfa omega celého vlastně projektu.
2: Co všechno bude součástí právě toho pavilonu G1?
4: Tam bude i nová endoskopie, endoskopická ambulance, která je momentálně umístěna v budově C. Také tam bude celé patro ambulanci pro kardiologii, opět, která je umístěna v budově C, což nám potom do budoucna za ty 2 roky umožní, když přesuneme zase uvolnit tady prostory pro další využití nemocničního provozu, což jsme prostě nuceni rozšiřovat.
2: Když se podíváme právě na budovu A, tak tam vidíme velká okna. To znamená, že vlastně tím pádem, jak tady bude takzvaně přilepená ta další budova, ta budova G1, tak právě i tato velká okna zmizí.
4: To souvětí přilepená naprosto popisuje, o čem vlastně to G1 je.
2: Modernizace urgentního příjmu za 550 milionů korun skončí v roce 2028. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: V Karlových Varech bude v pátek slavnostně otevřeno kulturní a kreativní centrum Varieté. Sídlí v městské části Stará Role v zóně Letná v Dykově ulici a kombinuje moderní technologie s kreativním myšlením. Cílem centra je inspirovat k tvořivosti, spolupráci a odvaze měnit svět kolem sebe. Za projektem stojí Radka Murasová, kterou vyspovídala Zlata Kinská.
1: Kdy a jak se zrodila myšlenka vytvořit v Karlových Varech kulturní a kreativní centrum? Co byl ten hlavní impuls a záměr a také, jak přišel nápad na název Varieté?
2: Ta myšlenka se rodila nějakou dobu. Já jsem spolu s dalšími lidmi a spolkem založila v roce 2020 inovační centrum Inion, které si dávalo za cíl podporovat začínající podnikatele. A tím, jak jsme realizovali různé aktivity a vzdělávání pro tuhle komunitu, tak jsme viděli potřebu vytvořit nějaký prostor, místo, kde by se tito lidé, kreativci, inovátoři, studenti mohli potkávat, spolupracovat a vytvářet nové příležitosti pro projekty, vzdělávat se a inspirovat se navzájem. A to je vlastně výsledek toho Varieté.
1: Čím vším se bude konkrétně Varieté zabývat?
2: Bude se zabývat vzděláváním, podnikáním, hodně digitálními kompetencemi, vlastně digitalizací kreativních průmyslů, kultury. A v centru můžete najít odborné provozy, jako je FabLab, podcast, coworking, studio, přednáškový sál. Je tam toho opravdu hodně.
1: Jak už jsem řekla, Varieté stojí, ale vzniká pro nás laiky velmi podobný projekt. Krajské inovační centrum Karlovarského kraje, který se připravuje už dlouhé roky. Myslíte si, že není moc na jedno město mít tak dvě velké instituce ještě ke všemu s hodně podobným záměrem?
2: Kulturní a kreativní centrum Varieté se zabývá kulturním a kreativním sektorem. Jsme specificky vymezení na jednu oblast té ekonomiky. Karlovarské inovační centrum je projekt, který byl obnoven z bývalého vědecko-technického parku. Má možnost se zabývat i jinými oblastmi ekonomiky a vím, že v regionu je spoustu dalších odvětví, které je potřeba opečovávat, inovovat a podporovat a rozvíjet tak, aby ten kraj se dostal do toho 21. století. Byli jsme vlastně atraktivním regionem v rámci republiky.
1: Pro koho je centrum Varieté primárně určené? Na koho chcete cílit?
2: My stále chceme cílit na tu komunitu, se kterou pracujeme, což jsou začínající podnikatelé, kreativci, inovátoři. Máme také spolupracující firmy, které nám pomáhají v tom dělat naše programy a vzdělávání opravdu smysluplné pro tu cílovou skupinu těch začínajících podnikatelů. Chceme hodně rozvíjet ten technologický aspekt, využívat inovativní technologie, které hýbou světem, zapojovat je do inkubace, do tvorby těch nových podnikatelských záměrů, které se můžou přerodit v projekty a následně v úspěšné podniky a firmy v Karlovarském kraji.
1: Jak bude vypadat zahajovací program?
2: Grand opening se koná v pátek, 5. června. Začínáme ve 14 hodin. Budeme ukazovat věci z našeho portfolia, projekty, které prošly našimi programy, vzděláváním, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Chceme představit lidem to, na co se tam můžou těšit, co tam budou moct v budoucnu i teď dělat a dokázali si právě představit, co jim to může přinést. Máme program až do 17 hodin a všechno je zdarma.
3: Den v kraji. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hes.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Rekreační zařízení, kempy i koupaliště v Karlovarském kraji se připravují na právě začínající letní sezonu. Co bude v letošní nabídce některých z nich, tak to už je otázka na Danu Jelínkovou, kterou vítám ve studiu. Dano, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Tak většina kempů nabízí ubytování v chatkách, modulárních domcích nebo v karavanech. Mají také dostatek míst pro stany. Největší areál v regionu, koupaliště Michal Usokolova, disponuje v kempu 75 místy s přípojkou na elektřinu. V případě potřeby ale může kapacitu rozšířit až na 100 míst. Pro stany je tu připraveno 50 míst. Novinkou je automatický parkovací systém, který byl loni v testovacím provozu. Podle informací provozovatele i přes zvyšující se ceny energií a dalších komodit zachová stejné ceny jako loni.
1: Dano, jak jsou na tom kempy na Karlovarsku, třeba ten v Kyselce u řeky Ohře nebo rekreační areál u Nejtku?
2: Tak kemp v Kyselce na Karlovarsku, který provozuje obec, má kapacitu 77 míst v chatkách a 30 stání pro obytná auta. A velká je i kapacita pro stany. Oproti loňsku mírně zdražil, a to asi o 10%. Tento kemp je vyhledávaným místem vodáků při splouvání řeky Ohře. Také se tu často dělají různé srazy a pořádají hudební produkce. Kemp a rekreační areál u vodní nádrže Lesík, který vlastní město Nejdek, před sezónou prošel běžnou údržbou. Před 2 lety to město vybudovalo kompletní sociální zázemí. Podle místostarostky Pavlíny Švarcové z volby pro kraj bude v provozu ve stejném režimu jako loni. Tento areál se nachází nedaleko přírodního parku Přebus a je tak ideální pro výlety do přírody.
1: Jedním z vyhledávaných kempů v Karlovarském kraji je také autokemp Dřenice u přehrady Jesenice na Chebsku, a nebo třeba kemp Václav tamtéž.
2: Autokemp Dřenice nabízí ubytování v chatkách, prostorném apartmánu pro větší skupiny a přes 130 travnatých parcel určených pro obytné vozy. Součástí areálu jsou i sportoviště na míčové hry, stoly pro stolní tenis nebo půjčovna šlapadel a pramic. Kemp Václav má v nabídce stání pro karavany, obytné vozy, vlastní stany a pronájem mobilních domů. Pláže s pozvolným vstupem do vody jsou vhodné i pro malé děti. Okolí přehrady Jesenice je ideální pro cyklistiku, rybaření, vodní sporty a výlety například do nedalekého Chebu. Samozřejmě milovníci kempování se můžou vypravit i na jiná místa v kraji. Výběr rekreačních areálů je poměrně velký. Záleží, co od nich návštěvník očekává. To se ale také promítá v cenách jednotlivých resortů. Je proto dobré sledovat jejich stránky a případně si pobyt rezervovat.
1: Do některých rekreačních areálů v Karlovarském kraji jsme právě teď nahlédli společně s Danou Jelínkovou. Dano, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: A co nás čeká v rámci počasí v následujících několika hodinách, to už je otázka na Ivo Baumana. Ivo, hezké odpoledne. Tak na co se můžeme těšit dnes večer a v noci na zítra v rámci počasí?
2: Tak dnes večer a v noci na zítra se můžeme těšit na další ubývání oblačnosti. Obloha se během večera postupně vyjasní nebo téměř vyjasní a tak to zůstane po celou noc a také část zítřejšího rána. Teploty během noci klesnou na ranní minima mezi 10 a 7 stupňů. Podobné teplotní poměry budou panovat i na horách. Vád bude mírný, jeho západní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu.
1: Mnozí z posluchačů jsou ještě jistě zvědaví na zítřejší den, tedy čtvrtek 4. června, tak zodpovíme otázku, jak bude zítra.
2: Tak to už tak veselé není, protože začneme sice polojasnou nebo skoro jasnou oblohou, výjimečně se ráno objeví nějaká mlha, ale během dopoledne bude už oblačnosti od západu přibývat, odpoledne a potom i hlavně pozdě odpoledne se od západu přidají bouřky, přehánky a v závěru dne budou ty srážky četnější a intenzivnější. Teploty vystoupí nejvýše mezi 20 a 23 stupňů, na horách do 18 stupňů. Vítr bude vát od jeho západu, většinou částečně také může být od západu od 2 do 6 metrů za sekundu, tedy vítr mírný.
1: Aktuální počasí a Ivo Baumann v Dni v kraji v rámci vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ivo, díky, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Hezký večer, naslyšenou.

0: country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovy Vary pokračují v projektu nového environmentálního centra. Více než milion korun pomůže projektům zaměřeným na duševní zdraví dětí v Karlovarském kraji. Transparency International podala podnět kvůli možnému střetu zájmu Andreje Babiše. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Karlovy Vary pokračují v přípravě rekonstrukce bývalé hájovny v městské části Tuhnice. Nevyužitý areál chtějí přestavět na environmentální centrum. Kvůli vysokým nákladům ale projekt pravděpodobně rozdělí do dvou částí a navíc sníží jeho rozpočet. Cílem je získat lepší podmínky pro dotaci z operačního programu Spravedlivá transformace. Vysvětluje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
3: Je tam poměrně vysoký rozpočet, proto budeme mít v tomto týdnu schůzku s projektantem celé stavby. Zda by nešlo tuto akci rozdělit na dvě etapy, abychom mohli požádat o dotaci. Doufám, že to dopadne a environmentální centrum se nakonec uskuteční, i když v té první etapě v menším rozsahu, ale plně funkční a možné vlastně k provozu.
2: Zástupci města chtějí s přestavbou bývalé hájovny začít příští rok. Karlovarský kraj podpoří projekty zaměřené na podporu duševního zdraví u dětí a mladistvých. Rada kraje schválila poskytnutí dotací přesahující 1 milion korun. Jak uvedl hejtman Petr Kubis z hnutí ANO, peníze podpoří vzdělávací a preventivní programy pro žáky základních a středních škol, rodiče i pedagogy. Cílem programu je posílit osvětu, podpořit včasné rozpoznání psychických obtíží a zlepšit dostupnost preventivních aktivit v regionu. Karlovarský kraj podpoří celkem 5 projektů. Protikorupční organizace Transparency International podala podnět Evropské unii kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Vložení akcí Agrofertu do svěřeneckého fondu nepovažuje za dostatečné řešení. RSVP Trust je podle ní nastavený tak, že z proplacených dotací můžou profitovat Babišovi potomci, jakmile předsedovi hnutí ANO vyprší mandát. To je podle Transparency v rozporu se zákonem a unie by nemusela dotace zpětně proplatit, vysvětluje právník organizace Krištof Doležal.
4: Babiš v některý moment nepochybně přestane být předsedou vlády České republiky, tak v ten moment ten fond přejde do režimu rodinné správy, kde už není vyžadována v podstatě žádná nezávislost. Požadavek na nezávislost svěřenského správce, který ten fond spravuje, odpadá.
2: Andrej Babiš trvá na tom, že svůj střet zájmu vyřešil. Dodal taky, že se už k tématu nebude dál vyjadřovat. Aplikace ChatGPT americké společnosti OpenAI překonala hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Milníku dosáhla zhruba 3 roky po spuštění, tedy rychleji než jakákoliv jiná platforma. Informovala o tom analytická firma Sensor Tower. ChatGPT tak překonal tempo aplikací, jako jsou Google Maps, TikTok nebo Instagram. Rekordu dosáhl v době boju o dominantní postavení na rychle rostoucím trhu umělé inteligence.
0: Počasí.
2: V noci a ráno bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na průtahu Karlovými Vary na úrovni Teska stojí pro poruchu odstavené nákladní auto. Vozovka je neprůjezdná, zasahují tam policisté.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy

Milí posluchači Rádia vašeho kraje, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu vám krásný den a poslech přeje Jan Skládal. Pod titulem dnešního dílu pořadu Muziky muziky je všeobecně známá otázka Rosničko, jak bude? Po jejím vyslovení asi většina z vás už tuší, že dnes si budeme povídat a především budeme poslouchat písničky, jejichž text se více či méně týká počasí. A proč řešit něco tak všedního? Odpověď je jednoduchá. Vždyť v textech naší oblíbené dechovky jsou obsažena témata každodenního života, lásky, přírody a tradic. A co má s počasím společného Rosnička? To si řekneme hned poté, co dozní dvě skladby. Pršívalo jen celilo v podání u Slavanky a bláznivý déšť od Stříbrňanky.

Když se řekne rosnička, někdo si představí drobnou žabku, Hyla arborea, česky rosnička zelená. Jiný posluchač či posluchačka si v první chvíli může vybavit osobu, která v televizním vysílání předává divákům informace o počasí, které nás čeká v následujících dnech. Ať už jste si vybavili osobu či zvíře, tak v obou případech hraje hlavní roli počasí. Ano, rosnička, tedy žába, reaguje na změnu tlaku a vlhkosti, což ji v přírodě nutí vylézt výše do vegetace. Pozor, pověra o žabce zavřené ve sklenici, která svým pohybem po žebříku předpovídá počasí, způsobila právě to, že meteorologové jsou označováni za rosničky. Ale z vědeckého hlediska jde spíš o mýtus. Mýtus, který však pasoval rosničku do pozice patronky všech meteorologů. Pojďme si nyní poslechnout polku Josefa Charváta, opatřenou textem Miroslava Zikána, kterou pojmenoval právě Rosnička. Zpívá Petr Altman, hraje česká muzika.

Hlavně, aby nepršelo. No mohlo by sprchnout, ta zem je úplně na trout. Ráno jedu k doktoru, tak snad nebude nasněženo a namrzlo. To sluníčko ale pálí, ten vítr fouká. Ta mlha, ta by se dala krájet. Tak co, milí posluchači, poznáváte se v tom? Kdo by také ne, že? Počasí, věc, která může potrápit, ale i zvednout náladu. Věc, která se může během chvíle změnit a nám tak pokazit, nebo naopak vylepšit celý den. A pokud zrovna teď není počasí, jaké byste si představovali, tak věřím, že náladu vám zvednou následující dvě skladby. Nejprve Bílá mlha od Vejvodovy kapely a po ní Tiše šumí vítr od Veselky Ladislava Kubeše.

Ladíte Český rozhlas a právě vysíláme pořad Muziky muziky. V dnešním díle jsme se zaměřili na počasí. Doufám, milí posluchači, že pokud jste v minulosti vyrazili někam za dechovkou, tak bylo hezky. Záměrně neříkám, že svítilo sluníčko. Jak muzikanti, kteří nás jistě také poslouchají, tak i ostatní posluchači dobře vědí, že takový letní koncert, kdy marně hledáte stín, může být mnohem náročnější, než když sem tam spadne pár dešťových kapek. Pobyt na přímém slunci nemusí dopadnout dobře. Ať už si představíme úpal, anebo i situaci, kdy sice poctivě hasíme žízeň nějakým dobrým nápojem, ale sluníčko vykoná své. On takový čerstvý větřík taky není nic příjemného, hlavně pro ty muzikanty, kteří doma zapomenou kolíky na noty. A nakonec, když je velká zima, mrznou prsty, klepe se kosa a i ten tekutý kabát nikdy nemusí stačit.

počasí. To je to, oč tu dnes kráčí. V dnešním moderním světě dokážeme ovládnout a ovlivnit čím dál víc věcí. Ale poručit větru, dešti, to se nám zatím nedaří. A je to vlastně dobře. Vždyť každému z nás by se hodilo, aby jiný den pršelo, aby jinak slunce svítilo. Kdepak? To by to dopadlo. Přeci nemusí být vždy to nejlepší počasí. Některé životní události nezapomeneme právě proto, že nám zrovna ten den počasí nepřálo. A tak se k tomu dni ve vzpomínkách rádi vracíme. Pojďme si teď poslechnout skladbu Černé mraky od Kramičky.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

Na vlnách Českého rozhlasu se právě rozezněla Rendsburská dudácká polka a to je signál, že právě začíná špalíček lidových písní. Ten dnešní bude poněkud jiný. Převyprávím vám příběh o tom, jak se jeden strejček z Postřekova vydal za synem do Prahy. A pozor, vyprávět budu v chodském nářečí. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Josef Kuneš.

Tak tedy Karakýl strýček Švejda do Prahy. Strýček Švejda vostával v Potřekově a v Praze měl ženatýho syna. Dostal on jednou nápad, že by ho jíl naštívit. Dlouho hučil do starého Špoucla, aby jíl do Prahy s ním, až Špoucl poudá. A tak teda, když jináč ty čerchmante nedáš, tak já s tebou pojedu. Necháli si hupec hodný kus toče, rozloučili se svýma bábama a šli na dráhu. Švejda koupil dvě kartičky do Prahy a když je podává průvočímu ke kontrole, špitá přitom něco Špouclovi do ucha. Průvočí kartičky překontroloval, proštíp, ale bylo mu divný, proč se oba děrkové na ní tak divně dívají a šklebí se od ucha k uchu. Když se pak na ně ohlíd, dali se už děrkové do opravduckýho smíchu. Žaloval teda Cuxfírovi, že se mu děrkové smíjou. Vyrazil teda na ně Cuxfíra. Prohlíd kartičky, ty buly, to se ví v pořádku. Ale děrkové se smíli, až se za břuch popadáli. Co se stalo dál, vám prozradím až po pěkných písničkách.

Posloucháte Špalíček lidových písní a v něm vyprávění o tom, jak jel strejček z Postřekova do Prahy. Když se děrkové pořád řechtáli, dopálil se teda i cuksvíra a jak vlak v Klenčí zastavil, šel na ně žalovat do kanceláří. Chtějí, nechtějí, mušíli děrkové z vlaku ven a rovnou do kanceláří. Tam se do nich přednosta pustil, že zlehčujou ajzmponácký řemeslo a začal jim nadávat, až se starý Švída dopálil a rozkřík se na ně. Vy, ajzmponácí, moc mi neříkejte, že jste nějaký chytrý. Teď ani jeden z vás nepoznal, že máme vyhandlovaný kartičky a klidně jste je proštipli. No jo, dík, já mám špouclovo kartičku a on zase jít mou. Přednosta se dal do smíchu, smíl se jí cuksvíra s průvočím. Děrkové se vrátili do vlaku a dojíli šťastně až do Prahy.

Když už Děrkové Prahu drobek prošli, zastavili oni se na Karlově mostě a čumili delů na rybáře ve Vltavě. Bafáli přitom fajfky a to, co ví, v houbě zuby žádný. Tu starý Švída vidí, karak rybář něco tahá z vody. Nakloněný nad vodou se ptá Špoucla. Ty, Vondro, cak on to tam dělá? A jak odevřil houbu, vypádla mu milá fajfka až bluňk do vody. Špoucl na ní kouk, už klíp se a poudá. Tak. A víc neřek teký nic. Ta jeho fajfka tekýž bluňk do vody a bulo to celý. Dopálený Švída se na ní otočí a poudá. Ty holci, starý ořechvet, to si aspoň ty nemoh držít houbu? Mohli jsme mít aspoň jednu fajfku dohromady. Ičkom nemáme docela nic.

Posloucháte Špalíček lidových písní a v něm vyprávění o tom, jak se dva strejčkové z Postřekova vydali do Prahy. Švída se Špouclem se smutně loudají z pražského mostu, když jdou kolem jednoho velkého baráku, na kterým bula cedulka. Zastavíli a louskají, co je na té ceduli napsanýho. Švída, který humíl to psaní čerstvějiš přeříkát, popáč Poucla za rameno a půjdá. Vondro, honem z té Prahy pryč. Ty pražáci mají na nás padeno. Honem se musíme spakovat a šups na dráhu, hajď máme Prahu, co nejspíš za Řibetem. Co pas jsme pro ty pražáky nějaký dobytek? Když přijeli domů, stará Švýdka byla zvědavá, že jsou tak brzo zpátky. Hale, lotří jsou v té Praze a nic jinýho, poudá Švýda. Asi se mušili dovedít, že jsme tam se Špouclem na návštěvě a tak na jedný chalupě vyvěsili cedulku s nápisem Dnes máme k obědu 3 chody. No, jednoho už tam asi míli a na nás čekali, až přijdem. Ale depa, na to jsme se nenarodili, aby si z nás nějaký pražácí dělali fašírku nebo šperkbořt. Vypálili jsme jim rymík a už nás žádný na světě v Praze neuvidí.

Milí posluchači, v dnešním Špalíčku jsem vám převyprávěl příběh o tom, jak dva strejčkové z Postřekova vyjeli na návštěvu do Prahy. Hrál vám plzeňský lidový soubor, lidová kapela Rokytka, domažlická a Konrádyho dodácká muzika. Zpívali Jiří Bárta, Miloslav Cígler, Kamil Jindřich, Jiří Kapic, Antonín Konrády, Jana Kopřivová, Michal Polcar, Václav Švík a vokální skupina. A ode mne už je to pro dnešek vše. Zase příště naslyšenou se na vlnách Českého rozhlasu těší Josef Kuneš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Policie Karlovarského kraje upozorňuje na podvodné telefonáty. Habartov na Sokolovsku letos na podzim otevře nový atletický stadion. Doplňkové penzijní spoření má být výhodnější. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Policie Karlovarského kraje upozorňuje na zvýšený výskyt podvodných telefonátů. Pachatelé se vydávají za policisty. V obětech vyvolávají strach o peníze, informují je o údajném pokusu o zneužití identity nebo tvrdí, že se jim někdo neoprávněně přihlašuje do bankovního účtu. Podrobnosti doplňuje mluvčí krajské policie Zuzana Churaňová.
2: Tímto způsobem policejní orgány nikdy nekomunikují a obdobné záležitosti po telefonu neřeší. Žádná instituce po vás nebude požadovat citlivé údaje ani přístup k bankovním účtům. Podezřelý hovor okamžitě ukončete a nezdělujte žádné osobní informace. Situaci si ověřte přímo na oficiálních linkách Policie České republiky, a to na lince 158.
0: V Habartově na Sokolovsku staví nový atletický stadion. Sportovní areál vzniká na místě bývalého škvárového hřiště. Součástí budou atletický ovál, sektory pro skokanské disciplíny, sprinterská dráha i plocha s umělým povrchem pro fotbalové tréninky. Stavba vyjde na 42 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace z programu Spravedlivá transformace, říká nezávislý starosta Petr Janura.
3: Probíhá oddrenování, probíhá frézování a zkvalitnění podloží pod samotným povrchem finálním a probíhají hrubé terénní úpravy. Pokud se nic nestane a bude nám přát počasí, tak někdy koncem září by mohlo být vše dokončeno.
0: Platby za státní pojištěnce, tedy třeba za děti nebo důchodce, by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Stát teď posílá do systému zdravotního pojištění na státní pojištěnce 2188 korun měsíčně. Za letošní rok to stát vyjde na skoro 158 miliard korun. Rusko pohrozilo systémovou odpovědí na ukrajinský útok, při kterém byl zasažený ropný terminál v Petrohradu. Právě ve druhém největším ruském městě dnes začíná takzvaný ruský Davos. Mezinárodní ekonomické fórum, na které má pozítří vystoupit i ruský prezident Vladimír Putin. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že Rusko bude pokračovat ve válce proti Ukrajině právě proto, aby nedocházelo k útokům, jako byl útok na Petrohrad.
4: Ruské sociální sítě zahltily desítky amatérských videí, které zachycují letící ukrajinské nepilotované letouny, následné exploze a hořící ropný terminál. Podle těchto záběrů byla zasažena i námořní základna na nedalekém ostrově Kronštadt. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích ocenil dobrou práci všech složek, které se na tzv. Dalekonosných sankcích podílely. Podle petrohradských úřadů ruská protivzdušná obrana sestřelila 59 ukrajinských dronů a několik lidí bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a ráno bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Pozor, na průtahu Karlovými Vary na úrovni Teska je hlášené pro poruchu odstavené nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsme tu hezky česky mluvili o maďarštině, maďarských slovech, která pronikla do českého jazyka. Když se řekne maďarština, tak si vybavím ze školní výuky, že je to ugrofinský jazyk a že tedy je příbuzný s finštinou. Když už jsme tedy se oklikou dostali od maďarštiny k té finštině, pojďme u ní teď zůstat. Má vůbec čeština nějaké slovo z finštiny, které se používá?
2: Z finštiny máme slovo přímo přejaté, ale nejsme sami. To je spousta dalších jazyků. Je to totiž slovo sauna. Ve chvíli, kdy se ve 20. století rozšířilo saunování, tak samozřejmě šlo i s tím slovem. A zajímavé je, že v té finštině tohle slovo původně nejspíš znamenalo zimní příbytek.
1: Dobře, to je snad nejznámější slovo, které se z finštiny probojovalo do celého světa. Jsou ještě nějaká další slova, která si jazyky po celém světě jako převzala?
2: Nejsem si jistá, jestli úplně tolik jazyků jako tu saunu, ale v češtině rozhodně najdeme ještě dva výrazy, které se uvádějí jako příklady typické. I když oba dva k nám přišli z ruštiny, nejdřív si je vzala ruština a až potom my. A to první je kambala, což je taková ta ryba, co plave na placato.
1: Tak to jsem rád, že to říkáte. Já jsem si říkal, že to je nějaký tanec nebo hudební nástroj. Dobře, kambala.
2: A ve finštině se jmenuje kampala a v ruštině kambala, proto my tam máme taky to b. Mně se líbí, ta ryba je strašně zajímavá jako ryba, ale rozšířila se tedy jako pokrm samozřejmě.
1: No a slovo tundra, step v arktickém pásmu, je původně taky z finštiny, nepletu se?
2: Přesně tak. Zase přes ruštinu přišla tundra, finsky je to tunturi a znamená to vysoká hora, na které není žádný les, jako lysá hora v podstatě. A jenže jazykovědci upozorňují, že tohle slovo možná není z finštiny, ale ze sámštiny. Sámština to je jazyk, kterému se dříve říkalo laponština, a kde je také slovo podobné tundar a znamená hora. A k tomu bychom asi mohli dodat, že jak ta sámština, tak finština společně ještě třeba s estonštinou patří do těch ugrofinských jazyků i s tou maďarštinou a celá ta skupina zase patří do jazykové rodiny uralských jazyků.
1: No, mohli bychom to rozebírat, když Maďarsko vůbec nesousedí s Estonskem a Finskem, jak to, že je ve stejné rodině jazyků, ale to zase někdy příště.
2: Přesně tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou krizí na úřady práce. V Poličce otevřeli nově zrekonstruované patro léčebny dlouhodobě nemocných. A počasí zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách přibývání oblačnosti od západu a maxima kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Lidem v bytové nouzi by nově měly pomáhat i úřady práce. Umožnit by to měla vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
2: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
0: Převedení části agendy na úřady práce ale kritizuje část opozice. Například podle Pirátské strany jsou už teď úřady práce v Česku přetížené. Novelu zákona dostane k posouzení Senát. Léčebna dlouhodobě nemocných v Poličce dnes otevřela první zrekonstruované patro. Pacienti tam budou bydlet na pokojích v menším počtu a díky tomu budou mít více soukromí. Léčebna plánuje opravit ještě zbývající dvě patra. Celková rekonstrukce vyjde téměř na 100 milionů korun. Náklady platí dobrovolný svazek obcí AZAS, upřesní ředitel sdružení Jiří Toman.
3: Populace stárne, ten demografický vývoj je neúprosný a zkrátka je tam návaznost akutní lůžková péče, následná péče, případně sociální péče, to všechno jsou to do velké míry propojené systémy a tím, jak populace stárne, tak ti lidé starší zkrátka tu péči potřebují.
0: Česká armáda má první testovací polygon pro bezosádková pozemní vozidla. Postavili si ho sami vojáci na cvičišti Bečva u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Má celkem 13 překážek, simuluje terén ve válečných oblastech a testuje vlastnosti autonomních vozidel. Podle jednoho z autorů Štěpána Koneckého z Lipenské posádky jde o první takový podobný polygon v Česku.
4: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet. A u nás v podstatě v Evropě nemáme žádný takový podobný polygon. Sport.
0: České volejbalistky na úvod nové sezony Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0. Aktuálně šestý celek světového pořadí Češky porazily vůbec poprvé. Další utkání elitní skupiny národů čeká český výběr zítra proti Polkám.
1: Počasí.
0: V noci bude v Čechách ubývat oblačnost, na jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě doznívající déšť, nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra většinou po ránu polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. A později odpoledne a večer v Čechách od západu přehánky nebo také bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď v centru Prahy. Ucpává se magistrála ve směru z Holešovic na Pankrác. Před Václavským náměstím je hlášený požár vozidla. Počítejte tam se zdržením. A nejen tam, buďte velmi opatrní. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu. Alex a host, přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem. Vítám vás.
6: Děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Vítám herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí. Navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tímhletím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle, na té cestě mě to už nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvíle mi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy ji má zase až moc, to prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem strhávala, jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým, a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem z Pejbla a Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku. No a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různý kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičima nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci, a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu. Takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný tak. Přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to, jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost.
1: Ano.
0: Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat. No. Mm. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaké zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna herců přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomu, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže trpělivost. Vy jste, nevím, jestli tam došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala vnitřně a říkala jsem si, tak asi, nevím, tak si začnu číst prostě hry, třeba mě nějaká trkne. A to se právě stalo u Prádelny v Brooklynu. Mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem v něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku a uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej, sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohle je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak 2 večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla, vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co, tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, na kterou, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, jak jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěla, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
0: Tak a dotáhli jste to až tady do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s herečkou Nikol Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme. Jak jste na to přišla?
1: No, sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou jakou, jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no, uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne, uvidíme, jak to dopadlo, nebo jak to budou brát, no uvidíme, jak diváci na to budou reagovat, jo, takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný, jako ve všech možných situacích, takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to, na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm. a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádelna v Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela mm-hmm. běžné, a nechám mluvit vás, protože mm-hmm. vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to jako kdybyste prostě šla vynes odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fren vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, kterýho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freniných sester,

0: dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová, takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé, ten příběh, tak ona úplně valela oči za tím foťákem a říká, žiž, co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, za takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho text je radost. A vlastně s nějakou režií a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
1: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta tréma jiná, byla větší?
0: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila, tak 3 minuty před posledním zvoněním jsem říkala, panebože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohohle toho divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový odškrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
1: Nebyl čas být nervózní.
0: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno, prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní. Já jsem se snažila už poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkal uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se takhle užili.
1: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou. Mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila. Jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte divadlo Metro. Je to tak?
1: Je to domácí scéna pražská. Tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na to, to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte přesně tak. S Prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně a 14.8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zajede střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu, ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení, ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám další jako, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali svoje hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, Berlín, nebo Láska z mládí, a teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce pod společností Didi Art. Takže ještě takhle.
0: Teda, ale nemotá se vám někdy text, musíte se třeba koncentrovat před každým představením, abyste se naladila na tu hru a na
1: víte
0: text.
1: Co? A tím, že vlastně i v Bez zábradlí není ansábl a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala, ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář. A tak.
0: A když narazíte ale na Romana Zacha, svého partnera v jedné hře a hrajete v jiné, tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo je kdo?
1: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roman na mě v jednu chvíli tak vytřeštil v oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně té postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, nebo jako, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host je s námi herečka Nicole Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Vlastně jo, vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavován třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, když by se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte jí za hlavu, nebo...
1: Tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako být na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě neviděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nebo myslím osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako... Byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže to je prostě každýho věc, ale já ten svůj čas takhle nechci trávit.
0: Ono asi záleží, jaká kritika tam je, pokud je konstruktivní a může vás třeba někam posunout, tak si ji věnujte.
1: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, tisíc lidí, tisíc názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
0: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce, už několikátým rokem, tuším, že devátý.
1: Letos je to devátý
0: ročník. Co to obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu k počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozály Havelkovou, Davida Krauseho Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježišmarja, Buky Bakers, je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako...
0: Tak a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem té akce?
1: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost, vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění, tím vlastně to pouliční umění podporujeme, nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí, takže ta myšlenka je taková, ale hlavně vlastně Basking pro slunce, protože to je pro nadační fond Slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací Slunce.
0: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
1: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liš pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávila hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří? Ne.
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaký jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně a když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má i takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna, ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní? Mm-hmm.
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádelnu v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Vodě Rádkách a pak samozřejmě s Divadlem bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterýmu dělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdnin je Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let. A potom na konci prázdnin jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťu nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, kterým vlastně spravuje jako Beauty Lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
0: Jsou tam nějaký film třeba v Karlových Varech nebo vůbec?
1: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána nebo dopoledne od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
0: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nicole Kouklová.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministerstvo financí navrhuje reformu penzijního spoření. Výluka vysílače Koyál omezí zítra vysílání stanic Českého rozhlasu na Moravě. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách později přibývání oblačnosti. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo plánovanou reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvýšit výnosy a také snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
2: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 koruny měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
2: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
4: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
2: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
5: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
2: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Moravský vysílač Koyál nebude zítra přes den v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání už ve 4 hodiny ráno.
6: Lidé si na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, Dvojku ani Radiožurnál. Nedostupné budou i další veřejnoprávní stanice vysílané prostřednictvím rádií s technologií DAB+. Omezené zůstanou i pozemní televizní vysílání DVB-T2. Plánovaná výluka má skončit kolem 16. hodiny odpoledne. Andrea Němcová, Český rozhlas.
0: Řidiči jedoucí z Teplic nebo z Chlumce směrem na Ústí nad Labem po silnici první třídy číslo 30 musí počítat se zdržením. Ředitelství silnic a dálnic totiž zahájilo poslední fázi budování kruhové křižovatky v křížení do Chabařovic a Chlumce. Dopravu tam řídí semafory nebo regulovčíci. Upřesní mluvčí silničářů Petra Drkulová.
7: Nová okružní křižovatka výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu a také navýší plynulost dopravy. Díky novému řešení může i tudy projíždět nadrozměrný náklad, což výrazně uleví místní logistice a dopravě.
0: Objížďka pro kamiony vede do Ústí nad Labem po dálnici D8. Stavba okružní křižovatky bude stát více než 30 milionů korun. Hotová bude v říjnu.
1: Počasí.
0: V noci čekáme v Čechách jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku ještě velká oblačnost, na východě doznívající déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti a později odpoledne a večer v Čechách od západu přehánky nebo bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 21. Vítr mírný od jihozápadu až jihu se bude k večeru v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 16 u Slaného havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je na trase Řevničov-Velvary na křížení se silnicí 7 do Chomutova. Objížďka je Kivadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Michal Cermán, Jindra Vobořil a Ivan Doležálek na úvod dnešního výletu do společnosti českých verzí zámořských jedniček. Necháme je sedět tam dole hospodě a vypravíme se za originálem, kterým v roce 1993 oslavil Alan Jackson Apalačskou řeku Chattahoochee.

A tohle už byli v druhé polovině 70. let velice populární pardubičtí vodáci. Jejíž proslulý Můj vlak právě otevřel další setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. Vodáci o sobě dali vědět v roce 1977, kdy se hned na první pokus dostali do finále Porty a z Olomouce si odvezli zelenou Portu. Mimo jiné i za strejdu solové Zuzany Grohové.

Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings a Kris Kristofferson. V polovině 80. let elitní sestava čtyř skutečných superhvězd světové country, slavná jako Highwayman, podle téměř stejnojmenné písničky Jimmyho Webba. 3 roky po světové premiéře ji proměnil Zdeněk Rytíř na Desperáta a naspíval společně s Michalem Tučným, Vaby Rivolou a Pavlem Bobkem.

Jirka Franz, Jindra Jung, Mirek Obrecht, Bohumil Říha, Oskar Vaňátka, Mirek Bažant, Franta Mifek, solová Zuzana Grohová a její jednoznačně trampský Tonda z jediného singlu Vodáku, který vyšel v roce 1980. Za další trampskou legendou se teď vypravíme do Brna, a to přímo do klínu osady Vavasač.

Mojmír Bibin Buchterla, Olda Bendy Obreiter, Jan Taubal Holub, Eman Pavouk Pospíšil a Vláďa Laďa Rejne. Nejslavnější sestava brněnské party Vavasač, která sice vznikla už v roce 1944, ale teprve 60. léta ji přivedla do obecného tremského povědomí, což korunovala v roce 68 trofej Porta. Nejprve vám nabídla svoji kormidelní Venezuelanu Benny Hilla a pak rovněž jako prázdná sedla, která 3. července 1936 v Los Angeles naspívali synové pionýrů.

Každej můj chlap musí být na mě pyšný, i když nejsem hezká. To samozřejmě není tak úplně pravda, ale v country jednice z roku 1995 Any Man of Mine to tvrdila tehdy pohledná 30-letá Kanaďanka Shania Twainová. O dva roky později se k nám dostala z Grošáky s Olgou Trojanovou a upozorněním tak si mě šímej.

0: Historicky nejslavnější vokální tandem světa country, Brooks and Dunn, a v roce 98 jeho v pořadí 14. jednička Husbands and Wives, kterou celých 22 let dříve dodal premiérově na desky její autor Roger Miller a k nám přivedl Pavel Bobek.
1: Dvě srdce zní jak vybydlný byt bez lidí, temnou ozvěnou. Tu píchem kázala jen brát a brát,

Pavel Bobek se studiovou sestavou producenta Luboše Maliny a Husbands and Wives Rogera Millera v nahrávce z roku 2005 s textem Zdeňka Rytíře V očích mužů a žen. A teď už zbývá jen poděkovat všem, kteří jste i dnes jeli se mnou. Popřát vám příjemné sledování stáda se skupinou Vavasač a hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agent stávkovou pohotovost. Kriminalisté obvinili 4 lidi za dovoz nelegálního odpadu z Německa. Basketbalisté Nymburka také ve druhém finále nejvyšší soutěže porazili Pardubice. A počasí zítra převážně slunečno, v Čechách přibývání oblačnosti, večer s deštěm, maxima kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od začátku července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, říká jejich mluvčí Ondřej Medal.
2: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
1: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta tvrdí, že není důvod k obavám. Agendy se podle ní na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. S odbory má jednat zítra. Brutálští kriminalisté obvinili v případě černých skládek s odpadem z Německa 4 muže. Obvinění podle policistů v roce 2024 dovezli zhruba 600 tun nelegálního odpadu z Německa. Ten poté skončil na různých místech na Moravě, například v Jiříkově na Bruntálsku nebo také v Heršpicích u Brna. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jsou muži obviněni z neoprávněného nakládání s odpady. Hrozí jim až 5 let vězení.
3: Obvinění měli jednat jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
1: Česká federace potravinových bank plánuje rozšíření sítě výdejen potravinové pomoci. Počty lidí v nouzi totiž podle jejich informací stále rostou. Federace teď má 261 mobilních výdejen celkem ve 230 městech.
4: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý.
5: Počty lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc, podle koordinátorky výdejen Jiřiny Mouchové každým rokem rostou.
6: Celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23 podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků.
5: Federace chce výdejny rozšířit ještě minimálně do dalších 20 míst, kdo nejčastěji pro pomoc chodí, přibližuje ředitelka potravinové banky pro Středočeský kraj Dana Růžičková.
7: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
5: Potravinové banky plní sbírky, obchodní řetězce a taky zemědělci. Z Benešová, Věra Hájíková, Český rozhlas. Sport.
1: Basketbalisté Nymburka po dramatické koncovce porazili Pardubice 80-74 a ve finálové sérii Národní basketbalové ligy vedou už 2-0 na zápasy. Nejlepším střelcem utkání byl domácí Ondřej Sehnal, který dal celkem 26 bodů. Série o titul se k dalším dvěma utkáním teď přestěhuje do Pardubic. Počasí. V noci bude v Čechách jasno až polojasno, na východě republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě s doznívajícími přeháňkami. Nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude po ránu polojasno až jasno v Čechách už dopoledne a na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. Později odpoledne a večer v Čechách místy přeháňky nebo bouřky. Maxima mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech pouze kolem 21. Vítr mírný od jihozápadu až jihu se bude večer v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno-Vyškov za sjezdem na Slavkov blokuje levý pruh údržba, je to před sjezdem na Rusínov na kilometru 216, brzdí se na kilometru 212, čekejte kolonu a docela silný provoz. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: O co, že nevíte, jak se dělá pohádka? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se předsedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a maminčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchaly na slovo a houkaly mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat, to nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakas, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží, čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půli zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil i jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, vidíte? Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Pro pánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvinka a Máničku napsal rozvarné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati.
4: Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
4: Máme, pane Spejble.
3: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
3: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
3: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
4: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
3: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk. To bude petarda, až
2: ti poskočí hlava. Zamknu si pořádně?
3: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
3: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
3: Nemám, tati.
2: Jarnajs, aspoň si do té kapsy sáhni.
3: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
3: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
3: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
4: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně. Ale, divenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
3: Kotrmelec.
2: Krmelec.
3: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
3: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
3: Cože?
2: Zásyp.
4: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp. Jako dětský pudr.
3: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní. Proto je to zásyp.
4: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
3: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernajs, vůbec nikdy.
3: Nikdy?
2: No bodeč. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
4: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
3: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
3: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
4: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
3: A co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec? Že ano, a v krmelci seno.
4: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
3: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
3: Co kdyby...

0: tam přišel čtyřnohý bažant.
1: Jak to?
0: Tak to, čtyřnohý bažant.
2: Bažantové přece mají jenom dvě nohy, hurvínku.
1: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom dvě nohy.
0: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
1: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že jsi něco doma zapomněl. Anebo ztratil.
0: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
1: Kleště kde jsou?
2: Ty nesu já.
1: Tak to všechno tady položte. Tadyhle, na pařic to polož, na palec. Na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
2: Já dám kleště také na pařec, pane Spejble.
1: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
2: A co budu dělat já, pane Spejble?
1: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
0: Majster, ten je těžkej.
1: Jaký pak těžkej? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžkej. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžkej.
2: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
1: Hernajs...
0: Kde je pila?
1: No jo.
0: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
1: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila si teď nechala doma.
0: Se nechala, ty jsi zapomněl.
1: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
2: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
1: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
0: Tak pro ní skáknu já, tatí.
1: Jo, a buchví, jakou bys přines, a kdyby ses zase toulal. Já si ji přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si ji přinesu sám.
0: A přines taky pušku, tatí.
1: Jo, pušku, rákosku.
2: Nashledanou, pane Spejble.
0: Ahoj, tatí.
1: Nashledanou a nedělejte tu žádný brikule.
2: To má pan Spejble smůlu.
0: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
2: Představ si, hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou naspátek.
0: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by tu už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
2: Jak to?
0: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
2: Nevím.
0: A špačci, a čápy, a kukačky.
2: A jeleni?
0: Jeleni neletějí nikam. Co pak jeleni lítají?
2: Ale to já vím, že chodí.
0: No tak? Kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
2: A neodejdou do teplých krajin.
0: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
2: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
0: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš? Když přijde podzim, že ano, když zežroutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš? A narostou zimní chlupy. To nevíš?
2: Nevím.
0: Tak si to pamatuj.
2: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
0: Šmankote, ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
2: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
0: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
2: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, hurvínku?
0: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
2: A proč?
0: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
2: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
0: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká, jakože klimbat, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. Je, to by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
2: Místo lavic byste měli postýlky, vy?
0: No, místo tabule pařez.
2: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
0: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
2: Podívej se, pan Spejbl už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
0: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
2: Jak to?
0: Ten je našňupnutej. To já na něm poznám na dálku.
2: A proč by se šňupal, Hurvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
0: Je. Šlobrdo, ten kroutí ošklivě oči má. Ten má špatnou náladu.
2: Dobrý den, pane Spejble.
3: Dobrý.
2: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
0: Nazdar, tati, ty jsi rozlobený, viď?
3: Bojeď bych nebyl s tebou se tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
0: Jak to, tati, vždyť?
3: No, pro co jsem šel?
0: Pro pilu.
3: No a mám pilu?
0: Nemáš, proč si nepřines, tati?
2: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
3: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
0: Ne.
3: Tak hádej.
0: Se dám podat.
3: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
2: Proč ne, pane Spejble?
3: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
0: Kdyby jsi zbyl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tatí.
3: To si musím o všechno říkat?
0: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
3: Všecko musím nosit v hlavě já?
0: Řekni, tatí, nenosíš nic, tak...
3: Tak.
2: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
3: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
2: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
3: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
0: Kam sem?
3: No sem.
0: Kam tam?
3: No domů pro pilu.
2: Však to zítra uděláme, pane Spejble. Já vám pomůžu.
3: No jo, ale mohlo to být už dneska.
0: To nevá, tatí. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude petarda!

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší, ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, tu by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde, jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med, zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést, to všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si. Ti se mají, ti skřivánci. Létají si, kam je křídla donesou. Zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí, ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený. A proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy. A těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh, a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypuje popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenomže nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni, koktal vojáček. A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi:
2: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic. To jsem dopad, jak hoplovic kotě, litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum. Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky na klest, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu, stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím, napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný. Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkal si Kalousek. Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo, a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín, maminka, přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla, ale když si přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý pozdní večer, vážení přátelé. U mikrofonu Noční linky Borek Kapitánček a zdravím vás z brněnského rozhlasového studia. A znovu mám, stejně jako moje kolegyně i mý kolegové, několik otázek. Slyšeli jste někdy to, co jste slyšet neměli? A čím to bylo? Bylo to nedovřenými dveřmi? Bylo to tím, že telefonní hovor nebyl zcela ukončen? A nebo to byla příliš tenká zeď a váš příliš dobrý sluch? A najednou jste zaslechli něco, co se vás týkalo a co jste raději slyšet neměli? Zažili jste takovou situaci? A kdo byl tím, z jehož úst ta slova zněla? Někdo z rodiny? Byli to kolegyně, kolegové na pracovišti? Byla to vaše snacha, byl to váš zeď? S vašimi příběhy na téma slyšel jsem nebo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl či neměla, se i dnes můžete vydat do rozhlasového éteru, a to za pomoci telefonního čísla 731 800 900. Ale můžete i psát příběhy o tom, jak k vašim uším doputovalo to, co byste třeba raději ani neslyšeli. Můžete psát na web rozhlas.cz/linka. Budu připraven přijmout vaše hovory, budu připraven citovat vaše psaní, budu připraven s vámi trávit čas až do zítřejší jedné hodiny. Tak ještě jednou příjemný večer a můžeme začít. Noční linka na téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tomu, abyste povídali o tom, co jste slyšeli a slyšet jste raději snad ani neměli, vás vlastně vyzval i Petr Novák. Je to téma noční linky, která před malou chvilkou začala a první ano. Posluchač čeká na telefonu. Je to pan Vasil. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer.
0: Poslouchám vás. Kdy jste slyšel ano. něco, co jste slyšet neměl?
1: Já nevím, co teda. Nevím, co jsem slyšel, co jsem neměl, no a můžeme něco povídat, nebo...
0: No pokud máte příběh na tohle téma, jak jsem vás jemně instruoval během písničky, tak můžete začít.
1: Tak, já jsem bývalý reprezentant v zápase řecko-římský a byl jsem na mistrovství světa na Novém Zélandu. Můžu povídat? Jako?
0: Už povídáte.
1: Tak, no, tak jsme se jako tam přestovali asi 42 hodin taky mezi přistání. No a tak jsme se tam jako konečně tam dostali. No, získali jsme na místo co světa nějakou to mě do druhé místo. Tak jsme dobře reprezentovali Českou republiku. No a tak jsme se jako chtěli tam jako podívat po městě, jako co, jako kolem dokola, no, když jsme tam jako tam. No a tak jsme se jako tam podívali, říkám, no, že hotel, jak se říká, byl potom týden docela drahej. Tak jsme našli toho soukromníka, tak jsme se poprosili, a jestli nám, že jsme z Evropy, že jsme sportovci na mistrovství světa, jo, jestli mám, bylo nás tři, jo, jestli můžeme se nějak nevyzdět a tak, jo, samozřejmě, tak jsme ukázali medaile, samozřejmě. No a tak jsme se jako curali sem tam, podívali, no a tak říkám, že musíme podívat na nějakou tu cestovku. Jo. No a tam cestovky jsou takové označeny, že každá cestovka, co jako, jak se říká, co lidi mají zájem na horách, nebo někam prostě k moři a tak dále. A předtím stojí auta, jako ty osobní auta, prostě napsáno, jako kam ta cestovka, jako ta cestovka, jako co má lidi na dovolení, jako na hor, a tak dále, nebo někam na toho, na k moři a tak dále. No a tak jsme si jako chtěli jsem někam podívat, tam, že tam jsou mavrové, no a tak jsme si jako tam chtěli podívat kolem dokola nějaké zajímavé věci. No a tak jsme cestovali nějaké po městě, jezdili jsme po jedné cestovky, další cestovce, no a tak vlezeme tam do toho, jako jednu cestovku, no, do, jako normálně guten tag, německy, po těch pár slov. No a nic, jenom anglicky. No taky zase nic. No, pak na druhý den jsme to zkoušeli. No a nakonec, tak jsme jako vlezli zase na nějakou tu cestovku na druhý konce, jak se říká, na to duchu čte. Na druhý konce tak toho města. No a tak jsme vlezli dovnitř, pozdravili všechno. No a tak jsme jako počkali, bylo tam asi pár lidí. No a tak všichni jsme pozdravili, říkám, no, zkusím se nějak ještě tak domluvit, jestli to půjde. No a tak taková starší paní, co tam jako to vyřizovala tu cestovku, asi mohla být těch 65, tak nějak. A tak víš, tady normálně nás anglicky a my jsme říkali, a že anglicky, že neumíme, že jsme Češi. Ježiš, vy jste Češi, no konečně, už po dlouhý leta vidím tady, jak to můžu mluvit česky. Tak jsem se ptali, co jak, že co, jak se tam toho. No a pane říká, já jsem byla jako malá holka, když můj táta by emigroval do světa, no a tak se pojď, tak uženil, no a tak jsme jako toho už takové, jak zůstali, si se jako nevrát. Totiž už se má rodiče...
0: Pane Vasile, já se musím omluvit, že vás přerušuju, ale asi to je dáno jazykovou bariérou, že jsme si nerozuměli. Dnešní téma v Noční lince je téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A já si nesmírně vážím toho, že jste reprezentoval Českou republiku. Nicméně váš příběh ani náhodou nesměřuje k tématu. Budeme muset ukončit náš hovor, ale i tak vám děkuju, že jste projevil důvěru tím, že jste zavolal.
1: Moment, ještě co pár slov. Stojí to za to, jo? Pár slov, prosím vás, buďte tam hodně. No, takže se jako tom mluvili český, tak vám potom dala nám. Slyšíte mě, jo?
0: Ano, slyším.
1: Tak slíka, no, kluci, máte nějaký zájem, aby se sám někam podívali, no, samozřejmě, tak jsme tam to se domluvili, dala nám do toho, dala nějakou jaký směr, o, kam jezdí tam autobusy, jak se tam můžeme dostat, no, dala nám prostě se podívat na takový, jak říkal, prales, asi 20 kilometrů od toho města, no, a kde tam žijou Maurové, kde ještě prostě tam bydlejí v těch chatačata. No tak jsme tam jako šel se podívat, tak to všechno bylo dobrý. No a teďkom ještě další věc. Tak
0: promiňte, ještě, pane Vasile, opravdu to není příběh, který by splňoval všechna kritéria k tomu, že jste slyšel něco, co jste slyšet raději neměl. Znovu opakuju, vážím si vaší důvěry, ale dáme šanci dalším posluchačům. Ano?
1: Dvě slova, šefe.
0: Ano.
1: No, tak dala nám, jestli nechceme jít do toho, chceme jít kam prostě na nějakou tu...
0: To je víc než dvě slova. Pane Vasile, já se moc omlouvám, ale abychom dali šanci i dalším. Mějte se hezky a snad někdy, až budeme mluvit o cestování, vaše příběhy velice rádi zveřejníme.
1: Chci vás vidět, že potkáme ve světě, Češi jsme potkali ve světě, pane. A ještě poslední slovo vám řeknu. Tak dále nám, slyšíte mě, jo?
0: Ano, slyším vás a slyší vás všichni, kteří by třeba rádi řekli ten svůj příběh. Ano, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Říkám to záměrně v tom ženském pohledu, protože na telefonu čeká paní Eva. Pěkný večer, paní Evo.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás. Tak, jak to bylo, kdy jste slyšela něco, co jste raději slyšet neměla?
1: Tak bylo to v dobách, kdy existoval pojem, který už si těžko někdo představit, takzvané protistátní řeči. A já jsem, když se nějaký takový vtip nebo něco doma řeklo, tak při nejbližší příležitosti jsem to zas někde sdělila jako zajímavost.
0: Aha, takže zvědavé dítě, které venku ano, říkalo něco podobného, co slyšelo doma, ale nemělo říkat. Takhle je to.
1: No ano, samozřejmě. A nebo se kdysi povídalo o Slovácích. Jakož, že někteří Slováci prostě jsou nesnášenliví k Čechům a že říkají Čehůni a takové všechny ty výroky Čecha do Mechama, do Dunaja. A my jsme jednou jeli s maminkou vlakem se Slovenkou. A já jsem jí to všechno povídala. A ona říkala, no to jsem teda nepočula, kdyby se hovorilo Čechury. Ještě to Čehůni ani to nikdy neslyšela, protože řada Slováků jaksi nebyla, co by nás neměli rádi, nebo tak. Prostě takové nějaké excesy, že někde přišli v restauraci a nějak na ně byli protivní, což se v této zemi stává taky a asi všude na světě medicky jsou všichni ochotní. Tak jsem jí dělal předtím, že to jak Slováci neměli rádi Čechy. A ona zřejmě se s tím jaksi nesetkala v podstatě. Tak říkala, že člověk Čechůry, já jsem říkala, no Čechůry nepovedali, když tam naši lidi přišli.
0: Ono to zřejmě má kořeny v té době dávno minulé, v té době
1: ano,
0: před více než 80 lety, kdy tato hesla,
1: ano.
0: Nebo to, co jste právě teď citovala, a já si vzpomínám ještě na jedno Češi peši, jakože Češi ze Slovenska domů zase pěšky, že nás tehdy...
1: Češi peši, no ano, jo, to jsou...
0: Že nás to tehdy neměli asi někteří rádi, ale jak říkám, to je před tak dávnou dobou, že bychom v tomto smyslu mohli klidně jít ještě hlouběji a hlouběji do minulosti a kdo ví, k čeho bychom se dobrali.
1: Evo. No to věru. No. A já jsem dělala tuhle tu přednášku a máma to potom doma taky vypravila tátovi a táta mě řekl, v jedné kuchyni u jedných příbuzných měli napsané takovou vyšívanou takzvanou kuchařku, prostě takový jako obrázek s výšivkou a,
0: ano, ano, ano.
1: A s nějakou větou.
0: Hospodinka naše milá nám všem dobře uvařila, tam bývalo.
1: Ano, taky. A na tom jednom bylo. Jez koláč s jahodama, drž jazyk za zubama. A táta mi říkal, to jsou ty jahody, takové to jádro věci, nemůže všechno vykládat prostě. A tak táta, když se tak něco řeklo, nějaký právě ten vtípek takový nevhodný společenský, nebo ne ani prostý, ale prostě spíš takzvaně protistátní politický vtip, tak říkal, Evo, jahoda. Tak já už jsem věděla, že to
0: bylo
1: je
0: to heslo
1: jahoda,
0: takové vaše, jo?
1: Jahodam. Jeskoláč, jahoda, co jsme měli společně a že mě to teda skončilo jeho smrtí v 15 letech. No. Takže to bylo tak se snažil mě odnaučit, abych co nevrbentila, co kde se doma řeklo i třeba nějaké, já nevím, mohlo by to jedněch příbuzných u druhých a tak dále, to víc jako tak těch 15 už to nebylo a to jsem nějak mezi 10, 12. A jinak člověk letuvíle, co zaslechl, co by spíšet.
0: No právě na to jsem se chtěl zeptat, jestli třeba vy jste někdy nezaslechla o sobě něco, co jste raději ani nechtěla slyšet.
1: No možná taky, ale to nebylo to zase moc, to jako můžu říct, že jsem potkala i lidi, kteří dokázali udržet tajemství, takže to jako, no to pamatuju málo, ale stalo se třeba člověk někde jako přecházel z pokoje do pokoje a teď si tam něco povídali, ale to už je jiná pohádka, já jsem chtěla zůstat v dětství a...
0: Rozumím vám, paní Evo, a moc krát děkuji za to, že jste se nám svěřila se svým příběhem. Mějte se hezky a přeji vám... Krásne léto, ktoré už
1: všetci
0: je na ceste.
1: Všetci známe, zdravím, ďakujem.
0: Naslyšenou. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A psát do ní můžete na web rozhlas.cz/linka. Tak, jako napsal už i Michal. Stalo se mi to najednou. A ten poslední případ, no tak ten tedy stál za to. Příběh možná posluchačsky atraktivní, ale řeknu vám, ani se mi na něj vzpomínat nechce. A ani si nepřeji, aby v éteru zazněl. I když dnes na tom už vlastně vůbec nezáleží. Co bylo zarážející, byl ten ostrý kontrast mezi tím, jak s vámi člověk jedná a tím, co si o vás ve skutečnosti myslí. Pro mě, co by tajného účastníka, to znamenalo tři věci. Vnitřně zpracovat obsah sděleného, upravit si obraz o dotyčném a vyřešit dilema, zda ho konfrontovat. U posledně jmenovaného jsem tehdy zvolil konfrontaci, ale ani ta druhá možnost, kterou bych volil dnes, není špatná. Vyžaduje ale obrovskou vnitřní sílu. A ač nějakou v sobě mám, třeba bych to nakonec v sobě tutlat nevydržel. Konec Michalova krátkého příběhu, respektive zamýšlení nad tím, jaké to je, když o sobě slyšíte něco, co jste raději slyšet neměli. Telefon 731 800 900. Po písničce Aleše Brichty nás s vaším příběhem doufám spojí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jako vždy má i dnes tahle dvouhodinovka své téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Něco takového chce říct Hanka. Soudě podle toho, co říkala před malou chvilkou na telefonu 731 800 900. Hanko, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak to bylo? Kdo vám něco řekl, aniž by o tom věděl? A vy jste to zaslechla.
1: No, ono to spíš nebylo jakoby přímo mě, ale...
0: No právě.
1: Byla jsem taková hodně zvědavá holka a když mi bylo cirka 14, tak si můj o 7 let starší bratr přivedl domů nevěstu. A mojí mamince se moc nevěsta nezamlouvala a tak nějak já jsem to nějak moc neřešila a jednou se mi právě podařilo zaslechnout, jak moje maminka nějaké té své kamarádce říká, no, vždyť ona ho stejně utáhla jenom přes postel. Mm-hmm. A já jsem strašně dlouho přemýšlela o tom, co tam

0: o nic, jak bych řekla, neslušného.
1: Tak ano, ano, řekla jste to lépe než já. Utáhla ho přes postel. No, je to ještě ano. Pořád vaše švagrova?
0: Bohužel, nebo bohudík, možná, nevím, ale vydrželo jim to rok.
1: Dá se říct,
0: to manželství.
1: Ačkoliv tedy samozřejmě bych neměl tak dopodrobna zkoumat vaše rodinné poměry, dá se říct, že maminka měla pravdu?
0: Myslím si, že maminka měla pravdu, ale že to teda nebylo asi jenom tím utažením přes postel. Že tam byly jako další a další věci. A já teda teď švagrovou mám už vlastně kolik, 630 let, švagrovou a myslím si, že ani tahle se mojí mamince vůbec nelíbila, takže bych to spíš tak nějak jako shrnula tak, že jako nebyl člověk, který by se mé mamince zavděčil.
1: No tak někdy jsou maminky náročné, ale někdy maminky poznají to, co nám dochází hodně dlouho, to je taky pravda.
0: No to ano. To zase ano, ale to jako tohle to byla taková větička, že kterou, když jsem si teď pustila rádio a slyšela jsem tohle vaše téma, tak jsem říkala, ano, to je taková věc, která mi tam v té hlavě rašpluje ještě po 40 letech. A pořád mi to vždycky jako to říkám, a poslouchat se nemá. Pak se člověk dozvídá věci, kterým nerozumí, anebo který neví, co je.
1: To sice máte pravdu, ale někdy člověk ani neposlouchá a slyší.
0: No, tak to radši snad, jako hodně se tomu od té doby vyhejbám.
1: Takže máte to jako štěstí, že se vám to zatím, že o vás by třeba někdo mluvil a nevěděl by, že vy to slyšíte, že se vám to ještě nestalo?
0: No, myslím si, že se mi to možná už i stalo, ale snažila jsem se vždycky tohle všechno jako dostat pryč, jako z hlavy, aby to tam nebylo. A spíš jsem mívala jako mladá holka takový, že když jsem někam přišla a teď se tam někdo bavil a přišla jsem z mlkly, tak jsem měla takový hned takový to podezření.
1: Že mluvili že o vás.
0: Ano, jako jo. Takže takový to, oni mluvili o mně a teď jsem se celá prohlížela, jestli jsem správně oblečená nebo tohle, jako jo. A to si myslím, že možná bylo pro mě ještě horší, než kdybych něco o sobě vyloženě zaslechla, protože tam bych měla aspoň ten důkaz, že teda opravdu mluvili o mně, ale tady vlastně nikdy ten důkaz nebyl a je to jako, nebylo to taky moc příjemný.
1: Řekl bych ale, že v zásadě bylo velmi dobře, že jste se pokusila, pokud něco takového nastalo, tohle z hlavy spíš vytěsnit. Člověk se tím potom zbytečně trápí.
0: Přesně tak.
1: Hanko, děkuji vám za důvěru. Mějte se hezky a přeju vám krásný červen.
0: Vám též, mějte se, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměl. Neměla. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Volat do ní můžete až do zítřejší 1 hodiny. Číslo za chvíli uslyšíte, ale i vaše psané příběhy, glosy, připomínky a postřehy jsou vítány. Pavel ze Židlochovic píše: mně se tedy nic takového nestalo, ale synovec vyprávěl, že byl se svojí holkou u něho doma a najednou mu došla SMSka. Tak se podivil, že mu došla právě od ní, tedy od té dívky, se kterou byl, tak chtěl jít za ní a zeptat se, proč mu posílá SMS, když jsou vlastně vedle sebe v pokojích. Ale načetl si ji a tam bylo napsané: počkej ještě chvíli, za chvíli jde ten debil do práce, tak já se ti pak ozvu. No a byl mezi nimi konec. Je to trošku smutný, ale taková je asi tak nějak ta dnešní doba, pokračuje Pavel. Bylo mě ho trochu líto, ale ještě, že to takhle rozkryl, než aby to mělo třeba nějakého delšího trvání. Takový nešťastný vztah. Holka se prostě překlikla a poslala SMSku jinému, než chtěla. I to je jedna z možností, jak jste se třeba o sobě někdy něco dozvěděli a raději byste to nevěděli. Slyšeli jste nebo četli jste někdy něco, co jste o sobě slyšet či číst nechtěli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Klidný předpůlnoční čas vám přeju, vážení přátelé, a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, zejména vašich příběhů na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, či slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Paní Eva je tou další, která čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, paní Evo.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. Myslím, že bych měla k tématu. Jako dítě, nevím právě, jestli mi bylo 10, 11 nebo 12, už je to hrozně dávno, vezla nás naše slovenská babička od tady od Karlovarska až do Prešova vlakem na prázdniny. Vezla mě a sestru a uprostřed cesty, asi ve Skalici na Slovensku, jsme vystoupili a jeli jsme k jedné neznámé tetě, protože jsme byli hrozně z toho vlaku unavený, tak jsem ležela, usnula jsem. No a moje babička s tou tetou si povídali. Povídali, jenomže já jsem bohužel nespala a všechno jsem slyšela. Tenkrát jsem se dozvěděla, že můj otec není ten vlastní otec a moje babička vyprávěla té tetě, jak to vlastně bylo. No, byla jsem z toho potom trochu v šoku.
0: To si vůbec nedokážu představit, jak se, promiňte, že vám do toho vstupuju, ale to si vůbec nedokážu představit, co se muselo dít v hlavě tehdy zhruba desetiletého děvčete.
1: No, to si představte, že ano. Několik roků to trvalo, než jsem se s tím jako psychicky vyrovnala, protože moji rodiče vůbec mě nic neřekli. Ani nevěděli, že už to vím a prostě vůbec mě nenapadlo, já nevím, co je dobře, kdy je to třeba říkat těm dětem. Prostě vůbec je to nenapadlo a já jsem brzy odešla už ve 14 letech studovat, tudíž jsem byla z domova pryč a na tu sobotu, neděli, kdy jsem přišla, už nikdy tohle na přetřes nebylo a moje rodiče vůbec se o to nezajímali, mě to říct, ale mě to v té hlavě opravdu velice, nejdřív jsem byla naštvaná a prostě teď jsem začala toho otce pozorovat a tohle a pak jsem si v duchu říkala, ty nejsi můj otec, jo. A přitom to byl perfektní táta, ano, byl perfektní a inteligentní, daleko víc než moje matka. No to už potom později jsem na takovéhle přišla věci, ale řeknu vám, že mě trvalo několik let, brzy jsem se pak vdávala, protože nebyl to můj otec. No a nikdy mě to rodiče neřekli, jak to bylo, nebýt téhle babičky. Už jsou oba pryč, musím se zeptat jednou sestry mladší, protože ta byla celá léta s rodiči, byla doma a byla taková zvídavější a víc si povídali, tak musím se jí zeptat, jestli ještě nějaké větší detaily zná, ale řeknu vám, že to byl pro mě, léta jsem se s tím vyrovnávala. Jinak mě takovéhle věci, že bych někdy slyšela o sobě nebo tak něco jiného, to ne, ale tohle byl pro mě šok a hned jsem si to včera, když jsem přečetla to téma, říkám, to musí ze mě vyjít ven. Takže takhle.
0: A já jsem moc rád, že tenhle terapeutický účinek, já to možná říkám hodně nadneseně, ale že tenhle terapeutický účinek jsem vám mohl nabídnout. Já jsem rád, že jste to řekla, paní Evo. A taky si dokážu představit, jak moc vás to asi trápilo celoživotně. Je to ve vás vlastně pořád, i když možná už ta bolest není tak velká. A samozřejmě, že mnozí nebiologičtí otcové nebo snad třeba i nebiologické matky mnohdy můžou být mnohem lepšími otci či matkami než ti skuteční, ale přesto to v malém dítěti muselo zanechat obrovskou jizvu.
1: Ano, já nevím, jak je to dobře, v které době je to dobře říkat dětem, ale když se teď díváme na ty filmy a tak, tak to všude hned od mládí řeší. Tak já nevím, co by řekl odborník na to.
0: Nemám ho bohužel po ruce, jsem jenom moderátor, který dává šanci vašim příběhům a můžu s nimi maximálně cítit, soucítit, ale odbornou radu, tu ode mě bohužel nemůžete čekat.
1: Ano. Takže přeji vám všechno dobré a zdravím všechny posluchače. A ať se jim tohle neděje, protože opravdu léta to trvalo. A nevím, proč jsem byla tak hloupá a nešla za těmi rodiči, abych se zeptala. Vůbec ne.
0: Možná jste měla výchovu trošku přísnější a třeba jste se bála.
1: Ne, nebála jsem se, ale nebylo tenkrát, nebylo takové soukromí a s těmi rodiči, rodiče měli velký spěch a hodně práce a nepohodlné žití, nepohodlné byty a všechno, tak asi na to nebyl čas.
0: Paní Evo, i tak vám děkuju a přeju vám krásný červen. Mějte se hezky.
1: Děkuji vám.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se pěkně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu. A dnes má téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Mám tady dva příspěvky, které spojuje ta cesta, kterou se k dotyčnému dostala informace, kterou raději slyšet neměl. Ten první, to je kratoučký příběh, jak je jeho zvykem, od Bedřicha. Dobrý večer, mně se stalo, že jsem byl na autobusovém nádraží, jedna paní měla hovor, ta paní zapomněla položit mobil, ta druhá paní začala pomlouvat, to je docela nepříjemné. Děkuju, Bedřichu. A napsal i Jenda. A opět je v hlavní roli mobil. Cituju. Krátce předtím, než jsem se rozváděl, tak moje bývalá žena se jednou zavřela do pokoje a snad 3 hodiny telefonovala se svojí mámou. Nevím, jestli si neuvědomila, že něco může být slyšet, anebo zda v zápalu těch pomluv na to zapomněla. Ale to jsem se dozvěděl o sobě tolik věcí, až jsem se divil, kolik opravdu velice zajímavých vlastností člověk vůbec může mít. Jen mě to ujistilo v tom, co jsem si už delší dobu o té ženě myslel, a v tom, že ten rozvod je ta nejsprávnější věc, kterou jsem v životě udělal. Potud Jenda, který napsal na rozhlas.cz/linka. Ovšem, teď je čas na další telefonát. Číslo je 731 800 900. A pokud jste i vy někdy o sobě slyšeli něco, co jste raději slyšet neměli, jste těmi pravými, které vlastně v tuhle chvíli noční linka oslovuje mými ústy. U mikrofonu je Borek Kapitančik a na telefonu by měl být další posluchač. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Podle hlasu poznáváte Roberta. Pěkný večer do Olomouce.
1: No a k tématu řeknu asi tolik. Už je to 5 let zpátky. Chodil jsem na plavecký stadion do Olomouce. Jelikož jsou handicapovaný, to je dneska kdekdo, při porodu jsem utrpěl těžký úraz hlavy, to je jedna věc. Druhá věc je, mám se na hrymu, takže mám v háji plice. No a prostě v tým kolektivu mě to řekl jeden pán, který byl s tím mým nadřízeným už v důchodě, no tak mě tam zkrátka pomlouvali. No a já jsem se teda rozhodl, že nejlepší je prostě z toho kolektivu odejít, tak to jsem udělal. Šel jsem do jiného kolektivu, chodím plavat do jiného města a mám od toho pokoj, jo? Protože s pomluvama je to asi jako, když máte peřinu, vylezete na vysokou budovu, počkáte, až bude větr, tu peřinu roztrhnete a zkuste to pozbírat. Stolat vám nebude stačit. Jako. Takže pokud vás někdo v nějakém kolektivu pomlouvá, tak moje rada je odejít pryč z toho kolektivu a vůbec se tím nezabývat, protože to stejně nikam nevede, stejně to nijak nepomůže. A teďka ten kolektiv, kam chodím, jsou spokojené, oni jsou spokojení, prostě jsou absolutně spokojené, protože dobré kolektiv, nikdo vás nepomlouvá, jo. A že jste postižené, tak prostě to berou jako a nepomlouvají vás. Oni neříkají prostě nějaký pomluvy, které jako samozřejmě jsou soukromy, takže to nechci dozvědět dopodrobno. Jo? Ale jenom říkám, že je nejlepší odejít z toho kolektivu v tímhle případě. Jo? Protože to pozbírat to peři, to nende, to je pitomost.
0: Jinými slovy říkáte, moudřejší ustoupí. Roberte, já se už dopředu omlouvám, pokud se vás to nějak dotkne, ale zeptám se ještě na jednu věc. Ta souvisí spíše s tou technickou stránkou toho, jak se k vám ta informace, ta pomluva, jak říkáte, dostala. Vy říkáte, že jste chodil plavat a vy jste byl, řekněme, v nějakém chumlu, ve kterém jste neměl být, nebo jak se k vám technicky, jak se to k vám dostalo?
1: No protože ten prostě nadřízený, ono to mluvil potom s chlapama na dílně, takže jsem vypadal jako pitomec. No. Ale já jsem se na něho nezlobil, protože...
0: A vy jste to, slyšel přímo na vlastní uši, ano? Jako byl jste někde třeba, tak. Já nevím, za rohem. Jde mi čistě o tu technickou stránku v úvozovkách.
1: No, jasný. Takže on prostě... Tam prostě vykládá různý ty pomluvy, které já nebudu říkat.
0: To nemusíte, jak říkám, šlo jenom o tu cestu, kterou se to k vám dostalo. Jestli to byl třeba špatně udržený mobil, jestli to byla tenká zeď, jestli to byl za rohem.
1: Tak se o tím bavil, jo. A pak, když teda jako přišlo na lámání chleba, jak se říká, jo, protože já jsem měl v háji plice, tak jsem potřeboval pomoc prostě s nafouknutím pomůcek. A on prostě přišel a říkal, chlapi, potřebuju nafouknout lehátko, mě se točí hlava. Ale já jsem byl za pitomce, takže já jsem si u tím udělal svůj obrázek, jo, a tím pádem jsem do toho kolektivu nechodil a jak říkám, chodím do jiného kolektivu, je tam rozumný kolektiv, mám tam paní učitelku na plavání, já si to zaplatím, s něho si rozumím, rozumím si s jejím mužem, oni jsou oba moc prima, ze vším mě pomůže, jo. Nikdo se mě nesměje, že jsou postižené, jo, a že prostě jsou věci, na které nestačím a tady, jo.
0: Roberte, děkuji za váš příběh. Mějte se hezky a přeji vám krásný červen.
1: Pozdravujte Vlastičku z Krnova, pak paní Ludmilu Sympatěčku z Brna.
0: To musíte vy sám, ne já, ale děkuji.
1: Já jim to jenom říkám, že pozdravujte, jakože jestli poslouchají, tak je pozdravuju všechny. Tak a děkuji vám, že jste mě vzal. Naschledanou.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ze 70. let jsme tady měli návštěvu v podobě Věry Špinarové, tedy jejího podání písničky Fernando. Ale v Noční lince je tím podstatným téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Takhle nějak to možná bylo i u paní Zdeny. Zdravím vás, paní Zdeno, pěkný večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem posluchačům. Já, když už manžel odešel, zemřel, tak jsem začala chodit do klubu seniorů. Tam jsem se seznámila s paní, která mi byla sympatická. Jezdili jsme spolu i po nějakých výletech. No a takhle jsme si i telefonovali. No a ty naše telefonáty někdy byly opravdu třeba hodinový. No a takhle jsme se bavili vlastně. Jenomže jednou jsme se bavili a volal jí syn na mobil a nemohl se jí dovolat, tak zavolal na pevnou linku a tam jí teda vypucoval, že jí už hodinu volá a nemůže se dovolat. A ona zapomněla ten mobil, s kterým mě telefonovala, tak zapomněla vypnout a já jsem si vyslechla. Ale prosím tě, mluvím s paní Zdenou a ona pořád jenom žvaní a já se jí nemůžu zbavit. Mm-hmm. No, tak jsem si říkala, no teda, to je něco. Víc povídá ona než já. No a nakonec s žvaním já. Tak jsem to vypla. A napsala jsem jí SMS, že se omlouvám, že jsem teda tak dlouho žvanila a že už žvanit nebudu. A tím to skončilo.
0: Chápu, že vás to muselo přímo tnout, ale víte, co mě zajímá? Jak se k tomu postavila ta dáma? Kontaktovala vás potom ještě?
1: Ne, vůbec. Vůbec. A tak jsem si říkala, že to nebyla žádná kamarádka. Jo. A no prostě já nevím, takovýhle chování.
0: Člověk ztratí důvěru a nechci říct, že si už potom vybírá pečlivý přátel. Mnohdy se už vlastně brání novým přátelům, nebo ne?
1: Máte pravdu a já mám trochu takovou povahu, přestože já jsem byla celý život mezi lidma jako v obchodě. Já jsem prodávala a vycházela jsem s každým jako dobře. Všechno bylo pěkný prostě, jo. A věřila jsem lidem. A tohle to mě teda opravdu úplně stělo. A říkala jsem si, proč? Teď mohla říct něco jiného, nebo ten telefon. No hold, prostě to je právě to večerní téma dnešní, že jo?
0: Trefila jste to naprosto přesně a vlastně mě mrzí, že jsem vám připomněl tuhle starou jizvu. Ale víte co, já vám povím ještě jednu věc. Vy totiž podle toho, jak mluvíte, byť nejsem takový odborník, vy na mě působíte dojmem dobráka. No a právě s těmi dobráky lidé často zametají.
1: Pane Borku, ani nevíte, jakou máte pravdu. Já si říkám, že jsem mucholapka na zlý lidi, jo. A tak nakonec už mám nějaký roky, který už a hlavně nemůžu chodit. A opustila jsem prostě kluby, všechno tohle s tom. A řeknu vám, že mám svatý klid, telefonuju si akorát s rodinou a s jednou teda kamarádkou, ale takovým způsobem, že do soukromí nelezu nikomu, ani já si ho ne to a mám pokoj. A doporučuji to každému, kdo se takhle zklame, prostě už moc nevěřit.
0: Rozumím tomu, co říkáte, i když se s tím zcela stotožnit nemůžu, ale jak říkám, rozumím vám, naprosto vám rozumím A přesto bych vám chtěl ještě něco říct. Není to tak, že vždycky ke každému tématu, pokud nejsme František ze Židlochovic, máme cokoliv co říct, ale vždycky, když budete mít zapnutou noční linku a budu u mikrofonu, vězte, že ačkoliv to nevyslovím, tak budu myslet i na vás. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
1: Moc vám děkuju, pane Borku, a přeju vám to samý i dalším posluchačům. Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Noční linka. Při rozhovoru s paní Zdenou jsme, a vlastně ani nevím jak, překročili hranici mezi starým a novým dnem. A už minutu a půl platí nové datum. Je 4. června 2026. Posloucháte noční linku se stále stejným tématem. Slyšel, slyšela jsem, co jsem slyšet neměl, neměla. Telefonujete na číslo 731 800 900, píšete na web rozhlas.cz/linka. A budu rád, když i v téhle hodině zazní vaše příběhy. Proto jsem tyhle dvě cesty musel zmínit, i když jsou pro mnohé z vás, hlavně ty pravidelné posluchače a posluchačky, něčím, co za sebe vyklopíte, kdyby vás takzvaně o půlnoci probudili. Tak abyste věděli, budu s vámi do jedné hodiny a znovu se vás budu ptát na vaše příběhy, na téma, které jsem právě zmínil. U mikrofonu je Borek a předávám slovo aspoň na pár chvil Janě Kratochvílové. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a jako vždy má ve svém nejen záhlaví, ale vlastně během celých svých dvou hodin na zřeteli jisté téma. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A v tomhle případě nemůžu pozdravit jenom jednou, ale vlastně hned dvakrát. Jsou to totiž dva pánové, kteří jsou u telefonu, tím jedním je Adam a tím druhým Honza. Pánové, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dokonce dvojhlasem. Jak to bylo s vámi? Kdy jste a co jste slyšeli to, co jste slyšet neměli? A jak to bylo?
1: Máme kamaráda Vaška. Jo. A jeli jsme na hrad Valdek, jestli víte, co to je.
0: Na hrad Valdek?
1: Jo, zabýváme se takový urbexem a jakoby entitama, duchama. A jednoho dne nám řekl kamarád, co když tam bude taková jakoby vlčice, jakoby zoofil. A pak jako to jsme pak jako slyšet zrovna nechtěli.
2: Řekli o 30.
0: Jo, vy toho máte víc, chlapci, povídejte.
2: Máme toho bohužel víc a nevíme si rady.
0: Poslouchám nejen já.
1: No, víme, no.
0: Tak vy nalákáte a potom cuknete. No.
1: No, protože jako ještě občas chodíme tady do sanatoria, jestli víte, kde je kostel s Nadšenými lesy, sanatorium plicní.
0: Nebyl jsem tam zatím.
2: Je to za Prahou, pravý východ.
1: Pravý východ. Jo, bylo tady plicní sanatorium, tady se jakoby událo jakoby spoustu věcí, jsou tady nějaký entity, zabýváme se tím, ale jako vaše, když nám řekl jako jednou, že si tady postavte stána a třeba za váma přijde jako i mrtvá sestička, no tak jako nevíme, no. Jestli jako nevíme v pořádku, nebo...
2: My se o něj strašně bojíme, protože tohle to je docela častý a máme z toho na jednu stranu jako strach a obavu. A nevíme si rady, co s ním.
0: No jo, vojna by možná pomohla, chlapci.
2: Asi jo.
0: To byla samozřejmě nadsázka. Doufám, že jste se neurazili. Pánové, děkuji vám moc krát za váš telefonát, za vaši důvěru. Sice bych trošku víc vyklenul ten váš příběh, ale i tak vám patří díky. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Taky naslyšenou.
0: Jana napsala na rozhlas.cz/linka k tématu. Šla jsem ke kamarádce a prožila jsem si doma, pardon, tady je napsáno prožila a já jsem si říkal, musíš tam vyměnit slovo. Tak ještě jednou. Šla jsem ke kamarádce a položila jsem si doma peněženku na toaletní stolek. V okamžiku jsem na to zapomněla a peněženku hledala. Za chvilku jsem si vzpomněla a tak jsem to vykládala té kamarádce a obě jsme se smáli. Já už byla doma a ona mi něco zatelefonovala a zapomněla zaklapnout mobil. A já slyším, jak říká manželovi, představ si, ta kráva nemohla najít peněženku a ten její debil jí ani nepomohl hledat a ještě další věci. Poslouchala jsem ještě tak dobrých 5 minut, položila jsem a vytočila ji a říkám, volá ti ta kráva, co nemohla najít peněženku. Delší dobu klid, pak řekla jen, aha, a už jsme se spolu nebavili.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to příběhy ne zcela veselé. Jsou to příběhy na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Iveta je tou další, kdo čeká na telefonu 731 800 900. Takže dobrý večer, Iveto.
1: Dobrý večer, krásnou noc. A to téma teda, to je fakt smutný.
0: No,
1: a chci říct... Já jsem četla, co jsem neměla číst, jo?
0: Mm-hmm.
1: Jak jste říkal.
0: Takže SMS-ka.
1: Nebo četl, takže já to povím tak, je už to skoro 50 let, půl století.
0: Mm-hmm.
1: Mě bylo 20, já jsem porodila dětičky, dvojčátka a my jsme s manželem žili u jeho rodičů dočasně, jsme čekali na byt, já jsem od družstva požádala o byt, to ještě bylo za komunismu, tak jsme čekali na byt, tak jsme chvíličku bydleli u těch rodičů, u tchánu a teďka já jsem těm lidem tak věřila, já jsem jim měla strašně ráda a ti lidi, na úvod chci říct, oni mě nechtěli jako, oni nechtěli, aby si ten jejich synáček, jedináček mě vzal, oni byli proti tomu, oni mě prostě nechtěli a teďka my jsme tam chvilku bydleli, tam ty tchání, já jsem jim říkala mami tati potom, jo.
0: Mm-hmm.
1: Oni nás tam teda nechali bydlet, že jsme čekali na byt a teďka jednoho dne ta maminka, moje mami tchyně, jela do lázní, jo.
0: Mm-hmm.
1: A teďka tata jako tchán nechal otevřený dopis na stole v kuchyni, jo, co psala z těch lázní. A já jsem si ho chtěla přečíst, jako jak se má, jo, jak se má, já jsem byla čestná holka. Já jsem si ho chtěla přečíst jenom z toho důvodu, jak se ta maminka v těch lázních má. A teď představte si, tam bylo. Zamkni všechny skříně, aby ta Iveta nám nic neukradla. Já jsem z toho byla vyřízena. Já jsem z toho byla úplně zdrcená. To bylo pro mě strašný, protože můj tata byl čestný, charakterní chlap a tak mě vychovávali, jo. A teďka já tam čtu, aby jim nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. A teďka tím tématem jste to ve mně jako probudili, že vidíte, že brečím z toho. Já jsem to byla vyřízena, ale teď vám něco povím. Já jsem to přečetla, byla jsem z toho zdrcena, mě bylo 20. Měla jsem dvě malé holčičky, jo. Živila jsem rodinu, syn studoval jejich, jako můj muž. Není studiem, čili já jsem byla sama. A teď chci říct dál. Já jsem dělala, já jsem prostě to v té své hlavě úplně jakoby vymazala. A žila jsem dál, potom jsme se přestěhovali do svého bytu a každou neděli jsme k ním chodili na oběd. A já jsem tu jakoby úplně setla z toho mého života, z té hlavy, jakoby vymazala, dala pryč. Já jsem si dělala různý kurzy, reiki a tak.
0: Mm.
1: Já jsem na to nemyslela a teď vám něco povím. Ona měla ráda květiny, ta maminka.
0: Mm.
1: Tak já jsem jí pořád kupovala květiny, té tchyni. A potom tenkrát byl komunismus, jo. Nebyly bony, jo. Lidi zháněli bony. Já jsem k bonům přišla tak, že moje maminka se po druhé vdala, měla za muže doktora a on k těm bonům měl přístup. Takže moje maminka mi dávala bony a teď vám něco chci povědět. Já jsem v tom Tuzexu, jo, kupovala, ne pro sebe, já jsem kupovala té mamě tchýni za ty bony, různé dárky a jednou jsem mi koupila takový nádherný skleničky růžový na víno. Nádherný, asi jich bylo 6, takový dárkový balení a měli na té nožičce růžové takový 3 takový zlatý jako punčíky, nádherný. Takže já jsem v tom Tuzexu kupovala té mamince tchýni, co tak o mě škaredě mluvila. Já jsem prostě na to v tom životě nemyslela, jo. Nemyslela, prostě já jsem šla dál. Oni mě nechtěli v úvodě, aby si mě vzal. A nakonec, to chci uzavřít ten příběh, nakonec ti lidi mě milovali, protože já jsem svojí láskou, srdci, svou dobrotou, tím vychováním. Já jsem jim měla ráda, ty lidi prostě. A oni nakonec si mě oblíbili a jeden známý mě potom řekl, že s ním chodil plavat s tím dědou tchánem, tatínkem. Že on mě říkal, to je naše Ivuška. Tak tím to chci uzavřít.
0: Paní Iveto, já vám zcela rozumím. Moc se mu omlouvám, jestli jsem ve vás vyvolal právě novými, že jsem ve vás vyvolal tuhle velice smutnou vzpomínku. Na druhou stranu...
1: Já jsem na to celý roky, pane Marku, nemyslela. Já jsem fakt to úplně utla z mozku. Hmm. Jo, a já jsem se k ním tak hezky chovala celý život. Přitom jsem si toto přečetla, prý zamkni všechny skříně doma, aby nám tam nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. Jo, že mě tak nevěřila a nakonec mě ty lidi milovali, protože já jsem svoji lásku a dobrotou vlastně, teď o tom přemýšlím, jsem ty lidi úplně obrátila. Jo, oni mě nechtěli, oni mě zavrhovali, myslela si, že jim tam něco ukradnu v tom bytě, aby si to nedovolila v životě. Ale tenkrát jsem to četla, mě bylo 20, já jsem byla zdrcena v srdci.
0: To vám naprosto rozumím. Z jakého důvodu vás neměli rádi, to se raději ani nebudu domýšlet, protože...
1: Nechtěli, prostě nechtěli, že je mladý. Nám bylo 19, jsme se brali, my jsme se milovali, jo, my jsme byli mladí lidi. V 19 jsme se brali, ve 20 jsem porodila dvojčátka a ti lidi mě nenáviděli a nakonec to vám chci říct, začnu různit ty ezoterické knihy a... Fakt, já jsem byla čestný děvče. Já svou láskou a dobrotou jsem ty lidi úplně zlomila. Oni mě pak milovali nakonec.
0: Já vám rozumím, Iveto.
1: Ale... Ještě vám něco povím. Když maminka umřela, já přišla do toho bytu. Tatínek umřel dřív, to je jako tchán, a potom maminka. Já jsem šla do toho bytu po její smrti se podívat. A tam měla ty moje skleničky z toho tuzexu. Já jsem byla vyřízená. Jo, takže tak to je prostě.
0: Paní Iveto, na druhou stranu, abych tedy dořekl to, co jsem před chvilkou začal, na druhou stranu, vy jste vlastně nad nimi morálně zvítězila ještě za jejich života. A k tomu, byť to není asi příliš vkusné, k tomu vám vlastně můžu dnes jenom pogratulovat. Takže...
1: Protože já jsem byla čestný děvče, vždycky.
0: O tom nepochybuju, paní Iveto. Děkuju za váš telefonát a za to, že jste vlastně tím telefonátem vyjádřila důvěru k noční lince. Díky.
1: Že oni mě milovali nakonec.
0: Je mě líto, že jsem vás takhle citově zdeptal, ale musí... A teď v tuhle chvíli už tam není ani s kým mluvit. Takže vážení přátelé, děkuju za to, že svěřujete noční lince svoje příběhy, tak jako paní Iveta. Někdy to není lehké, ale znovu říkám, ona byla morálním vítězem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: bola doma furta. Ja som ale nepovedala, že som bola u tej starej.
1: Áno, ja vám rozumím. Oni hľadali nejslabší článek a rovnou to na vás vypálili. A vaši rodiče asi tým pádem dobře udělali, že vás odlifrovali na dobu zabíjačky, že jo?
0: Áno, ale ja som to presto všetko čula.
1: Aha.
0: Jak sa oni dohovárali s tým susedem, jak budú zabíjať a to.
1: Uh-huh.
0: No, tak ja som potom teda, potom sa ma pýtali, teda, co som jedla na Veľkú noc a co som teda, všetko sa ma vypytovali, no ale ja som, mne oni nič z tej zabíjačky nedali. Ja som na Veľkú noc nejedla zabíjačku. Jedla som múdzené maso, čo sme svetili, keď sme boli na omši v sobotu, na Bílú sobotu.
1: No proste nič od vás nedozvedeli.
0: No, tak nedozvedeli sa nič. Ja som proste oné. Tak potom to, chodaj to ako skončilo, a potom kto to mohel spraviť, kto to mohel udať. Ale ja som to neudala. To je ako, ale to udali taká najlepší kamarátky, to boli dve, mamine, tí to udali.
1: Mm.
0: No. A tak teda to Vyondro vysvítilo tak, že a potom ja až po koľko rokoch som sa priznala, že som to čula. No, lenže oni nevedeli, kto to udal, až potom, oni to mysleli potom, už keď som sa ja priznala, tak oni potom už povedali, že to som asi ja, to bolo už potom na mňa. Lenže ja som povedala, ja ne, ja som to neudala, ja som mala toľko rozumu, že aby som to nepovedala, keď som to ako nesmela, keď ma tam odvedli k tej starinke, tak som to nepovedala a teda potom sa to dozvedelo, že to povedali tí dve maminé kamarátky.
1: Tak, výborně. No. To je ten veselejší příběh, jo?
0: No, to je ten veselejší.
1: Já se bojím, jaký bude ten smutný teda.
0: No a ten smutnější není tak strašně smutný, ale nebo smutný. Já, co jsem měla tu kamarádku, velice dobrou, co mi to toho muže odvedla, tak ona bar, kedy, keď jsem já například robila palacinky, alebo nějaké také, ne, tak ona, keď jsme išli z roboty, jsme se vyprávali, co budeme zvarit. A já, keď jsem to povedla, tak ona povedla, dones mi. Keď budeš robiť, dones mi, že ona to neví. Tak dobre, ja som zarobila parasínek, zanesla sa mi a ona mala sestru, ktorá nemohla mať deti. A ja keď som tam dosla, tí parasínky sa nonesla, tak oni tam sedli, tá je ja sestra, ona a mama. A oni sa vyprávali a oni, jak som tam ja dosla, oni s takým smíchem mi povedali, že tá sestra už bude mať bábu, že je tehotná, že boli s mužem na dovolenke a že tam teda to urobili, že tam teda otehotnila. No a ja som ako sem to zebrala, no otehotnila, ne, však to sa stáva.
1: No to som niekde.
0: No a v čreti naraz teda ja som to, ale oni sa to vyprávali, ale ja som to začula, jak som tam išla. Týle som otevrela, som to začula, že teda, že to spraví, že teda má ona druhého. To nebolo v tej na dovolenke, ale to, ako mne povedali, to ma tak opili rožkem. A oni potom, že ona to teda vyprávala, že má toho chlapa, že si našla a že teda od toho je tehotná. To ja som si vypočula na chodbe, lež sem teda otevrela dvere. A neríkala sem nic a naraz, keď som ako odchádzala, tak mne sa vyzula bota, keď som odchádzala od nich. A zavrala sem dvere a tá bota sa mi vyzula. A v člete mi, ja som si tú botu ako obúvala a ona povedá, že čula nás asi a ona, tá moja kamarátka povedá, no že nech čula, že však ona aj tak tomu nerozumela, že ona je sprostá.
1: Tady si dovolím upozornit na to, že sprostá v tomto případě znamená něco jiného než u nás. Ta jazyková bariéra se někdy prostě promítne i do noční linky, že jako sprostá rovná se hloupá, nebo hloupější,
0: ano, hloupá,
1: řekněme.
0: No,
1: tak.
0: Ano, že jsem hloupá, no, že ona je sprostá. No a já samozřejmě jsem zebrala teda jako ona a zlobula botu a išla jsem preč. A v cvěti naraz teda jako nic. Bolo všetko v porádku. Oni vypravili, oni roznesli podrzine, že teda ona otihotnila.

0: театре, да так. Лензе все состало, тоже на свояку. Погадав я то не. Ну, а ніхто повідав, що в дезині то має коже. Вони же от муса на доволенки, зразу фігу на доволенки. Вона сама от цього сам повідала до то є.
1: Так
0: сте
1: то пропалила, так звані. Ну, пані Марія, vašimi příběhy bychom naplnili celou noční linku, a kdo ví, jestli jenom jednu. Ale aby dostali šanci i druzí, prosím,
0: no,
1: zkuste
0: ne,
1: zpět k závěru.
0: No a potom jsme byli na volbách, keď to je jako na volbách, a tam se ta jedna paní pýtala, že bože, že na koho mi hen ten chlapec je, to tam byl syn tej, co to měla od toho jako druhého. A já jsem mi jednoducho povídala, od koho to je. A ona ostala taká prekvapená, ten chlapec se celý na něho podobá.
1: Aha.
0: No takže to jsou dva případy, které jsem teda jako se měla také, co jsem neměla.
1: No taky jste dostala dvojnásobný čas, jak se tak dívám na to, že spolu mluvíme už 10 minut. Paní Marie, moc krát vám děkuju, mějte se hezky a přeju vám krásný červen. Děkuju za váš telefonát. Naslyšenou.
0: No, děkuji a dovidění, do
2: počutí. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ani nemůžu říct, že váhám, zda se všechny vaše příběhy na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, vejdou do noční linky. Tu nemusím váhat, to vím, nevejdou. Mnoho z vás teď ještě zkouší svoje štěstí na 731 800 900, ale ani zdaleka se všechny vaše příběhy prostě nemůžou vejít do těch dvou hodin. Takže rychle k tomu dalšímu, který má přichystán pan Zdeněk. Pěkný večer vám přeju, tady Borek.
1: Dobrý večer, Borku. Já bych si s dovolením jako odlehčil trošičku to téma, jako i když je to doslova, jako slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Bylo to před mnoha lety, kdy co by medic na praktických cvičeních gynekologie, si vzpomínám, že jsem byl docela zahleněný, jako spousta, teda zalehlé uši, zalehlej nos, a tak si říkám, jako postavím se kousek stranou, jo, ať to nějak jako odstojím. A byli jsme teda na vyšetřovacím pokoji, paní byla pacientka na vyšetřovací koze a teď my jsme tam postávali skupina mediků a najednou jako taková děsně protivná jízlivá asistentka jako se na mě jako nějak jako vyhrkla: vytřete chodbu. Tak jsem říkal, jako no, dobře, no, tak kde máte kýbl a hádor, tak já je v pohodě vytřu, bo jsem si říkal, nejsou uklízečky, tak proč by nějaký medic nemohl vytřít chodbu.
0: No je to a netradiční ta, žádost teda, ale budiš, no.
1: A ta asistentka na mě jako zakolovala očima, jako na co chcete kýbl a hádor, když jsem vám řekla jasně, vytřete pochvu. Tak jsem si vzal pelán jako tam namočený tampon, vytřel jsem pochvu, paní se smála, smáli se jako kolegové, studenti, jako, ale paní asistentka se teda nesmála, pak mi to dala jako s proměnutím vyžrat na státnicích, ale Troja byla a já si jako po dlouhých letech jako vzpomenu na to, že prostě slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl.
0: Takže tak, zalehlo takže v uších, za to mohlo, to. Jo? Rozumím.
1: A postupně jako nějak, jako když se náhodou stalo, že se třeba o mě lidi bavili nějak nepříjemně a kolega mi řekl, víš co, ty odejdeš z práce a už se o tobě vykládá to a to. Já jsem říkal, mně je to úplně fuk, jako mně je to jedno. Jako já vím, že když jako člověk odejde, tak jako lidi si ho vezmou hned jako do hubinky, ale jako naprosto jsem to nikdy neřešil. A tady jenom tahle ta vzpomínka na odlehčení toho tématu, že on je to téma docela smutné a lidi jako, no, jako nemají moc pěkné.
0: Ano, příběhy, které jsme slyšeli, rozhodně tak, nebyly k zasmání.
1: Já vás už nebudu zdržovat, že máte tam spoustu to. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, ať máte pěknou dobrou noc a rychle hubky dubky do pelíšku. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkuji vám mockrát. Možná ještě poprosím o spolupráci v závěru. Tak jako jsem mluvil o jazykové bariéře při rozhovoru s paní Marií, tak vás, co by lékaře, požádám, abyste vysvětlil těm neznalým, co to je peán. Já to vím, ale vysvětlete prosím ten peán, kterým jste vytřel ne chodbu, ale něco úplně jiného. Jo, aby nebylo nějakých pochybností. Jo, peán je vlastně, jsou ty nůžky, které vypadají jako nůžky, ale je to vlastně taková pinzeta, no, jakoby nůžky.
1: Je to taková pinzeta, jako dlouhá pinzeta, tak. Možná dlouhá, takových 20 centiáků. Tak. Tam jako nějak jako jsou takové úchopové...
0: Jako u nůžek, ano, jako u nůžek, ale jako vezmete tím ten tampon.
1: A v tom jako byl tampon namočený v dezinfekci, no, ale jako... Asistentka mi to nepodala, já jsem se snažil teda vytřít tu chodbu, no a dopadlo to tak, jak to dopadlo.
0: Aby náhodou nedošlo k nějakým nedorozuměním i v tomto ohledu. Mějte se hezky, Zdeňku, naslyšenou.
1: Buďte zdrav, jako hezkou dobrou noc, nashledanou.
0: Nashledanou. Ale vypadá to, že ještě minimálně jeden telefonát uslyšíme. Na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Taky se může někdy říct, uvážíme-li možnost SMSek, četl jsem, co jsem číst neměl.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu i v jejich posledních 15 minutách. První slova naší posluchačky Jany na čísle 731 800 900 zněla: to mám štěstí, že jsem se dovolala. Tak já doufám, že mám štěstí, že uslyším další příběh na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem přeju. Já mám takovej docela naivní příběh. Byla jsem zaměstnání prvním a stalo se to, co. Byla jsem v kanceláři a tam jsme měli takový závěsy, které nebyly až ke stropu, aby tam bylo světlo, a za tím závěsem byl takový převlíkací koutek. Mm-hmm. Tak jsem odcházela ze zaměstnání, byla jsem poslední z té kanceláře, přeblíkala jsem se, no a v tom tam přišel vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Oni mě samozřejmě neviděli, já je taky ne. Já jsem udělala velkou chybu. Měla jsem okamžitě říct, já jsem tady. Nemohla jsem být, protože jsem byla neoblečená, ale měla jsem to zvolat. Já to neudělala. Ale pak mi to tedy časem strašně mrzelo. Sedli si a probírali tam zaměstnance a hledali někoho na nové místo a vzali Sobína, no on už ještě je stejně už asi. A teď na něm říkali to a teď si představte, já za tou plentou, já jsem se snažila nedýchat. To prostě bylo něco šíleného. To bylo
0: Jak dlouho to trvalo?
1: Trvalo to strašně dlouho. Prostě měli poradu a já to všechno vyslech. Ale já jsem se tak bála, že mě objevej. Ale to doopravdy ten člověk, když tohle se mě stane, to bylo na mrtvici. No naštěstí tedy oni pak odešli, jo, ale oni zamkli místnost a já tam zůstala zamčená. Tak jsem pak musela volat na vrátnici, aby mě vrátník přišel odemknout. A ten se tedy divil, protože jako jsem zamčená, no tak jsem to svedla na nějakou spolupracovnici, která odcházela. A samozřejmě ne na ně. No tak tohle je případ, ale ono to je docela naivní.
0: No, naivní. Ono je to velmi pravděpodobné, to se může stát. Já si vzpomínám, že ve Zbrojovce to bylo vlastně podobně, že jsme tam taky měli takový koutek na převlékání a technicky je to možné velice snadno. Mimochodem, o sobě jste se taky něco dozvěděla o těch dvou, kteří nevěděli o vaší přítomnosti?
1: Ne, o mě nic neříkali. Oni právě propírali toho jednoho, kterému chtěli dát určitou funkci.
0: Rozumím. A jestli třeba jste taky nebyla kandidátkou, jo? Tak jsem se chtěla zeptat, jestli...
1: Ne, nebyla. To bylo místo tak pro mužský, jo. To byly vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Tam určitý... Nebyla jsem technický. Neměla jsem technické vzdělání, měla jsem ekonomické.
0: Ano, rozumím. Takže rozumím. Já jsem jenom chtěla vědět, jestli se to týkalo i vás. Takže jeden konkrétní zaměstnanec.
1: Ne, mě nepropírali naštěstí. No tak tohle je, ale zažila jsem já horší. To jsem byla úplně malinká holčička, to řeknu rychle. Malá holčička, chodila jsem k dědovi a k babičce a tam jsem prostě je měla ráda. Tak jsem nějak usnula u nich a oni mysleli, že spím, já už jsem pak nespala. A vyslechla jsem dědu, jak babička říká, o nějaký, no ona to byla paní učitelka, no. A děda byl u národních socialistů a že ona mu dávala nějaký lejstro a dávala si to za blůzu a říkala, aby si to tam vzal, jo. A děda říkal, no, on to řekl prostě. Řekl, že ani posraný dřívkem prostě by jí tam nešak. No nic. Ale tohle, no, to jsem asi říkat neměla. Že?
0: Ale podívejte, Je to, má to své místo, někdy prostě i vulgarity dokreslí tu situaci, no, ve které jste se vy ocitla zcela, zcela nevinně. Děkuji vám, paní Jano, tak, a mějte se hezky.
1: Vy se taky mějte hezky, dobrou noc.
0: Naslyšenou. Mimochodem, spánek, ten také dosti často souvisel třeba i ve vašich vzkazech s dnešním tématem a o tom způsobu, jak jste se dozvěděli něco, co jste se dozvědět ani neměli. Napsala totiž Jana. Právě proto to říkám. To jsem takhle jednou seděla vzadu v autě a jela s bývalým přítelem a jeho otcem z výletu a podřimovala. To jsem se, panečku, dozvěděla na sebe a rodiče škaredých věcí. A nejhorší na tom bylo, že když jsem jim to vpálila, tak oni potom jenom řekli, prosím tě, kdo ví, co slyšela. Vždyť jsi spala, jenom se ti to zdálo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalo by se říct, že to byla vlastně taková úvodní skladba té cílové rovinky dnešní noční linky. Říkám to proto, protože jedna hodina už je na dohled, takže ještě jeden příběh na telefonu s číslem 731 800 900 a budeme se muset rozloučit. Paní Marto, jste to vy, kdo uzavře noční linku. Pěkný večer,
1: ano,
0: dobré ráno.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. Vzpomněla jsem si taky na svou první práci. Bylo to v roce 51, po maturitě, a šli jsme do práce, kdy byla vyhlášená ta akce administrativa do výroby. Takže já, když jsem nastupovala do práce, tak tam opravdu ohromně šikovný vzdář byl jako v rámci té akce vybrán a taky do výroby. Takže když jsem nastupovala, tak ten vykřikoval takový mladý hajzlové se mnou. Takže to nebylo postraně, ale bylo to takhle. A seděl tam s jedním pokladníkem, který byl takovej bývalý opravdu vychytrálek, hokynář a hrál si na velkého komunistu. A když jsem tam jednou byla dřív a měla jsem kancelář vedle s dalšími a měla jsem zavřený dveře a on asi o mě věděl nebo nevěděl, nevím, a přišel tam příslušník Sboru národní bezpečnosti za ním a on celou tu dobu jenom udával. Tak si umíte představit tu hrůzu, kterou jsem prožila, když potom jsem zjistila při účtování, že vybral 10 000 z banky, ze spořitelny a nezanesl to do pokladny a nechal si je. Takže když jsem to nahlásila pak hlavním účetnímu, ten řediteli, tak jenom jsem čekala, vzhledem k tomu, co jsem předtím vyslechla, těch udavačských manírů, tak jsem jenom čekala, co se mi stane a jestli si něco nevyspomene a já nepřijdu o práci.
0: Stalo se?
1: Takže to byl zážitek z mé první práce.
0: A stalo se vám něco?
1: Naštěstí to neudělal a byla jsem tam dál, dokud jsem se pak nevdávala a nešla jsem za manželem do Prahy.
0: On tam taky zůstal, ano?
1: On tam zůstal, ano. Nic se mu nestalo, on tam zůstal, protože všichni se ho báli.
0: Tak soudruzi se navzájem podrželi. Děkuju, paní Marto, mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuju, byl to už smutný zážitek. Děkuju a mějte se moc hezky všichni.
0: Díky, naslyšenou. Tématem té noční linky, která právě končí, bylo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl, nebo neměla. A tu příští noční linku už vlastně za 22 hodin zasedne za mixážní pult. Bude moderovat Jitka Lukešová. Jejím tématem bude Umíte si stát za svým? I v tomhle případě bude platit ta možnost zatelefonovat na číslo 731 800 900. Svůj příběh ovšem budete moci opět psát i na web noční linky. rozhlas.cz/linka. A to je vlastně také ta poslední šance, kdy můžu ještě ocitovat to, co jste poslali právě na tuhle adresu. Zdravím všechny přispívající k tématu, podepsána je Dana, a přiznávám, že jste mě zaujali velice v této noční lince. Mám zkušenosti a jejich dost. Ze zkušenosti souhlasím s Robertem a paní Zdeňkou. Mně stačí, když vycítím, že někdo si pomlouvá a stichne, když dojdu. Poznám to na očích. A netěším, tady zřejmě má být neřeším faleš a přátelé si vybírám pečlivě. Pro dobrotu se tvoří závist a pomluvy. Dobrou noc všem, přeje paní Dana. Já vám ji samozřejmě, tedy dobrou noc, přeju taky a budu se s vámi opět těšit naslyšenou v další noční lince. A nebude to trvat ani tak moc dlouho, co se za vámi vrátím. Už tuto sobotu se vás budu ptát na to, jakou roli ve vašem životě hrají čísla. Protože bude 6.6., říkal jsem si, že možná se zabývá někdo z vás i numerologií, anebo svůj život podřizuje cifrám. Budu zvědavý a budu se těšit. Tak ještě jednou dobrou noc a hezké sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, co mám na začátku každého divadla vlastně nejradši? Když se to povede tak, že se hosté představí hned na úvod. K čemu taky dlouhé fanfáry, když třeba jedna písnička vydá za pár minut textu ve scénáři. A tak, než bych vám teď dlouze vyprávěl, co mám na světě rád, nechám to raději na tom, kdo o tom zpíval už v dobách osvobozeného divadla. Pěkný poslech.

0: Tak to byl pan František Filipovský samozřejmě s novým orchestrem Jaroslava Ježka v nahrávce té nestárnoucí písničky s optimistickým textem pánů Voskovce a Wericha. A pokud vám snad na úvod chybělo to ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, nebojte se, nebudu zpívat dál. I tenhle kousek z Osvobozeného přijde na řadu a navíc k Františku Filipovskému se ještě přidává Demar Matuška. Ale to až za malou chvíli, až nám Filísek, jak mu doma říkali jeho nejbližší, představí svůj recept na to, jak se v životě tak dlouho udržet fit, při síle a plný energie. Nakonec možná na tom ranním cvičení něco taky bude.
1: Já jsem uzazenej v Poříčí nad Sázavou, kde mám už 32 let nebo 33 let snad postavenou chatu, víte, kde prázdniny trávívám. A já jsem strašlivý vyznavač slunce, víte, téměř jak egyptský faraon. A já holduju slunci až tak, že mě lidský varujou říkal, neboj pořád na tom slunci, něco se ti stane, zatím se mě nestalo nic. A já vám mám takový systém opalovací, já si nikdy na slunce neléhám, víte, jak to dělávají lidi, roztáhnou ruce, nohy a teďka ten pupenec do nich pálí, to já nikdy nedělám. Já mám takzvaný sluneční procházky a to v Poříčí mám takový, víte, a furt jdu po slunci. A když přijdu do stínu, pač chodím do toho měsíčního údolí, tak klušu. Rozumíte to? Honem chci být na slunci, takže spojuju takovou tu fyzičku s tím příjemným a s tím milovnictvím slunce.
2: No ale pozor, teď vlastně prozrazujete tajemství své dobré kondice a zdraví.
1: No ne, tak já vám řeknu, někdy se mě ptají na recept, jak to, že jsem ve svých letech dost svěží člověk, já to všem popírám, víte, protože to se žádnýmu nevyhne. To jsou jen taková zbožná přání kolegů, kteří říkají, já nevím, takhle vypadá jako ty a tak dále, až mě bude tolik. Ale já myslím, že to je jenom tím, že je člověk neustále v činnosti, víte, a že nemá čas prostě myslet na neduhy. A já myslím vůbec, víte, ona to není jenom ta tělesná činnost, kterou člověk dělá nechtě, to si nemůže poručit, protože jednou to zhasne, to je pochopitelný. U každýho, že jo? A nebo to zhasíná, ty síly odcházejí a tak dále. No já si na to fyzicky zatím stěžovat nemůžu, ale já myslím to, co dělá svěžest v člověku, že je zřejmě víc ta duševní činnost, kterou se zabíráte, víte? A že dovedete, aspoň já to celý život doved, ale to taky na to není recept, to musí být dáno, že jsem se nikdy s ničím moc nermoutil, protože mám takovou devizu, že tím věšením hlavy a tím naříkáním se absolutně nic nespraví. Nikdy to nebude méně krutý, než to bylo, když nad tím budete plakat. A já takovýhle z ty věci házím strašně rychle za hlavu. Já to prostě nějak mám v povaze.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Jo, to je klavír.
5: To je klavír, ano. Protože vím, že jsi z muzikantské rodiny, tak bych tě poprosil, kdyby si něco zahrál. Tak.
4: Já z muzikantské... To je pravda, jsem z muzikantské rodiny. Učil jsem se na několik nástrojů, mezi jinými taky já na klavír, na píkolu, na flautu, na housle samozřejmě, jsem taky vrzal maláta. Ale hrát neumím, Valdo. Já jsem jediný utečenec od muziky. Celá moje rodina je profi muzikanti. No, až na mě, víš?
5: Prosím tebe, když je tolik muzikantů v rodině, tak může být taky jeden dobrý herec, ne?
4: No, táta dokonce skládal, víš? Tak flautisti většinou znají jeho pikolovou polku, že jo, která byla svýho času velmi populární. Ale táta složil taky polku pro fagot. Víš, já to mám takový vzpomínky z dětství, jak to zkoušeli s tím panem Mozrem, s tím fagotistou doma, tak já jsem to jako dítě odposlouchal, jako kluk jsem se naučil ten fagot napodobovat, imitovat. A to víš, to bylo taková raritka rodina, tak vždycky, když přišel nějaký muzikant na návštěvu, třeba Emil Burian u nás byla, mermomoci chtěli, abych to předvedl, že jo. Já jsem se strašlivě styděl, až přinutil mě jenom tak, že jsem bles pod klavír a tam jsem ten fagot vždycky dělal.
5: Tak udělej ten fagot, ale nelez pod klavír.
4: No to ani nemůžu, když se chci sám doprovodit.

0: víte, hoši, já nic nefoukám. Já bych se měl naučit na nějaký foukací nástroj. Bych mohl mít dobrý nátisk, no, že
1: určitě,
0: jo?
1: Určitě, to určitě.
0: Já myslím, že u takového trombonu tohle je jedno to... Jo, no, ten základ.
1: Jste přijel.
0: Vlastně.
2: A teď by si mohl něco zaspívat, protože vím...
0: Já zaspívat?
2: No určitě.
0: No Valdo, totiž zaspívat. Já jsem se u divadla moc a moc naspíval a víš proč? Vždycky, když přijde nějaká role, kde se má zpívat, tak obyčejně ji dostanu. Někdy to bývá výhoda, někdy to bývá nevýhoda. Ale já jsem totiž začínal vlastně u operety. Já jsem prodělal několik operetních divadel, kde jsem hrál a režíroval. A to mě pak bylo strašlivě dobrý v Osvobozeném divadle, protože jak přišly nějaká role, kde se mělo zpívat, Jarda Ježek Set napsal pro mě písničku, jako třeba tuhle.

0: tak dále a tak dále. Už jsem víš, jaké se musí dělat.
1: Je to výborný, je to výborný.
0: No jo, no poptává, no já necvičím totiž, já necvičím.
1: No vidíš, jak taková opereta, jak je člověku dobrá.
0: Je,
1: já ti řeknu... Syntetický divadlo.
0: Ano, správně, já ti řeknu, to je velmi těžká herecká disciplína, protože nestačí jen dobře hrát divadlo, musíš ještě... trochu zpívat. Proč no, trochu?
1: Zpívat.
0: Musíš a musíš tančit. A to je jedna z takových důležitých složek v operetě i v muziku samozřejmě.
1: No, to je vlastně taková moderní forma muzika, je vlastně opereta.
0: Přesně tak, víš.
1: Ale grunt zůstává stejný.
0: To víš, ale první předpoklad je mít k těmto třem disciplinám jaksi schopnost talent.
1: Talent, no ale ten talent není no, ničemu platný, když třeba nemáš píli ještě k tomu.
0: Kázeň, no. Že?

0: Když se řekne jméno Františka Filipovského, co se vám vybaví hned nebo téměř okamžitě? Aha, no, já myslím, že některá z těch dobráckých postav a postaviček, kterými tolikrát zaplnil jeviště i filmové plátno. Zkrátka radost, veselí a dobrá nálada. Co třeba jeden z těch dvou popletených čertů z Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Svého čerta Karborunda si totiž František Filipovský zahrál jak na Národním divadle, tak před filmovou kamerou a společně se Stanislavem Neumannem i v rozhlase.
1: Karborunde, omnore! Holoto plesnivá, čertovská! Vstávejte, když vám přijde návštěva! Chrníte si tu v podkroví a nevíte vůbec o světě! O mají durman, pajce fáro! Ty tu chlapi znějete zaživa.
2: Co ty jsi zač? Ty jsi nějaká revize?
1: Co?
2: Vždyť je ještě brzo. U nás tady v tomhle mléně se ještě nestraší. Až odjede náctý.
1: Já nejsem žádná revize, ty hňupe smradlavá. Já jsem pan Lucius, čer první kategorie. Loni jsem absolvoval pekelnou akademii s vyznamenáním. A teď jsem export, import, jemná a elegantní prácička.
3: Jo, podívej se, omný more, to jsou teď v pekle vymoženosti. Za našich mladých let nebejvala v pekle žádná akademie. Nás jednoduše strčili do světa a řekli, pokoušej lidi a hotovo. Ale když holci z první kategorie panáčku, tak to teda klobouk dolů. My jsme jen hloupí venkovčký čerti.
1: Však já bych se s vámi nešpinil, vy křupaní opelichaní, kdybych tu neměl svou prácičku.
3: Co?
1: Na dnešní noc čekám tři čísla.
2: Tady je náš revír.
3: Poče vy?
1: Už, pitomče. Objednal jsem si dvě krasotínky. Ta jedna je křehoučká, jako kytička. Druhá je trochu jadrnější, ale obě chtějí jemnou prácičku.
3: Tady se ženský nesvádějí, to my nemáme v pácu. Tady se od jak živa strašilo.
2: Taky hrál pekelnej Maria.
3: Poče vy, ženský nám sem nezavlíkej.
1: No to jsem zvědav, kolik jste tu s tím Mariášem vyhráli dušiček. Vy koče, bráci. No tak? Karborunde, chlupse, jaký máte obrat, co?
3: Jen se nesměj, panáčku. Pamatuješ omný more, jak jsme tu dostali tenkrát toho krajánka? To jsme se na něj otočili, co?
2: Otočili, protože flek. Jášku hned na to zase.
1: A kdypak to bylo, že jsem tak smělý, co?
2: Nedávinko.
3: No, kdypak to mohlo být? Nedávinko! Někdy ke konci ty 30leté vojny.
1: No, tohle musím povědět doktoru Solfernovi, jaké tu má pašáky na téhle filiálce. Ale abyste věděli, Karmaňka jsem vám přivedl taky.
3: Jo?
1: Toho vám nechám, abyste neřekli, že jsem lakomec nepřejíc.
2: Jaký hraje, vole?
1: Co? Nech ho dopovědi.
2: Vole, ne, já neboli licitovaný.
1: To já nevím, ty blabuňko. My jsme se v akademii učili důležitější věci, než je Mariáš. Počkejte.
2: Pívá.
1: To už je asi on, Martin.
4: Jde. A voda dunajská, to je strava má.
2: Tam, Mariáše, tiše.
5: Jo, pečeně koňská, bejvávalo.
1: Máte tu nějakou špehírku dolů do světnice?
3: Tule.
2: Máme.
5: Po čertech ani smradu. Ha, jak si jdu klidně u stelu a pěkně si lehnu.
1: Je to on. Tak toho vám dám. Podívejte se na něho.
3: Pusť mě tam, počkej.
2: Tak to je vhodné.
1: Ale jak mi ho, chlapi, nedostanete do pekla, tak si nepřejte ten rambaž, co vám udělám na direkci.
2: Bez starosti, já mám cinknutý karty.
3: Olenku, my máme na každý kartě znamínko, nám nemůže utíct.
1: Tak dobře, ale ty slečny si vezmu na starost sám.
3: Bez
1: rozumíte? Kolik je hodin?
3: 10, porád.
1: Tak to máme ještě hodinku času.
2: Já si taky ještě drobátko zdřímnu.
1: Táhneš, prašivko? Tady si lehne pan Lucius. Stůl se někam pod lavici, ty bzdínko.
3: Jdeš pod lavici.
1: Ale nezaspíme?
3: Bez starostí, budík je natažený.
2: Taky,
1: a Martin si taky může chvíli pospat.
5: A je. Eps! Tak se mi zdá, že na mě leze rýma. Takhle si tu asi moc nepospím. Mělo by tu jej přece jenom drobátko těch plamenů pekelnej, aby člověka nezábly nohy. Martine? Šertido! Vem Břinkovici do hrsti a uvidíme, kdo z koho. Mordiánskej život. Tohle je mi návštěva. Jen dál, slečinko, jen dál, nic se neoslejchaj, křepeličko.
2: Líb jej odpustit. Já jsem jdu skrze tu žádost o toho ženicha.
5: Ale popadla tě žádost na ženicha. No, to se nedivím. Takový kvítečko rozkvetlý si zrovna žebroň, aby je nějakej pořádnej muskej utrh.
2: Líb jej rozumět, já chci podat tu písemnou žádost, jestli by po nějakém neráčili vedět.
5: No a co třeba takhle já? Jak se ti líbím, pěnkavičko?
2: Čorto starýho.
5: Co?
2: Radšej prominout, já to tak nemyslela. Vidí, já potkala toho Frňouska, toho Luciusa, a on mě poňouknul, abych si sem tu žádost dala. Luciusovi já nevěřím, to je takový hříbě nevycválaný, ale oni jsou přece pořádnej starý plesnivej čert. No. Oni už člověk může mít důvěru.
5: Ty sojko, jedna plesnivej starý čert, jaký jsem takovej jsem, co se dá dělat?
2: Jo.
5: A kde máš tu písebnost?
2: Tuhlec. Radšej si to prohlídnout, jestli v tom nejsou chyby.
5: To jsi psala červeným ingoustem?
2: Jo, kde pak? Vlastní krví je to psaný. Však jsem si celý loket propíchala. Jo, abych nezapomněla, tuhlec mám ještě jednu od naší princezničky. Ona se sem bojí.
5: A heleme se. Tak princezna Dišperanda taky.
2: Taky.
5: No, tak žežuličko. Já si to pěkně schovám do kapsy a už je to zařízený. Že nichy budete mít jedna radost. A teď jdi hezky domů a že posílám princezně paca pusu.
2: Pondělen ručičku líbám, pane čert. Jo.
5: Housata hloupí. Máte štěstí, že jste padli zrovna na Martina Kabáta. Tyhle vaše oupisy čert nedostane. Takovou věc já si na svědomí nevemu.
3: Chudlej mudlej! Hemskej červe uhodila tvoje poslední hodina!
2: Počkej, radši se zeptej, jestli umí hrát Mariáše.
3: Nejsem duši, chlape bídna!
5: Ale volím mi šosty, mezuláne chlupata. S tebou já nemám na duši žádný kontrakt. A jak ty mi na ní šáhneš, tak tě vemu tou Břinkovicí přes palici, že konečně jednou ve svým prašivým životě uslyšíš anděličky zpívat.
2: Přestaň porad, ty ho moc vylekáš.
3: Zdomluv.
2: Nic bezlým, pane pocestnej, my bychom si jen rádi zahráli Mariášek.
5: No, co se Mariáše týče, nejsem nic proti.
3: Tak
2: malá dáva.
3: Tak já dávám.
2: Ty dáváš.
3: Jo, ale o co budeme hrát? Co pak může tuhle pan počestnej vsadit do hry?
5: Nic víc než svou čest, hacafíry. A ty není zrovna málo. Jen se zeptej na Martina Kabáta světa kraj.
6: Všude ti řeknou, jaký to byl Jonák.
3: Čest je málo. Na to ti nesedne ani ten nejhloupější čert.
2: Povídal jsem malá dáva.
3: Počkej porad.
1: Co kdybychom si zahráli takhle?
3: O dušičku, co?
6: Řekni, špindíro, abys mi na duši nešahal.
3: No jo, to je pak těžký. O něco se hrát musí.
6: Tak mi půjčte pár šestáků do hry.
3: Vy jste se zbláznil, člověče.
2: Malá dáva.
6: Ne, nic, hrát se nebude. Já nemám peníze, vy mi půjčit nechcete. Tak si seberte svý saky, paky a táhněte dál. Já půjdu spát.
2: Koukej, Karborunde.
3: Co je?
2: Tak mu nějakej ten šesták půjčíme.
3: No, půjčíme. A ten hejhula z první kategorie to na nás píchne v pekle a budeme mít polízanici půdle.
2: Tak já mu půjčím ze svýho, když já už tam dlouho nehrál Mariáše. Tu máte, pane Kabát, ať nezdržujeme hru.
6: Ukažte karty.
3: Tady jsou.
6: No, vy švindlíři zatracený, co pak je tohle?
3: To mají nějakou bodřený hřbety, to je...
6: No, dělám bodřený, poznamenaný jsou.
2: Nejsou.
6: S takovýma nehraju. S mýma se bude hrát. Ty jsou poctivý, můžete se podívat, jestli jim něco chybí.
3: A s těma zase já nehraju.
2: Kamarádičku, aspoň třikrát dokola.
3: Tak malá dává.
2: Tak ty,
3: já dávám.
6: Ty dáváš,
2: dělej.
6: Tak dělej, ať něco uhraje.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
6: Barva.
3: Dobrá.
6: Sedm červených.
3: Let jako Brno.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pokud jste snad náhodou Drdovy hrátky s čertem v rozhlasové podobě neznali, tak tu následující rozhlasovou četbu jste určitě už někdy, aspoň letmo, slyšeli. Rozhlasová klasika. Ono, i když Poláčkovo Bylo nás pět už má dnes i jiné herecké interprety, v podání Františka Filipovského z roku 1953 a v režii Jiřího Vasmuta prostě nestárne.
2: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno Povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí a dávají pozor. Ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemling, co s ním chodím, nalevo pak páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit, on je žalobníček, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí, ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bonbony a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl, milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelp. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo, a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco na přilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obořil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící rán.

0: pánu, čímž si zavázal knížetek vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj. Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzít i povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy, a Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně, oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla Kozí Kunská, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Mě, Kozí Kunská, Kozí Kunská, Kozí Kunská. To je teď mládež, hrozila se ovocnářka. Nemá to kázeň, ani boží bázeň. A hrozila. Počkej ty, kluku, nezdárná, já tě dám policajtovi. My jsme se smáli a Jirzák Čeněk si hned zapsal do notesu. Posmíval jsem se starým lidem, jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů. Jirzák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Heřmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec, to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej, lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě se miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí. Ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem bohem, no počkej. To je pravda, pročež na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím, i pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím pro Bejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty, pak vzkřikne. Ha! A vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo ne, a křičí. Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš sinátor. Hamba, hamba! Tatínek na to vece. To víte, pane Feist, dětí se člověk neuhlídá. Načež mě vynadá a panu Feistovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Feist urazil, tak by nám nedal utržit.
1: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na závěr dnes František Filipovský, tentokrát ve společnosti Klubu Dobráků, společně s dalšími kolegy v Národním divadle. O Klubu Dobráků jste už určitě slyšeli. Často si ani diváci nevšimli, nebo naopak si nemohli nevšimnout, co se na jevišti Národního divadla chystá právě díky členům toho originálního hereckého sdružení. A co teprve v zákulisí. No a těch historek kolem, jen si to poslechněte. František Filipovský drží mezi ostatními vypravěči samozřejmě trumf. A zase někdy naslyšenou se s vámi v režii těší Tomáš Rypan a ze studia autor pořadu Robert Tamchina.
2: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný Klub Dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
3: To si řekl hezky.
2: Jak říká mistr Kout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
4: A po něm Pepíček
2: Grus. A no tak já myslím na vysvětlenou, co to je Klub Dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
5: Ano, to byla moje velká role. Tak.
2: Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespeareovských rolí, který
5: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
5: No, já začal být šťastný takové.
2: A ten Brabče byl šťastný, říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
3: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
6: To býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi Klub Dobráků, tak by...
5: No, v kostce. Taky já si řekl, lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Jak vylezeš.
3: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nevím, říkal, vidíš Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
3: Zjezdil.
2: No a teď, závistivý, asi.
3: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit, no. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali, opory,
3: Ne, to jsme nehráli.
5: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se, a vždycky jenom vždycky jenom načal.
4: Nezlob si,
2: nezlob si. A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A on zase načal, ale pamatuju, nezlob si. Zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl zezlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
3: No a tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se, Františku, v kapsách, kabátu.
2: Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
3: No jo, ale ještě
4: cigaretu, jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku. Ten jsem si říkal, který uličník,
3: ten večer,
2: ten večer ještě. Já jsem si říkal, který uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
3: Víš, jak
2: ráno
3: bylo,
2: jsem
3: to
2: se holil, bylo v tom, no.
3: To Pepíkru svolal k vám.
2: Hildě.
3: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řek, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvartě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
3: To je klub dobráků, tohleto. Jo, a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip. Právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho
5: hybridizera. Ano, svoji roli, no.
4: Co jiné.
3: Ano, děkuji ti, Jedoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
7: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Bardovou?
3: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
7: No slavianofilové, že no, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
7: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
3: Slánofínové.
7: Slánofínové. To všichni čekali na to, to dopadne.
3: No to roubal přeci inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co všecky kdo
2: brepty, co řek. Řek.
3: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní kusy.
2: No máš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
3: A pak, víte co?
2: Třeba v morálce paní Dulce.
3: Ano, ano.
2: Že já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
3: Nebo Hanko, jdi zatopit do salámu.
2: No to má říkat. Má říkat Hešo,
5: Melo,
2: Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
7: Pozdní lásce taky tam přece má říkat i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já na Nikolu a těla mě do očí, říká, i ten tulák. Kocour Macoun se už vrátil. Já začal řvát, říkal, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
2: Ano, já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu, s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona prej přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější brev.
6: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorkské rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo, něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střed. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no načiš jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježmarič.
3: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška, ale Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocný. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A teď celá ta bína, že jo, všichni ty statisto otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.